Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Je poslední červnová neděle v pravidelné ostavské hodince Oldies, to nemůže být jinak, než vám nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec června 1965. V nahrávacím studiu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Začínáme druhým místem horké stovky Billboardu, sestoupila na něj z prvního skupina Four Tops. Thank you.

To bylo milostné vyznání I Can't Help Myself, druhý nejúspěšnější popový single skupiny Four Tops. Z první desítky jsem vybral ještě dvě ukázky. Uslyšíte, jak rozdílné nahrávky v ní vedle sebe bodovaly. Z místa 26. na 4. postoupili Stouni, název hitu ani říkat nebudu. A z 10. na 8. postoupila filmová píseň Hush, Hush, Sweet Charlotte v podání Patti Page.

Tak rozmanitý byl popový žebříček Billboardu před 56 lety. Rocková hymna Stonů a také ukolébavka o dvou růžích a lásce až do smrti. Prostě pro každého něco, podobně se o to snažím v této hodince i já. Teď Billboard Country nabízím dvojku Eddieho Arnolda What's He Doing in My World? Už na sestupu a osmičku Blue Kentucky Girl Loretty Lynn, ta šplhala nahoru.

se vrátil k ní. Pokračují žebříčkem rhythm and bluesovým, uslyšíte příčku druhou a šestou. Otis Redding, I've been loving you too long to stop now, a potom The Supremes, Back in my arms again.

O čem se zpívalo v těchto dvou písních je jasné z jejich názvů, to překládat nemusím. Hudebně přeskakuji přes Atlantik na Albion do žebříčku EP desek, vybírám dvojku a čtyřku, oba tituly už byly na sestupu. Z dlouhohrajícího singlu skupiny Manfred Mann, The One in the Middle, vybírám titulní píseň, Herman's Hermits přidají ze svého čtyřpísničkového singlu Show Me Girl.

Paul Jones zpíval o své skupině Manfred Mann, ten The One in the Middle, hezká tvářička uprostřed, to je vlastně on sám. Song Herman's Hermits, to byla taková otázka, jestli to dívka myslí vážně. Z klasických britských singlů přesně před 56 lety jsem vepsal do playlistu místo druhé a šesté. Uslyšíte The Hollies, I'm Alive, Sandy Shaw přidá Long Live Love, což známe i česky.

the hollies, now I can breathe, I can see, I can touch, I can feel, I can taste all the sugar sweetness in your kiss. Česky, teprve nyní jsem schopen dýchat, vidět, vnímat, cítit a ochutnat sladkost tvých polibků. Dáváš mi všechno, co mi předtím chybělo, takhle jsem se nikdy necítil. To je ten pocit, že jsem naživu. No a song Sandy Shaw, Long Live Love, to jen potuploval.

To už jsme v Itálii, z historického singlového místa 6. zaspíval francouzský zpěvák Richard Anthony předělávku anglické písně Boys Cry jako Piangi. A z 10. příčky přidal italský rodák, ale později Belgičan Salvatore Adamo svůj song La Notte. Do žebříčku sousední Francie už pronikaly angloamerické hity, Roddy Beer zaspívá El Bato, The Everly Brothers, Price of Love.

Opravdovou lásku člověk ocení, až když ji ztratí. To je smysl textu hitu dua The Everly Brothers. A stihnu také historický žebříček. Německý 26. června 1965 byl na jeho vrcholu Drafi Deutscher. Já si ale všímám sudých míst top ten a protože zpěvačky jsou v menšině, vybírám právě je. Osmička Walt Jackson, Santo Domingo, desítka Manuela Polipky pod duhou.

Psát můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Asi vás trochu překvapí, že Zavírák dnes bude z tehdejšího Tuzemska. Svůj hudební žebříček totiž měli v roce 1965 i na Slovensku. Rozhlas tam vysílal hudební Sazku a já jsem z ní vybral předělávku dvojice Zuzka Lonská, Tatiana Hubinská, Věž, čo je žjal. Opatrujte se, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka je jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepu, já tě zdravím. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače.
1: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
2: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska. Prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady morduju s večeří o 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujedeli nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol?
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba, Robert odštěkl, rovná se druhá doba a nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu a to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: A co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověk a všeli, co snapadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět.
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde do jakých obrátek vlídnosti leze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého i my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne. A žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Jaroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství, a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárnou Uršuli, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou, pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on pá, to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
0: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
1: Jenom v Semaforu, jině,
0: tam.
1: Vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si ho vážil. A často byl hostem i v pořadě, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
0: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat.
1: A nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
0: Říká Pepa Fousek, vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění, nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojice Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se provolejte do studia, máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho je tu pořad s názvem
5: Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě takhle každý všední den v tomto čase. Ukázky ze zábavného archivu z hosty, kteří mají na co vzpomínat dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
3: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko. A zdravím Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
4: Jo.
2: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak...

0: To je s námi.
1: No, prosím, to je Luboš pod Orlický hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
0: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s 2/3 hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
2: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
3: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak pocholeře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
2: Co soudíte o nápojích lásky?
3: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly, a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Zlíča. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
2: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
3: No tak celé týmy psychologů na tomhletom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že ženy lžou i celým týmům psychologů.
2: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
3: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
2: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
3: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to 4x opakovalo.
2: 4x?
3: 4x, ano.
2: A jsou šťastní?
3: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
2: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
3: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek. Z toho hlediska erotického, milostně erotického. Ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy. A mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
2: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
3: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je Geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat kvůli tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, to je 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u toprejce uvolní všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale chodí, denně cvičím a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl, v domě jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem včera sebe ušel bič.
0: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě tak rád mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, máme vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miroslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Onzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním.
4: Co to?
3: Jo, děkuju vám, jsem tady dobře.
4: To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte.
3: Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
5: Další.
4: Co říkáte?
3: Já nic, to někdo křičel z ordinace.
4: A co chtěl?
3: Já nevím, křičel další.
4: To on asi něco chtěl.
3: Prosím vás, co by asi tak mohl chtít?
4: Co?
3: Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale... Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít.
4: No jo. Co vy víte, třeba peníze?
3: Peníze? To by takhle řval?
4: Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije, víte?
3: No jo, to je pravda. Dneska jo, dneska i zabije.
5: Tak další!
4: Co jste říkal?
3: Já nic, to bylo zase i z ordinace.

0: Oni tam masy ordinují. Nejspíš už se tam tak nějak do toho dali. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo? Sedím, blbě. Zajímalo by mě, s čím tam jdete.
1: Já?
0: No vy?
1: S flaškou.
0: Pěknou máte, ale pěknou.
1: To je v hýsky.
0: Já vidím v hýsky.
1: To je v hýsky.
0: No vidím v hýsky.
1: Ale domácí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho najeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
4: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně. Protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, že jsem přestal kouřit.
3: Na jeho žádost?
4: Na jeho žádost. Taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a teď vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád. Koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miluškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslí, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Všimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat poctivě pro diváky, kteří si zaplatili, a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval 2x dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslím, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenskej halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pucinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, pánu Slávku, musím tě ti přiznat, nechci tě lhát, byly 3. Láhve, já pám, ne, jenom paňáčky. A fakt to, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
3: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, tu může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková. Zná.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem, tím dopomáhá vybírat Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, pánové. Hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsem na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak, oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ty lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za to. Mějte se moc pěkně. Kdo další vybírá?
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci. Tady Magdalena Hradec Králové. Hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeji mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, jo. Těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tam jdu doktorovi, ne?
7: Vy nám svátek, Loch Nessko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Čověče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád.
7: Proč?
6: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: No protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi 6x volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadle?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: No, já jsem tady byl první.
7: No.
6: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl, no. A tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Jo, to jo, já jsem tady...
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska. Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první. Víte jo, tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vi? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem sám
6: já
7: sebe
6: jsem tady
7: předběh.
6: Byl první.
7: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
6: Tak já tam půjdu rovnou.
7: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
6: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
7: Tak tam snad jděte, no.
6: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku?
7: No prosím, pěkně.
6: Ale nepijte to.
7: Proč?
6: Já mám taky něco s ledvinama.
7: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
6: Co?
7: Co vy máte s ledvinama?
6: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
2: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam se svým synem Tomášem. No.
2: Takový jako koncert.
4: Tam už jsem byl několikrát koncert dvouhodinový, kde tam dlel dříve Mr. Hus, který předodjezem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
2: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že
2: to je
4: moje droga.
2: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dubí, mám z toho radost.
2: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, abych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď.
4: Čemu on takhle ustál?
3: Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to.
4: Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
3: Musíš mít fousy, přece nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
4: No víš, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, kodle, ale takhle.
3: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No, možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti... Co je? Dětské jsem říkal, ne dědské.
4: No. Taky nemluvíme o tobě, ne?
3: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
4: No, romantici, to... já nejsem romantik, já skláním instalatéra. Si nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
3: Jakože černáš, jo?
4: Ne. Proč bych černal? Jo, brambor je, že černý, no. Ne. Máš mě odevšet vykopou. Žádostí a bíně.
3: Já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybys to zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost. To možná bude.
4: Jsme chtěli hrát něco jiného, ne?
3: No to je jedno, ale romanticky to zkusme. Pojď, no já jsem to.
4: Počkej.
3: Tak, ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
4: Jako
3: a ťuk, no.
5: Jakási síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou.
6: Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.
1: Humoriáda. Jsme na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem. Moc děkujeme za vaši pozornost. A Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
7: Slunce je lék. Ne však vždycky, spálí každou růži, dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
1: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je, poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
7: Děkuji, naschledanou.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Lidé by měli dbát na dostatečný příjem tekutin, o víkendu může být až 39 stupňů. Pozemek u autosalonu prodá majiteli Českolipská radnice laciněji. Česká republika splňuje 3 ze 4 požadavků pro přijetí eura, uvedla to Evropská komise. A ve čtvrtek čekejme slunečno a tropické teploty až u 33 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Lída Jiroutová. Lidé by si teď v horkých dnech měli dát pozor na dostatečný příjem tekutin. O víkendu může být podle meteorologů až 39 stupňů. Tělu ale škodí i nadměrné pití vody. Že pijeme správné množství, může poznat mimo jiné podle barvy moči, pokračuje místopředseda České nefrologické společnosti Ivan Rychlík.
2: Barva moče se odvíjí od toho, jak je moč koncentrovaná, čili za normální situace ta moč je slabě nažloutlé barvy a jestliže mám nedostatečný příjem tekutin, tak ta moč se koncentruje, to znamená, že ta barva té moči tmavne. A také opačně, jestliže mám hodně velký příjem tekutin, tak ta moč se postupně stává, abych tak řekl, bílou.
0: Českolipská radnice prodá pozemek u průtahu městem za nižší cenu. Majitel přilehlého autosalonu neakceptoval loni schválenou částku 1,75 milionu korun. Za parcelu mezi silnicí číslo 9 a svým autosalonem je ochotný zaplatit 1 100 000. Zastupitelé města s jeho návrhem souhlasili.
3: Místo starosta Martin Brož z hnutí ANO říká, že cena je podle znaleckého posudku. Pro město je pozemek nevyužitelný a je navíc zatížený vedením podzemních sítí, včetně horkovodu. Společnost Gerhard Horejsek v minulosti pozemek užívala neoprávněně tím, že na něm vystavovala auta. Radnici za to zaplatila pokutu za 3 roky zpětně. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Přívalové deště o uplynulém víkendu výrazně pomohly při napouštění přehrady Harcov v Liberci. Hladina se zvedla o 36 cm. K běžné úrovni, tak podle Povodí Labe, chybí 22 cm. Vstup na přehradu je ale stále zakázaný. Město Liberec tam pokračuje v úpravě promenádní cesty a ve výstavbě nového kanálu u vtoku Harcovského potoka. Uvedl to náměstek primátora Jiří Jandourek ze starostů pro Liberecký kraj. Česko splňuje 3 ze 4 kritérií nutných pro přijetí eura. Ve své konvergenční zprávě za rok 2026 to píše Evropská komise. Česko má podle ní mimo jiné zdravé veřejné finance a cenově stabilní ekonomiku. Naopak neplní kritérium stability směnného kurzu. Taky české právní předpisy nejsou podle komise v úplném souladu s unijními smlouvami a se statusem Evropské centrální banky. Euro tak aktuálně přijmout nemůže. Sport. Čeští fotbalisté prohráli poslední duel základní skupiny na mistrovství světa v Mexiku s domácím týmem 3-0. Počasí. A dnes bude většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách naměříme mezi 25 až 28 stupni Celsia a vítr nám fouká slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí a uzavírka platí do začátku července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pokud možno, dobré čtvrteční ráno, které přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec. V případě, že jste si přivstali kvůli mistrovství světa ve fotbale, pravděpodobně to nebylo nakonec asi tak příjemné, jak jsme očekávali. Pokusíme se tedy náladu zlepšit alespoň právě v rádiovém éteru, a to už za okamžik, možná netradiční cestou, konkrétně tedy na začátku prázdnin, v podstatě na začátek školního roku. Společnost Cermat totiž zveřejnila, kolik studentů v září nastoupí do prvních ročníků středních škol. Jsou totiž známé výsledky druhého kola přijímacího řízení, jaké jsou výsledky právě v Libereckém kraji, to prozradíme už za okamžik, tedy v dnešní první reportáži. Přejeme dobrý poslech a pokud možno dobré ráno.
1: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Věra Martinová, společně s ní také další písnička, která nám nezestárla, tedy Kůň, co vyhrál nejslavnější steeplechase 10 minut po 5. hodině, a to během čtvrtka 25. června. Zdravím vás u poslechu, zdravíme vás také do nového dne a hlavně do druhé poloviny pracovního týdne. Už jsme zase o krok blíže k víkendu. Před okamžikem pro českou fotbalovou reprezentaci skončilo mistrovství světa, bohužel tedy nakonec zápas s Mexikem, který akorát podtrhl to, jak se Čechům nakonec na mistrovství bohužel tedy nedařilo. My se společně můžeme podívat na něco lepší úspěchy, a to tedy sem k nám do Libereckého kraje. Skončilo také totiž druhé kolo přijímacího řízení na střední školy v Libereckém kraji. Během něj našlo novou školu 348 žáků. Celkem jich v září nastoupí téměř 5 500. Podrobnosti včera Ivetě Kalátové sdělila redaktorka Johana Tománko.
1: Do prvních ročníků na střední školy letos v regionu nastoupí o 37 studentů víc než v loni. Důvodem je pravděpodobně to, že jsou větší kapacity. Jednu další třídu otevřelo technické liceum na Liberecké průmyslovce a na gymnáziu FX Šaldy. Doplním, že některé školy ještě nemají úplně naplněné kapacity, můžou během prázdnin vyhlásit třetí kolo přijímaček, takže pokud se letos někdo nedostal na žádnou školu, bude mít třeba ještě šanci.
2: Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení je samozřejmě na ředitelích jednotlivých škol. Víme ale, kde ještě volná místa jsou?
1: Já jsem dala dohromady čísla z Cermatu. Co se týče gymnázií v Libereckém kraji, tak po druhém kole přijímacího řízení je jedno volné místo na gymnáziu Ivana Olbrachta v Semilech a na Jabloneckém sportovním gymnáziu na oboru běžecké lyžování. Tři volná místa jsou ještě na technickém liceu na Liberecké průmyslové škole a dokonce 8 volných míst mají ještě na přírodovědeckém liceu ve Frýdlantu. Místa jsou ještě na některých středních odborných školách, například na Liberecké průmyslovce na oboru strojírenství, a jednotky míst jsou také na odborných učilištích s maturitou. Zájemci by měli sledovat webové stránky škol nebo systém DIPSY.
2: A na jakých školách byl největší přetlak?
1: Nejvíc lidí se hlásilo v Libereckém kraji na licea. Podle Cermatu se přihlásil téměř trojnásobek studentů, než bylo kapacit. Na první pohled to může vypadat, že volných míst na liceích bylo málo, když si ale vyfiltrujeme jen studenty, kteří měli liceum v kraji pod prioritou číslo 1. Kapacity versus uchazeči jsou vyvážené. V kraji je dlouhodobě také veliký přetlak na šestiletém gymnáziu a na středních odborných školách.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Léto nám pokračuje a ostatně, jak zmiňovali také meteorologové, čím více pokračuje týden, tím více se nám otepluje. Dnes tedy teploty mezi 30 až místy 34 stupni. Na horách mezi 25 až 28 stupni. Očekáváme většinou jasnou, odpoledne přechodně až polojasnou oblohu a k tomu slabý proměnlivý vítr. Zejména tedy

0: To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15:20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio

0: Po skupině Činasky se můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec alespoň na okamžik přesunout také k odpoledním hodinám. Právě po dnešní 13. opět nabídneme pořad Alex a host. Tak koho si Alex Minářová pozvala a na co se dnes bude ptát?
1: Do Alex a host přijde hokejový útočník, reprezentant Matěj Bliml. Ohlédneme se za letošní mistrovství světa, ve kterém Češi vypadli už ve čtvrtfinále. Matěje se budu ptát i na jeho další plány. Zůstane v České republice natrvalo a zapojí se do naší extraligy, nebo dál bude zkoušet štěstí v zámoří? Jakou roli hraje na ledě psychika? A může zmařit výkon jinak dobře připraveného týmu? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.

0: Jak to letos vypadá s promítáním letního kina v Turnově? Nejen to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Lídy Routové.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Od dnešních 10 hodin se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úspora. Tentokrát bude zaměřený hlavně na bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou určené jen pro nízkopříjmové domácnosti. Rekonstrukce základní školy v Kamenickém Šenově na Českolipsku se zřejmě prodraží. Město má od stavebních firm jedinou platnou nabídku za 162 milionů korun. Odhad byl o 22 milionů nižší. Po dvouleté pauze dnes poprvé promítá letní kino v Turnově. Snímkem Supergrill ve 22 hodin odstartuje sezónu. Letní kino bylo mimo provoz kvůli stavbě nové knihovny ve Skálově ulici. Vláda akredituje prezidenta na červencový summit NATO. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě. Kroky Petra Pavla označil za pokus o ústavní puč. Podmínky dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků v Česku se zřejmě zpřísní. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh, který počítá například s tím, že žadatelé o humanitární dávku budou muset být zaměstnáni, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. A dnešek bude slunečný, i nadále naměříme tropické teploty, a to mezi 30 až 33 stupni, na horách bude do 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V ulici Borská v Zákupech na Českolipsku je u tamního zámku kvůli opravě uzavřen most, objížďka je značena a potrvá do začátku srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Na silnice tedy popřejeme šťastnou cestu, byť tedy naštěstí po půl šesté by to stále mělo být v poklidu. Dobré ráno pokračuje, hned tedy po zprávách Lídy Routové, kdy nás už za okamžik čeká cesta do Severočeského muzea v Liberci. Tam totiž vznikla fotografická výstava o veslařském sportu. Můžu doplnit, její autoři jsou také veslaři. I proto na fotkách uvidíme nejen velké sportovní nasazení, ale taky emoce před i po závodech. Více se dozvíme už za okamžik v další reportáži čtvrtečního Dobrého rána. Přejeme příjemný poslech, vydařenou druhou polovinu pracovního týdne a samozřejmě úspěšně zvládnuté ráno.

0: Ikonická píseň a to Bílý květ a také Miroš Birka. 9 minut po 5:30 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Od hudby, ale na okamžik za sportem. Vodě zdar. Tak zní název nejnovější výstavy ve fotografické galerii FOK v Severočeském muzeu v Liberci. Lidé tam uvidí snímky z veslařských závodů, ať už těch letních nebo zimních. V galerii FOK se propojuje tvorba dvou autorů. Výstava je v pořadí 20. tedy jubilejní.
1: Vidíme tady otočenou loď dnem vzhůru, protože ta veslařka zrovna se potopila nebo teda obrátila po projetí cílem na Hoříně, na mistrovství republiky, na dlouhé trati.
2: Dušan Businský je bývalý profesionální veslař a člen reprezentačního týmu České republiky. V roce 1992 se zúčastnil olympijských her v Barceloně. Současně se závodu ve veslování účastní jako fotograf.
1: Tohle je příprava na závody. Kluci jdou na vodu, připravují si vesla, loď už mají připravenou uplata na vodě a je to ta poslední chvíle, kdy trenér může dát nějaké pokyny a potom je vypustí už na vodu.
2: A kde to bylo?
1: Tohle to je v Praze na Vltavě, tady dnes je vlastně vidět skála Vyšehradu. Tohle to je opuštěná loď u Bleskáčského plata, já to mám interně nazvaný Šli na pivo, že ji tam nechali a odešli. Je to taková starší loď, cvičná, kterou používáme buď to pro žactvo, které se učí veslovat, anebo potom v rámci nějakých akcí, kdy tam přijdou i rodiče těch dětí, tak se na to můžou zajezdit.
2: Veslování nabízí taky zimní závody, sice ne na vodě, ale v suchu na veslařských trenažérech. Takové okamžiky dokumentuje mladý veslař a fotograf Tadeáš Kamínek. Na výstavě Vodě zdar v galerii FOK představuje několik svých indoorových snímků, vysvětluje kurátorka výstavy Alena Čechová.
3: Každý rok se snažíme spojit nějaké dva autory a udělat jakoby dvojí výstavu, takový double. A tohle je právě pro letošek double veslařský. Jsou to autoři, kteří se vůbec neznali a opravdu se propojují až díky té fotografii.
2: Vy jste zmínila, že jste Dušana Businského potkala už jako studenta na Liberecké fotografické škole, kde jste se poznala s druhým autorem, Tadeášem.
3: Tadeáše Kamínka jsem potkala úplně náhodou díky Czech Press Fotu, protože on se stal vítězem v veselé kategorii, takže mě hned napadlo tady to spojení mladého veslaře s trenérem spojit i v rámci veslování, ale pak jsem si říkala, že by vlastně bylo možná i zajímavé propojit je fotograficky.
2: Výstavu Vodě zdar ve fotografické galerii návštěvníci uvidí do 9. srpna. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jasná obloha Tanáma pokračuje také během čtvrtka odpoledne, přechodně až polojasno a nejvyšší denní teploty dnes mezi 30 až místy 34 stupni. Na horách naměříme mezi 25 až 28 stupni Celsia. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek vysoká na trojce a k tomu slabý proměnlivý vítr. Tak s takovým letním počasím musíme počítat ve čtvrtek 25. června v Libereckém kraji.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: 5.48 a v tento čas si občas nějakou vtipnou scénkou z našeho archivu připomínáme narozeniny různých osobností české kultury nebo veřejného života. Dnes pogratulujeme rovnou dvěma rodačce z Karviné, herečce Pavle Tomicové a také čerstvému šedesátníkovi, herci, baviči a moderátorovi Vladimíru Hronovi. Ukázka bude z jednoho silvestrovského pořadu, kde spolu účinkovali právě tito dva herci.
1: No to je výborný, tak já ho scháním po celém baráku a v nosi tady jeho blahorodí spínka. Ještě, že chrápe tak nahlas, že se mi dole v kýblu zčeřila voda. Vašnosto, vstáváme, budiček!
2: Chybí balaban, houska a pulpitel, pane řediteli.
1: Čověče, tíntě, na co to melete?
2: Je, babáčková, to jste vy. Ani nevíte, jak rád vás vidím.
1: I ty. Lidi?
2: Kde jsou lidi? A co program, jak jsme na tom?
1: No, teď proto vás cháním.
2: Jo?
1: No, teď má být nějaký tajemství českých pohádek.
2: Jo, tajemství děsných hádek, co to je?
1: Čintěra, mě vomejou. Tajemství českých pohádek. Mají tam být princové, princezny i nějaký ten komik.
2: A to zase ne. Tady nemá žádný kominík co dělat. To bych se na to podíval. Tady se topí ústředně už od té velký kapitalistický listopadový revoluce, babáčková.
1: Ježišmarja, lidičky mě vomejou. Čintěra, komik. Opakuj, komik.
2: Ano.
1: No, a má sebou mít i nějakou tu princeznu.
2: Jo, tak humorista je to. A kohože to bude mít sebou?
1: No tak, mají tam být princezny i čarodějnice.
2: Jo, babáčková, z princezny se v čarodějnici ženská změní kolikrát, než řeknete švec. Já to říkám pořád. Tenhle ten upgrade se musí dělat každý rok. S jarem chlap musí vymést babu z baráku, víte?
1: Jo. A že to říkáte vy, pokud vím, tak jste nejmín 20 let úplně sám.
2: No jo, ale to je jenom proto, že všem říkám, že už teď nemusím pít pivo, víte?
1: No co, to by snad měla být každá ráda, ne?
2: Tak ono se to má tak. Já jim říkám, že nepiju pivo, protože jsou v něm ty ženský hormóny.
1: Co to je za pitomost, tintěra?
2: Žádná pitomost, babáčková. Já jak si dám 10 piv, tak jsem úplně jak ženská. Nezvládnu řídit auto, nedám dohromady kloudnou větu a vůbec vám neodhaduju ty vzdálenosti.
1: Tak to se ale nedivte, že vás žádná nechce, když jim říkáte ale takovýhle šprostárny. Jste úplně jak můj bejvalý.
2: Jo?
1: Jo. Co já se ho naprosila? Nebuď takovej cynik a řekni mi aspoň občas, ale opravdu něco romantického.
2: A co pa vám řek?
1: Víte, co mi řek? On mi řek, že vypadám jak raní mlha.
2: Ale to je hezký, babáčková.
1: No, nevím, že pro jak se nadzvednu a odtáhnu, tak je krásně.
2: No jo.
1: Sprosták.
2: Cynický to oni lidi občas jsou, víte, babáčková, ale teď už bych se podíval na ty hádanky, nebo co jste to říkala.
1: Tajemství českých pohádek!
2: Ano, prosím.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: O příspěvek na sportující děti a mládež žádá v Liberci téměř 80 klubů. Jablonec nad Nisou zvažuje, zda koupit areál Dobrá voda. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3. A bude slunečno a tropické teploty. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Celkem 76 klubů požádalo v Liberci o příspěvek pro sportující mládež. Podle magistrátu podmínky splňuje 68 žádostí. Město mezi ně plánuje rozdělit zhruba 22 milionů korun. Dnes o tom rozhodnou zastupitelé. Na každé sportující dítě může klub získat 2,5 tisíce korun. V případě, že má dítě postižení, je částka dvojnásobná. Magistrát už zároveň vypsal druhé kolo dotačního programu, říká primátorův náměstek Adam Lénert z Hnutí ANO.
3: Protože se nestihly přihlásit některé kluby a některé kluby opět neměly své přihlášky v pořádku, tak aby ti, kteří nedostanou finance v prvním kole, dostali finance v druhém.
1: Zastupitelé dnes budou jednat i o příspěvku na provoz sportovišť. Jednání začíná v 15 hodin v budově radnice. Jablonec nad Nisou zřídí pracovní skupinu, která prověří možnosti využití sportovně rekreačního areálu Dobrá voda. Majitelé se ho rozhodli prodat a odkup nabídli i městu. To teď zajistí znalecké posudky ke stanovení obvyklé ceny. V areálu je mimo jiné bike park, kde se pořádají významné evropské soutěže na horských kolech. Jednou z možností je tak areál rozšířit o další single tracky a dráhy pro sjezd. Součástí by mohlo být i ubytování navázané přímo na sportoviště, říká zastupitel Petr Klápště z uskupení Společně pro Jablonec.
4: Určitě stojí za to prověřit, ale tím, že máme ten územní plán, který nám to chrání, tak to není něco, kde by bylo ve veřejném zájmu to řešit ukvapeně a zároveň pojďme na cenu, která je v tomhle ohledu realistická. Což to, co zatím vlastníci nabízí, 32 milionů realistické není.
1: Už jen do zítřka můžou lidé navštívit výstavu studentů v galerii N v Jablonci nad Nisou. Připravili mladí umělci z katedry designu na fakultě textilní technické univerzity Liberec. Mezi výtvory jsou díla z kovu, skla i plastu, třeba náhrdelník s egyptskými kočkami z 3D tisku i broš věnovaná pěstounům. Česko znovu zasáhly vysoké teploty. Rekord včera naměřilo 14 ze 170 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 34,5 stupně Celsia. I v dalších dnech mají teploty podle předpovědi stoupat ještě výš. Podle meteorologů by teploty o víkendu mohly překonat absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna roku 2012. Sport. Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku podlehli domácímu týmu 0-3 a do vyřazovacích bojů tak nepostoupili. V dalším duelu Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0 a Češi skončili ve skupině poslední. Počasí. A očekáváme většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno a teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Na Česko-Lipsku naměříme až 34 a na horách teploty mezi 25 až 28 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A práce na inženýrských sítích uzavřely výjezd z náměstí 5. května ve Stráži pod Ralskem do ulice Školní, Bezručova a Úzká.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme dobré ráno, 4 minuty po 6. hodině 25. června v kalendáři. V tomto moment pokračujeme také ve čtvrtečním ranním vysílání a pokračovat budeme i cestou do Úbyslavic na Jičínsku, konkrétně do tamní dětské skupiny, kde se ti nejmenší stávají hospodáři nebo třeba přírodovědci. Na jejich netradiční aktivity se zajela podívat také naše redaktorka a jak to tedy konkrétně vypadá, to uslyšíte už za okamžik v další reportáži Dobrého rána.

0: Těší mě, že jsme měli možnost po 6. hodině připomenout si píseň Petra Reska a to Modrou zem, 12 minut po 6. konkrétně, 25. června v kalendáři. Dobrý poslech a dobré ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec během toho, co se vydáváme na Jičínsko, konkrétně do Úbyslavic. Tam totiž stále přijímají nové zájemce do dětské skupiny. Otevřená je čtvrt roku. Obec ji vytvořila proto, aby rodiče nemuseli děti vozit do mateřských škol v okolí. Snahou je být s dětmi co nejvíc v přírodě, učit je hospodařit a rozvíjet dovednosti.
1: To jo však, no. On už jde, on už to ví.
2: Děti tady ve velké ohradě mají svého koníčka.
3: Dneska nemáme mrkvičku, jablíčka nedáváme, protože to některým koním nedělá dobře, když jich je hodně. Takže dáváme menší kousky suchýho chlebíčku a tady třeba Aneška je moc šikovná. Tak dá Téovi chlebíček, tak.
2: Vysvětluje nezávislý starosta Ivan Plachý.
3: Sofinka, ký, ješikula, koníček, poníček, Téo.
4: Já se nebojím, já se kaky nebojím.
3: Byl pořízený vlastně pro děti, aby si mohli zvykat na zvířátka, na koníky a třeba časem i ty statečnější si na něj můžou někdy i sednout a získat první jezdecké zážitky.
2: Kromě koníčka tady mají děti také další zvířátka. S chutí se tady vrhají ke kurníku. Protože velkou zábavou je vybírání vajíček.
3: Ještě je teplonký, kdo si chce zkusit, ale opatrně, tak si ho podávejte, ale ať nespadne, jo?
5: Čekej tady ho.
3: Tak akorát tam holky slepičky seděly a chystali se sníst další vajíčko, zatím je jenom jedno.
2: Děti tady také budou pěstovat, už se tady chystají záhony pro ně.
3: Budeme mít vyvýšené záhony, kde si budou děti sami pěstovat produkty od semínka až po třeba mrkev nebo řetkvičku. Jsou nachystané ovocné stromy, takže děti uvidí taky ten proces od toho kvítku přes tu včeličku až po to jablíčko nebo třešeň.
2: Blanka Kolářová, vedoucí dětské skupiny, tady právě uvařila dětem čaj a není to ledajaký čaj, protože se na něm podílely sami děti.
6: Si nazbírali, když je do Lipové, ale hřmán. A dneska jsme si z něj uvařili čajíček.
2: Přestože školu mají ještě daleko, tak ale už mají své povinnosti.
6: Myslím, že je to v pořádku navázat teorie na praxe. Když jdeme do přírody, tak jednak si opakujeme, co jsme dopoledne probírali a jednak pokud je možnost, tak to spojíme vlastně, jak to vypadá v přírodě.
2: Nejlepší je vidět vše na vlastní oči.
6: Nejenom vidět, ale hlavně si to osahat. Proto jsme rádi, když s náma sbírají bylinky, byli jsme i na třešní. Všechno, co je tady okolo a my tady toho máme strašnou spoustu, tak se snažíme využít, abychom jim to dokreslili.
2: Zdejší děti budou mít také možnost se začít učit angličtinu, základy jógy anebo další aktivity. Úbyslavec, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes nás čeká většinou jasná obloha. Odpoledne také přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 34 stupňů Celsia. Na horách 25 až 28 stupňů Celsia. A k tomu slabý proměnlivý vítr. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek na trojce, tedy na nejvyšším stupni zátěže. Takové počasí nás čeká ve čtvrtek v Libereckém kraji.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je tady čtvrtek 25. června a svátek má... Ruská varianta jména Jan, to znamená hospodin je milostivý. Ivanů tu máme přes 23 tisíc, tady je Petr Jungmann. Sedmou kavalérii zmasakrovali v montáně u Little Bighornu před 150 lety v roce 1876 bojovníci indiánských kmenů Siouxů, Lakotů, Shainů a Arapahů pod vedením náčelníka splašeného koně. Jediný, kdo z Kastrova oddílu přežil bitvu, byl kůň Komanč. Nezávislost na Jugoslávii vyhlásili Chorvatsko a Slovinsko před 35 lety v roce 1991. S tím nesouhlasilo 600 000 Srbů.

0: Vinohradnicích v Chorvatsku splály kruté boje, které se vlekly až do roku 1995.
1: Běž domů, Ivane.
0: Dnes máme významný den České republiky, den odchodu okupačních vojsk. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z československého území byl totiž podepsán přesně před 35 lety v roce 1991 a rudoarmějců tu nebylo málo, až 150 tisíc.
2: Čas udělat dětem pápa.
0: Titul Ropák roku za antiekologický čin byl před 5 lety udělen vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi. Mimo jiné za schválení studie proveditelnosti pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Kulatou 60 má dneska moderátor, herec a zpěvák Vladimír Hron.
3: První z našich pojede Robert Reichl.
0: 55 slaví jeden z našich nejlepších hokejových útočníků historie. Olympijský vítěz Nagána Robert Reichl.
3: Jsi pašák Alby.
0: A já přeju pěkný den.

0: Společně s Lídou Jiroutovou se v dalších zprávách vydáme také s aktualitami v Jablonci nad Nisou.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Českolipská radnice prodá pozemek u Plutoho městem za nižší cenu. Za parcelu mezi silnicí číslo 9 a autosalonem zaplatí místo 1 300 000 korun. Hladina přehrady Harcov v Liberci se po opravě blíží normálu. Lidé tam ale stále nesmí. K běžné úrovni podle povodí Labe chybí 22 cm. V Jablonci nad Nisou funguje nová kogenerační jednotka. Společnost ČES Energo ve spolupráci s Jabloneckou energetickou vybudovala v kotelně v Mechově ulici. Před začátkem letních dovolených upozorňuje Evropské spotřebitelské centrum na práva cestujících při problémech s lety. Před dalším zpožděním mají lidé nárok na stravu a ubytování, v některých případech i na finanční odškodnění mezi 250 až 600 eury. Kompenzace se ale nevztahují na mimořádné situace. Venezuelská prozatímní prezidentka Dacia Rodriguezová vyhlásila stav nouze po dvou silných zemětřeseních. Ta zasáhla karibské pobřeží země. Silnější z dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. A bude většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na Českolipsku naměříme až 34.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Lučanech nad Nisou v blízkosti městské knihovny jsou kvůli lešení zúžené jízdní pruhy. Dopravní omezení tam skončí na konci září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6 hodin, téměř 32 minut 25. června v kalendáři ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme příjemný poslech a to hned po zprávách Lídy Jiroutové. Co nás čeká v následujících 30 minutách, už za okamžik společně probereme, co se momentálně děje v libereckém kraji. Tak jako tradičně nabídneme i před 7 hodinou cestu za předškoláky. Společně s nimi se dnes vydáme do banky, ale nebojte se, nebudeme s nimi řešit finanční poradenství ani hypotéky. Naopak, co konkrétně s nimi budeme tedy okolo bank řešit, to se právě ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte. A hned po zprávách Jaromír Nohavica a s ním píseň Jdou po mně jdou.

0: Další písnička, která nám nezestárla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, Půlnoc v motelu Stop, jak zpíval Karel Gott, byť tedy čas, ten se nám trochu posunul, teď už je 9 minut po 6:30, to je také ideální prostor na to, abychom se společně podívali na to, co se momentálně děje v libereckém kraji. Ku příkladu, v Janově nad Nisou pořádají v sobotu, a tedy 27. jarmark. Zahájení bude na Berkově louce v 10 hodin, potom už na příchozí čeká jarmark, kde bude i slané také sladké pečivo, klobásy, pivo, káva, koření, keramika, šperky, sklo, svíčky a další zboží. K tomu můžete zkusit foukání skla, jízdu na koni, pro děti bude připraven také skákací hrad nebo pohádka a vystoupí tam také mažoretky. Tak si myslím, že přijde každý na to své, ať už tedy od něčeho k zakousnutí nebo po skvělý program. A v případě, že máte rádi pivo, tak tato informace bude vám šitá na míru. Tento víkend, tedy mezi 27. a 28. červnem, totiž můžete navštívit pivovarské slavnosti v Liberci v Vratislavicích. Těšit se můžete také mimo piva a jídla na příjemně prožitý den v pivovaru. Vystoupí tam Rock Time, Děda Mládek Illegal Band, Totální nasazení, Vitasit a Tři sestry Revival. Začátek je ve 14 hodin, pokud byste chtěli jít na prohlídku pivovaru, tak to bude možné. Tak nakonec o víkendu poměrně zajímavý program a s tím tedy, jaké má být počasí, tak něco na osvěžení, něco následně tedy dobrého na chuť by klidně mohlo přijít vhod.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jasná obloha po většinu dne, odpoledne přechodně až polojasno. Takový je tedy výhled na čtvrtek 25. června. Nejvyšší denní teploty, letní, 30 až 34 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. K tomu slabý proměnlivý vítr, zejména tedy v ranních hodinách ještě klidno a biometeorologická předpověď pro dnešek vysoká, tedy na trojce.
0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Decentně melancholická věc, tady píseň Vloupám se skupiny Opět a Radeček, k tomu také Mária Čírová, a to 11 minut před 7 hodinou na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Máme letos tedy rok 2026 a můžeme připomenout, před 80 lety zahájila činnost Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj. Vědí děti, k čemu banky vlastně slouží? To zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Kdo pracuje v bance?
2: Nějaký lidi, a tam položíš penízky a oni ti dají takovou kartu a v té kartě jsou ty penízky.
1: A jak to, že jsou najednou v té kartě?
2: Protože oni je mají a ta karta, tak tam ty peníze posílají a jednou za rok už to vypotřebujou, tak si nechá tu kartu a on tam zase dá ty peníze a oni dají tu kartu.
1: A kolik tam můžu dát peněz?
2: Kolik chceš.
1: Co ty si myslíš, že je banka?
3: V tom jsou nějaký pracovní lidi, třeba banka účetní.
2: Pracují tam sekuritáci, ty to tam hlídají, a policajti to tam hlídají, a potom tam pracuje ještě nějaký prezidenti.
1: A proč to tam hlídají?
2: Aby tam zloději nekradli.
1: A jak to můžou ukrást?
3: No, protože oni to můžou nějak rozbít.
1: A co by mohli ukradnout?
3: Peníze.
1: A kolik peněz?
3: To hodně jich bude, kolik jich ukradnou.
2: Schovávají se do trezoru, aby je zloděj jen tak nemohli vzít, a na těch trezorách jsou kódy a ty zloděje neznají, tak nemůžou ty peníze ukrást. A navíc to tam ještě hlídají vždycky celou noc i den policajti.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ode dneška je znovu možné žádat o podporu v rámci nové zelené úsporám. Umožní získat bezúroční úvěr až 2 miliony korun. Zvířata v liberecké zoo potřebují v horkých dnech stín, čistou vodu a odpočinek. Ministr zahraničí dnes akredituje prezidenta na summit NATO. A čekejme jasno, přechodně polojasno a teploty místy až u 34 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Lída Jiroutová. Státní fond životního prostředí začne dnes v 10 hodin dopoledne znovu přijímat žádosti o podporu na zateplení a renovaci domu. Nízkopříjmové domácnosti můžou získat v programu Nová zelená úsporám dotaci až 400 tisíc korun. Většinou ale bude program nově poskytovat jenom bezúročné úvěry, vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Vadlman.
2: U rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let.
1: Příjem žádostí skončí 31. října. První peníze domácnosti získají letos na podzim. Po dvouleté pauze dnes poprvé promítá letní kino v Turnově. Snímkem Supergirl ve 22 hodin odstartuje sezónu. Letní kino bylo mimo provoz kvůli stavbě nové knihovny ve Skálově ulici. Bylo nutné zbourat plátno a jeviště. Teď se budou filmy promítat přímo na stěně knihovny. Další akcí v turnovském letním kině bude v sobotu promítání za vysvědčení. Meteorologové v Libereckém kraji varují před horkem. Výstraha platí pro celý region s výjimkou Frýdlantska, Tanvaldska a Jablonecka od dnešních 11 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Odpolední teploty překročí 31 stupňů Celsia. Přehrátí hrozí i zvířatům. V liberecké zoo proto ošetřovatelé během dne na zvířata dohlížejí a některé expozice kropí vodou, říká zooložka Dorota Gremlichcová.
3: Napouštíme bazény, kropíme povrch, aby měli na nějakém místě v expozici bahínko, kterým se mohou trochu schladit. Hlídáme, aby v napaječkách se nekazila voda. Mají vlastně stálý přístup, velká část z nich do jako zastíněných vnitřních prostor nebo pod přístřešky, tak aby mohli vyhledat stín.
1: Nejdůležitější je podle zooložky nechat zvířata odpočívat, protože pohybem i jídlem se zahřívají. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů sobě dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda minulý týden odmítla zařadit do delegace. Rychlým opatřením tak soud vyhověl jeho návrhu. Uzavírka akreditací na setkání v Ankaře je totiž už zítra. Vládní politici rozhodnutí kritizují, opozice ho vítá. O tom, jakou roli bude Pavel na summitu mít nebo jak se do Turecka nebude kabinet řešit v pondělí. O samotné kompetenční žalobě rozhodne soud v řádu měsíců.
0: Počasí.
1: A bude většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno a teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na Českolipsku naměříme až 34 a na horách teploty mezi 25 až 28 stupni. Biozátěž je na nejvyšším stupni, doporučujeme proto vyvarovat se zvýšené zátěže a vykonávat pouze lehké, nezbytně nutné práce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A na silnici druhé třídy 294 v Dolní Rokytnici nad Jizerou se kvůli opravě mostu projíždí Kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtvrteční ranní vysílání pokračuje 25. června v kalendáři. Přejeme příjemný poslech, pokud možno také poklidné ráno v naší společnosti, tedy ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Možná jste si někteří přivstali, abyste měli možnost sledovat závěr základní skupiny mistrovství světa ve fotbale, a to mezi Mexikem a Českou republikou. Připomenout můžeme tedy výsledek, v případě, že vám tedy nakonec unikl, Česko prohrálo 3-0 právě proti domácímu týmu, a my tak za okamžik budeme mít možnost ve vysílání připomenout tedy nejen utkání, ale hlavně přidat i ohlasy hráčů po zápase. K tomu tedy přidáme hlavně přání vydařeného dne, připomínáme tedy čtvrtek a hlavně druhou polovinu pracovního týdne.
0: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: 13 minut po 7 hodině se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec můžeme vydat za oceán, a to do Mexika. Čeští fotbalisté totiž na mistrovství světa končí. V závěrečném utkání skupiny na Azteckém stadionu v Mexico City prohráli s domácím týmem 0-3. Po zápase si s kapitánem reprezentace Ladislavem Krejčím povídal reportér Mikuláš Jáša.
1: U mikrofonu Ladislav Krejčí, kapitán a také obránce národního týmu. Ladislave, řeknu posluchačům, že máte slzy v očích. Jaké jsou vaše bezprostřední pocity po tom, co bohužel česká reprezentace na turnaji končí?
2: Tak teď se to ve mně mísí více do věcí. Co jsme teďka si řekli v kabině, takže nevím, jestli úplně konstruktivně chci hodnotit teďka v těch emocích ten zápas. Mrzí nás to všechny, protože s tím, co jsme šli do turnaje, tak jsme věřili v to, že ta cesta může být delší, než jaká je realita, ale bohužel stalo se. Asi to chci uzavřít tím, že děkujeme všem za podporu i nepodporu, takový život. A rád bych si z toho vzal, nebo aby jsme si všichni vzali to, že jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu, a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich. Samozřejmě ty výkony, nebudem si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali. Děkujeme všem za podporu a doufám, že s postupem času si z toho vezmeme zkušenosti, které máme, a asi tak.
1: Navážu na vaše slova, Ladislav Krejčí hodnotí utkání s Mexikem, česká reprezentace prohrála 0-3, ale ten první poločas vám vyšel, tak proč to takhle nešlo celý turnaj, Ladislave?
2: Já už jsem o tom mluvil po mnoha tiskových konferencích, že vlastně všichni to byli první mistrovství světa v životě. Každým zápasem, každou minutou, každým dotykem mám to sebevědomí a herní vidění trošku se zvedá. Jak jste říkal, já s tím souhlasím. První poločas byl velice slušný. Kdybychom se prezentovali takhle celou dobu, tak bychom určitě toho dosáhli víc, ale postupně, těžko se mi hledají slova, jak říkám. Jsou v emocích a nechci to moc komentovat, spíš si na to chci na trošku odstup a podívat se na to trošku z většího nadhledu, a mrzí mě to.
1: Kdybyste měl vypíchnout jeden moment, činnost, ve které bohužel český národní tým zaostával za zbytkem soupeřů, co by to bylo?
2: Jak říkám, na tohle bych asi potřeboval víc času, abych to víc řekl s rozumem, a jediné, co mě mrzí tady na tomhle zápase, je moje situace u toho prvního gólu, kde si myslím, že jsem byl důrazný, ale asi nedostatečně. Měl jsem tam souboj, dvakrát jsem mu to snažil vykupnout, odrazilo se to k němu a dostali jsme z toho první gól, a tam to byl zlomový moment, takže to beru na sebe tady tuhle situaci a vývoj té druhé půle.
1: Říká Ladislav Krejčí po utkání s Mexikem. Moc děkuju za rozhovor. Naslyšenou.
2: Díky, mějte se.
0: To byl tedy kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí pro prohře s Mexikem 0-3. Povídal si s ním Mikuláš Jáša.

0: počasí.
1: Jednoslovně teplo. Můžeme jenom uvést na pravou míru. Teploty dnes 30 až místy 34 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 25 až 28 stupni. K tomu tedy očekáváme většinou jasnou oblohu, která může být odpoledne přechodně až polojasná. Hlavní informace, biometeorologická zátěž, ta je pro dnešek stanovená na trojce, tedy na nejvyšším stupni zatížení.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale pud sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak to momentálně vypadá s rekonstrukcí základní školy v Kamenickém Pšenově? Ne, na to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Lídy Routové.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: O příspěvek na sportující děti a mládež žádá v Liberci 76 klubů. Podle magistrátu podmínky splňuje 68 žádostí. Město mezi ně plánuje rozdělit zhruba 22 milionů korun. Dnes o tom rozhodnou zastupitelé. V Jablonci nad Nisou zřídí pracovní skupinu, která prověří možnosti využití sportovně rekreačního areálu Dobrá voda. Majitelé se ho rozhodli prodat a odkup nabídli i městu. To teď zajistí znalecké posudky ke stanovení obvyklé ceny. Rekonstrukce základní školy v Kamenickém Šenově na Českolipsku se zřejmě prodraží. Město má od stavebních firm jedinou platnou nabídku za 162 milionů korun. Odhad byl o 22 milionů nižší. O pokračování projektu rozhodnou zastupitelé v pondělí 29. června. Před 35 lety byl v Praze podepsán protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa. Dokument stvrdili generálové Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov. Skončil tak 23 let trvající pobyt sovětské armády v zemi. Poslední vojáci odešli o dva dny později, 27. června 1991. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si proti Rusku vede celkem dobře, řekl to americký prezident Donald Trump na schůzce s šéfem NATO Markem Rutem. V Bílém domě spolu jednali necelé dva týdny před summitem Aliance v Ankaře. A dnešek bude slunečný a i nadále naměříme tropické teploty, a to mezi 30 až 33 stupni. Na horách bude do 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v Pertoticích pod Ralskem na Českolipsku je kvůli havarijnímu stavu uzavřen most přes Panenský potok.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly další zprávy Lídy Routové během čtvrtečního ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ostatně, jak v nich také zaznělo, připomínáme si 35 let od odchodu sovětské armády z území Československa. To bude událost, kterou společně připomeneme také ve vysílání před 8 hodinou. Do té doby nás čekají další písně, ku příkladu Po zprávách Václav Neckář a s ním Křídla iluzí. A k tomu v následujících 30 minutách nabídneme pohled nejen do libereckého kraje, tedy s důrazem na aktuality, ale i telefonát meteorologům. Přejeme dobré ráno.

0: S Janou Kratochvílovou jsme vkročili do další části čtvrtečního ranního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Vydat se můžeme v tomto momentě také do Frýdlantu. Kvůli obnově kamenných prvků historické budovy radnice, totiž je uzavřen momentálně také hlavní vchod do budovy. Práce jsou plánované přibližně na 4 měsíce a návštěvníci městského úřadu i turisté se teď do budovy dostanou bočním vchodem, a to z ulice Míru. S tím tedy ve Frýdlantu lepší počítat. Společně se můžeme přesunout i do Václavic u Hrádku nad Nisou. Ty si v letošním roce připomínají 700 let od první písemné zmínky. Toto výročí oslaví velkolepou akcí, která proběhne právě o víkendu, a to v sobotu. Součástí bude i oblíbená svatojakobská pouť, a to na Volmanově statku u oslavy mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. Celodenní program zahájí v 10 hodin mše svatá za smíření na základech zbouraného kostela svatého Jakuba staršího. Centrem oslav bude prostor mezi hřištěm a hasičárnou, kde v dopoledním čase bude k vidění fotbalový miniturnaj a nejrůznější soutěže. V odpoledním bloku přijde na řadu koncert kapel Trajekt, Tres Udos a Solomon Bob Revival, The Apples a Cover Power. Připravené budou atrakce pro děti, prezentace jednotlivých obcí mikroregionu, vystoupení mažoretek a tanečního souboru Bílá růže. Ve večerních hodinách bude na programu bubenická a světelná show.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minuta nás dělí od 7:45. My jsme slibovali telefonát meteorologům a skutečně ve vysílání můžeme přivítat paní Janu Ehrtovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Myslím si, tématem číslo 1 to jsou aktuálně teploty. Prozraďte, jak to vypadá dnes?
2: Tak aktuálně teploty ve Velšském kraji se pohybují nejčastěji, no už od 19 do 23 stupňů Celsia, takže velmi už teplé ráno a naznačuje to, že bude i velmi teplý den.
1: Znamená to tedy, že nám počasí pokračuje. Já se přiznám, včera jsem zahledl na facebookových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, že by o víkendu klidně mohly padnout teplotní rekordy. Počítáme s tím ostatně, že nám ta teplota poroste. Většinou ale nás zachránila nějaká náhlá změna. Nastane tedy nějaká změna nebo naopak pokračuje ta vidina toho skutečně tropického víkendu?
2: To bude opravdu velmi tropický víkend, ono už dneska budou tropické hodnoty v Libereckém kraji 30 až 34 stupně Celsia a dále se nám bude oteplovat a opravdu na ten víkend slibují modely, že by se ty teploty pohybovaly nejčastěji v rozmezí od nějakých 35 do 38 a na těch nejteplejších místech, to se asi nebude týkat úplně Liberecka, ale takový Česko-Lipsko by mohlo mít o víkendu i takových 39 stupňů Celsia, což už je opravdu extrémní teplota.
1: Je poměrně zajímavé u těch teplot, jak to člověk vnívá proměnlivě, jak je to skutečně subjektivní. Takovéto teploty mít někde na dovolené u moře, člověk je za ně rád. My se tedy víkendu máme po právu čeho bát. Budeme s tím tedy muset počítat i dnes se tedy obrnit proti teplému počasí. Informace nám v ranních hodinách předala paní Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu. My za to děkujeme, popřejeme hezký den, mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ve vysílání také Tomáš Linka z písní Chci být vodou na tvůj mlýn. Pravda, vodu bychom teď pravděpodobně ocenili nějakou pěknou, takovou tu chladivou, která by člověka osvěžila. 7 hodin 49 minut k tomu. Dobré ráno pokračuje. Hlavně tedy dobré ráno přejeme vám a to našim posluchačům. 25. června v kalendáři roku 2026, to je dnešní datum, my se společně ale budeme mít možnost vrátit také do historie. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa totiž podepsali v Praze dva generálové přesně před 35 lety, tedy 25. června, ale roku 1991. Těmi generály byl Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov a ukončili tak 23 let trvající pobyt sovětské armády na československém území. Sám Vorobjov se jako poslední sovětský voják vydal na cestu na východ o dva dny později.
1: Dočasný pobyt trval opravdu dlouho.
2: Rozhlasové noviny z 25. června 1991 ohlásili konec okupace a reportoval o tom tehdy Petr Voldán.
1: Dnes je možné prohlásit, že pomyslný vlak o téměř 32 tisících vagonech, který by byl dlouhý 465 kilometrů, odjel.
2: Protokol podepsali generálové v Černínském paláci a podle dobových pramenů se na to připili i sklenkou šampaňského. Sovětský generál Eduard Vorobjov tehdy řekl, že je lepší být posledním vojákem, který zemi opouští, než prvním, který přichází.
1: Samozřejmě pro mě osobně a tím spíš pro moje podřízené bylo naprostým překvapením, když jsme se z obránců socialismu v prvních řadách najednou stali okupanty, když budu věci nazývat pravým jménem.
2: U podpisu protokolu byl i Michail Kocáb, hudebník, který se stal předsedou parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z Československa a se Sověty i vyjednával.
3: Jsem rád, že se nám to podařilo právě takto, řekl bych, korektně a velkoryse ukončit tuto neblahou kapitolu našich dějin.
2: Po 35 letech vypadá odsun sovětských vojsk z Československa jako samozřejmá věc. Ovšem při pohledu na výboje a války, které mezitím Kreml vedl a vede proti svým sousedům, se rychlý odsun podle ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislava Kudrny ukázal jako mimořádně prozíravý a důležitý krok.
4: Takhle rychle vyjednat ten odchod, když někdo říká 89. byl rozhodnutý, tak pokud by tehdy Moskva dala pokyn, že se tomu angažovala, tak prostě to všechno mohlo dopadnout úplně jinak.
2: Generál Eduard Vorobjov definitivně opustil naše území jako poslední voják dva dny po podepsání protokolu, tedy 27. června 1991. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvíka van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Kvůli špatné kanalizaci a poškozením svodidlům bude na průtahu Libercem další omezení. Hasiči likvidovali celou noc požár 70 balíků slámy u Rumburku. Silná zemětřesení ve Venezuele zabila minimálně 30 lidí. A počasí bude slunečno a tropické teploty. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Celkem 107 milionů korun zaplatí ředitelství silnic a dálnic za opravu dalšího úseku silnice číslo 35 na průtahu Libercem. V pondělí 6. července spustí opravu téměř 2-kilometrového úseku z Doubí ke sjezdu na ulici České mládeže. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je tam nefunkční kanalizace, což je patrné při silnějších deštích. Poškozená jsou i středová svodidla. Omezení potrvá do poloviny listopadu, říká Volmut.
3: Bude to od obchodního centra Nisa až po okružní křižovatku Doubí u Makra. Budeme dělat středovou kanalizaci, nový odvodňovací žlaby a to za omezeného provozu, nicméně z Liberce budou nadále 2 pruhy a do Liberce bude 1 pruh.
2: V následujících dnech má dál sílit horko. O víkendu můžou teploty vystoupat až ke 40 stupňům Celsia. Lékaři proto lidem doporučují nepodceňovat pitný režim. Podle praktického lékaře Josefa Štofly ale může být problémem i příliš velký příjem vody. Dospělí by měli v horku vypít asi 3 až 3,5 litru denně, děti zhruba 1,5 až 2 litry. Hasiči ve Starém Jiříkově u Rumburku lokalizovali noční požár balíku slámy. Zasahují u něj už 9 hodin. Na místě dál zůstává dobrovolná jednotka, říká mluvčí krajských hasičů Sabina Moravcová.
4: 21.14 nám byl teda ohlášen požár balíku slámy. Původně to bylo 30 balíků, potom se to rozrostlo na 70 balíků. Zasahovalo tam celkem teda 8 jednotek.
5: V rámci mezinárodní spolupráce tam byla povolená ta jednotka z Německa.
2: Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí. 700 lidí je zraněných, uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Dalce Rodriguezová. V zemi platí stav nouze, silnější ze 2 zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo skoro dalších 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Podle odhadu americké geologické služby se může konečný počet obětí pohybovat i v řádech 10 000. Sport. Na olympiádě dětí a mládeže, které se od pondělí koná v Praze, jsou zatím sportovci z Libereckého kraje celkově na 12. místě ze 14. Pořadí se počítá na základě získaných bodů na umístění v jednotlivých sportech, vždy v kategorii chlapců a dívek. Zlatou medaili získal zatím Samuel Bayer v rychlostním závodě v kanoji na 500 metrů a Artur Jančevský v karate a kategorii kumite. Mladí sportovci z Libereckého kraje zatím také získali 3 stříbrné a 11 bronzových medailí. Olympiáda končí dnes. Počasí. A očekáváme většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na Českolipsku naměříme až 34 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. Ulice Úvozní v Liberce je úplně uzavřena a to kvůli práci na inženýrských sítích. Omezení skončí na začátku července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 8 hodině 25. června v kalendáři a my přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec hlavně poklidné čtvrteční ráno. Za okamžik se společně budeme mít možnost vydat také do liberecké zoo a přesvědčíme se o tom, jak chovatelé pečují momentálně o zvířata, a to v teplých až tropických dnech. Můžeme nastínit, že to je nejen tedy sprchování zvířat, ale například i mražená mrkev a také odpočinek. Ono na druhé straně, co v takto teplých dnech poté dělat. Jaké další tedy činnosti pro zvířata chovatelé připravili, to se za okamžik ve vysílání dozvíte.
1: Dobré ráno s Martinem Kolínem.
7: Telegram s adresou svět.

0: Petra Janu a moje malá premiéra, další písnička, která nám nezestádla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to 12 minut po 8 hodině. Přejeme dobré ráno, přejeme příjemný poslech, pokud právě teď snídáte, tak také dobrou chuť, k tomu hlavně vydařený čtvrtek 25. června. A pravda, současné tropické teploty dopadají nejen na lidi, ale i na zvířata, například na ty v liberecké zoologické zahradě. S bojem proti přehřívání začínají chovatelé už při výběru druhu a lokality výběhu. Ale i teplomilná zvířata můžou mít v extrémních vedrech problém. Jakým způsobem se jim snaží teplé dny ošetřovatelé zpříjemnit, to zjišťovala naše reportérka.
1: My se příliš nesnažíme ta zvířata jako aktivně ochlazovat, my se snažíme dát jim svatý pokoj, aby se nepřehřívala.
2: Vysvětluje postup ošetřovatelů v horkých dnech zooložka Dorota Gremlicová a dodává:
1: Slonice je asi jediný, koho jako aktivně schlazujeme, opravdu systematicky, protože ona se právě chodí koupat, ošetřovatelé ji koupou a ošetřovatelé ji sprchují a pro ní je to příjemný, takže ta to využívá, ta to dělá. Jinak u ostatních zvířat třeba napouštíme bazény, vkropíme povrch, aby měli na nějakém místě v expozici bahínko, kterým se mohou trochu schladit. Hlídáme, aby v napaječkách se nekazila voda. Chovatelé ji vyměňují častěji než v chladnějších dnech.
2: Někdy dávají v liberecké zoo zvířatu mražené ovoce nebo krev, ale je to pro ně forma zábavy, ne ochlazení. Naopak se při hře s Nanukem můžou přehřát. Jak přehrátí vypadá, popisuje zooložka na příkladu pandy červené.
1: Zpravidla většinu dne odpočívají v takové té typické stočené poloze. A jak začne být pandě nesnesitelně, tak spouští packy přední i zadní dolů z větve a vypadá, jako kdyby se celá roztékala. Takže rozteklé pandy značí, že teplota překročila únosnou mez a že by se teda všichni měli uchýlit někam do stínu.
3: Vedro, ale úplně neuvěřitelný.
2: S teplem bojuje i návštěvnice Marcela. Zoologická zahrada proto připravila ochlazení i pro veřejnost, říká mluvčí Barbara Tysařová.
4: Samozřejmě myslíme i na blaho návštěvníků. Jak už jsme říkali, tak většina našeho areálu je pokrytá stromy, takže ten komfort je opravdu příjemný během cesty. A ta místa, která jsou otevřená, tak tam plánujeme na léto umístit mlhovače.
2: Tropické dny budou podle meteorologů pokračovat i o víkendu. Z Liberce Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jasná obloha nám pokračuje také během čtvrtka, odpoledne tedy přechodně by mohlo být až polojasno. Nejvyšší denní teploty ale dnes nad 30 stupňů, a to až do 34 stupňů Celsia. Na horách mezi 25 až 28 stupňů. K tomu slabý proměnlivý vítr, hlavně tedy ráno, kdyby mohlo být následně klidno, a biometeorologická předpověď je dnes na trojce na nejvyšším stupni zátěže. Tak venku radši opatrně.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: František Nedvěd ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to 10 minut před 8:30. Čas, kdy nás čeká cesta do Mexika. Čeští fotbalisté totiž na mistrovství světa končí už po základní skupině na azteckém stadionu. Mexico City prohráli s domácím výběrem jednoznačně 0-3, když rozhodující gól inkasovali krátce po změně stran.
1: Klíčový moment zápasu přišel v 55. minutě. Domácí záložník Romo po nákupu udržel míč ve středu hřiště mezi třemi protihráči, vyslal do sólového úniku Cháveze a ten prostřelil golmana Kováře. Právě tuto situaci si po utkání vyčítal reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
2: Jediný, co mě mrzí tady na tomhle zápase, je moje situace u toho prvního gólu, kde si myslím, že jsem byl důrazný, ale asi nedostatečně. Měl jsem tam souboj, dvakrát jsem mu to snažil vykopnout, odrazilo se to k němu a dostali jsme z toho první gól a to byl zlomový moment, takže to beru na sebe tady tuhle situaci.
1: Litoval obránce národního týmu Ladislav Krejčí. Čeští fotbalisté už před zápasem v Mexiku věděli, že účast v play-off mistrovství světa jim zajistí nejspíš jen výhra. A byť v prvním poločase domácího favorita místy přehrávali a měli i víc šancí, po změně stran už dominoval soupeř.
2: Teď se to ve mně mísí vícero věcí, protože jsme věřili v to, že ta cesta může být delší, než jaká je realita, ale bohužel stalo se.
1: Čeští fotbalisté tak na šampionátu získali jediný bod za remízu s Jihoafričany. Ve své skupině skončili poslední se skóre 2-6 a kromě krátkých pasáží toho v jednotlivých duelech směrem do ofenzivy moc nepředvedli.
2: Samozřejmě ty výkony, nebudem si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali. Doufám, že s postupem času si to vezmeme zkušenosti, které máme, a všichni to byli první mistrovství světa v životě. Každým zápasem, každou minutou, každým dotykem mám to sebevědomí a herní vidění trošku se zvedá. Jsou v emocích a nechci to moc komentovat, spíš si na to chci na trošku odstup a podívat se na to trošku z většího nadhledu a mrzí mě to.
1: Přiznal po porážce na azteckém stadionu a konci na mistrovství světa už po základní skupině kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí. Z Mexika Lukáš Michalík, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tohle léto se můžete stát králem. Stačí k tomu kolo nebo běžecké boty a chuť něco zažít. Slavia pojišťovna vás zve na další ročník akce Král jizerských hor. Když Jizerky zdoláte a vyfotíte se na 5 určených místech, titul a hezký dárek je váš. Na pohodu nebo naplno, je to na vás. A kdy? To je taky na vás. Kdo by nechtěl být králem nebo královnou Jizerských hor a zažít nezapomenutelné prázdniny? Více na slaviapoistovna.sportteam.cz.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Meteorologové i v Libereckém kraji varují před horkem. Výstraha platí pro celý region s výjimkou Frýdlantska, Tandvaldska a Jablonecka od dnešních 11 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Z Děčínské ulice v České Lípě je znovu možné odbočit na sídliště Slovanka. Silničáři dokončili další etapu rekonstrukce a opět propojili ulice Děčínská a Antonína Sovy. Už jen do zítřka můžou lidé navštívit výstavu studentů v galerii N v Jablonci nad Nisou. Připravili mladí umělci z katedry designu na Fakultě textilní technické univerzity Liberec. Program Nová zelená úsporám se dnes znovu otevírá pro žadatele. Tentokrát ale bude nabízet hlavně bezúročné úvěry. U rodinných domů mohou lidé získat až 2 miliony korun, u bytových domů zhruba 750 tisíc na byt. V Budapešti se setkají ministři obrany Vyšegrádské skupiny. Navážou tak na úterní setkání, na kterém se premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska shodli na obnovení spolupráce. A bude většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno, odpolední teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na Českolipsku naměříme až 34 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v ulici Ke Hluboké v Liberci je kvůli opravě silnice uzavřen tamní most, objížďka je značená a vede ulicí Puškinova.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:32 a za námi další zprávy Lídy Routové. Čtvrtek s datem 25. června pokračuje. My vás do něj zdravíme, pokud se postupně probouzíte do nového dne, a můžeme nastínit, co nás čeká už za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A bude to v podstatě potvrzení toho, že kdo se v práci skutečně nenudí, to jsou strážníci. My se vydáme za těmi jabloneckými, kteří zachraňovali a také varovali. Co konkrétně tedy v tomto momentě měli k činnosti a co museli udělat, to se za okamžik v krimi příběhu dozvíte.

0: Cesta do roku 1967 s další písničkou, která nám nezestárla, vzácný nápoj mládí, o kterém nám zpívala Naďa Urbánková a společně s ní také Karel Černoch. Co se dělo v roce 1967? Můžeme připomenout, myslím si, pro milovníky aviatiky, první let letadla Boeing 737. To se mimochodem jenom pro upřesnění právě v roce 1967 zneslo poprvé a od té doby se samozřejmě v modernizovaných variantách vyrábí do dnešního dne. A pro milovníky vesmíru můžeme doplnit, že v roce 1967 odstartovala sovětská sonda Venera 4. Ta se mimochodem jako první postarala o analýzu atmosféry jiné planety. A k tomu právě zněla píseň Nadě Urbánkové a Karla Černocha. Takový byl tedy rok 1967, teď už ale zpět do současnosti, do roku 2026. 9 minut po půl deváté a 25. června v kalendáři. My jsme slibovali, kam se v tomto čase ve vysílání vydáme. A skutečně o všestrannosti příslušníků městské policie jsme tu už hovořili mockrát a stále tu máme další a další důkazy o tom, že tomu tak skutečně je. Tedy, že strážníci zvládají skoro všechno, jak to tvrdí i Miroslav Holubec v našem dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Služba u městské policie má mnoho podob, ale když se strážníci zrovna nevěnují udržování pořádku ve městě, většinou fungují jako zdravotníci, jelikož jsou na místě často první ještě před sanitkou. Tak tomu bylo i v případě epileptického záchvatu, který nedávno postihl jednoho muže v Turnovské ulici. Muž byl při vědomí a se strážníky komunikoval, takže počkali na záchranku a zatím hlídali jeho životní funkce. O něco dramatičtější byla situace u starší paní, která doma spadla na podlahu a zranila si hlavu. Stihla ještě zavolat své dceři, ale spojení se náhle přerušilo, takže dcera zavolala na tísňovou linku a strážníci byli na místě jako první. Sousedka jim půjčila klíče od zmíněného bytu, kde našli zraněnou ženu s tržnou ránou na hlavě. Poskytli jí první pomoc, zastavili krvácení a už ve stabilizovaném stavu předali pacientku záchranářům. V dalším případě už šlo vyloženě o život, konkrétně o nový život. Jeden strážník zareagoval na řidičku servisního vozidla, která se kvůli uzavírce ve městě dostala do slepé uličky, obrazně i dopravně. Byla zrovna na cestě k zablokovanému výtahu, což v těchto vedrech nemusí být vůbec příjemná situace. Tím spíš, že v Tanvaldu, kde se zaseknutý výtah nacházel, čekala na pomoc těhotná žena. Strážník vyvedl výtahářku z města a ta snad dorazila k budoucí mamince včas. A ještě jeden zásah jablonecké městské policie, tentokrát proti muži s puškou, který se pohyboval na hřišti v ulici SK Neumana. Muž se tam chlubil svou zbraní svému známému a několikrát ze zbraně vystřelil. Naštěstí šlo jen o airsoftovou pušku, ale i tak její majitel schytal od policistů pěkný cajmrsk, protože děsit lidi flintou se prostě nesmí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přesně ve 8:45 můžeme nasnít dnešní den očima meteorologů. Očekáváme totiž většinou jasnou oblohu. Odpoledne přechodně až polojasno. Teď tedy informace, která ne všechny úplně potěší, a to nejvyšší teploty. Ty dosáhnou 30 až 34 stupňů Celsia. Na horách následně naměříme mezi 25 až 28 stupni. K tomu tedy slabý proměnlivý vítr, zejména ráno očekáváme ještě klidno a biometeorologická předpověď pro dnešní na nejvyšším stupni zátěže, tedy na trojce. I s tím je potřeba počítat. 25. června v kalendáři. Dobré ráno pokračuje, my ho přejeme hlavně vám, tedy našim posluchačům. Už za okamžik nabídneme také písničku, a to nejen filmovou, ale muzikálovou.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15:20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

V závěru čtvrtečního Dobrého rána jsme měli možnost připomenout 60. léta a k tomu také píseň Valdemara Matušky Tereza, tedy i snímek Kdyby tisíc klarinetů. 11 minut před 9. hodinou, což je skutečně závěr našeho ranního vysílání. Po 9. hodině už od mikrofonu také Iveta Kalátová, a to v dopolední pod Ještědem, kdy se je opět na co těšit. Například i zmapování situace, tedy momentální, co se dopravy v Liberci a Libereckém kraji týče. To se v dopolední pod Ještědem určitě rozebere. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec se tak pro tuto chvíli loučí s přáním příjemného dne Martin Kolín.

Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanu statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: O příspěvek na sportující děti a mládež žádá v Liberci téměř 80 klubů. Školkovné v Jablonci nad Nisou jsou zdraží od září pouze u lesní školky. Zastupitel hlavního města Ondřej Prokop oznámil, že končí v politice. A čekejme přechodně polojasno a teploty místy až u 34 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré dopoledne přeje Lída Jiroutová. Celkem 76 klubů požádalo v Liberci o příspěvek na sportující mládež. Podle magistrátu podmínky splňuje 68 žádostí. Město mezi ně plánuje rozdělit zhruba 22 milionů korun. Dnes o tom rozhodnou zastupitelé. Na každé sportující dítě může klub získat 2,5 tisíce korun. V případě, že má dítě postižení, je částka dvojnásobná. Magistrát už zároveň vypsal druhé kolo dotačního programu, říká primátorův náměstek Adam Lénert z Hnutí ANO.
2: Protože se nestihly přihlásit některé kluby a některé kluby opět neměly své přihlášky v pořádku, tak aby ti, kteří nedostanou finance v prvním kole, dostali finance v druhém.
0: Zastupitelé dnes budou jednat i o příspěvku na provoz sportovišti. Jednání začíná v 15 hodin v budově radnice. Jablonec nad Nisou pro příští školní rok nebude zvyšovat školkovné. Rodiče taky nadále zaplatí 700 korun měsíčně. Poplatek město zvýší pouze u lesní mateřské školy venku, a to o 100 korun na 1600 korun. Důvodem pro zdražení jsou podle primátorovy náměstkyně Jany Hamplové ze Starostů pro Liberecký kraj vyšší náklady na personál.
3: Školka dává důraz na individuální přístup a pro tu organizaci díky tomu, že jsou velkou část toho dne nebo větší část toho dne venku, tak samozřejmě vyžaduje trošku vyšší náklady.
0: Město nebude měnit ani poplatky ve školních družinách a klubech. Od dnešních 10 hodin se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úspora. V aktualizované verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jen pro nízkopříjmové domácnosti a příjem žádostí potrvá do konce října. Zastupitel hlavního města Prahy Ondřej Prokop za hnutí ANO končí ve všech svých politických funkcích. Informoval o tom na sociálních sítích. Skončí tak i jako zastupitel městské části Praha 11. Prokop zároveň řekl, že v nadcházejících volbách nebude kandidovat. Odůvodnil to každodenním tlakem médií. V posledních dnech totiž čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Prokop minulý týden situaci vysvětloval tak, že byty v majetkovém přiznání zapomněl uvést a že šlo o omyl, za který je připraven zaplatit pokutu. Sport. Čeští fotbalisté na mistrovství světa podlehli domácímu Mexiku 0-3 a do play-off nepostoupí. Po bezbrankovém prvním poločase skórovali v úvodu druhé půle Mexičané dvakrát v rozmezí 6 minut a třetí gól přidali v nastavení. Vyhrali tak skupinu před Jihoafrickou republikou, která zdolala Jižní Koreu 1-0. V zápasech dalších skupin Brazílie porazila Skotsko 3-0, Maroko Haiti 4-2, Švýcarsko Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1. Počasí. A bude většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno a teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na Českolipsku naměříme až 34 a na horách teploty mezi 25 až 28 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli výstavbě mateřské školy je uzavřena ulice Rybářská. Po úsek k ulici u přehrady v Jablonci nad Nisou objízdná trasa značená není.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Naladili jste se vysílání Českého rozhlasu Liberec. Zdraví vás krátce po 9. hodině Iveta Kalátová. Možná, že jste si nás naladili už brzy ráno. Byl u toho také Martin Kolína. Doufám, že do tohoto dnešního, no, dalo by se říct tropického dne, jste vkročili tou pravou nohou. Tak jisté je, že nás dnes čeká opravdu velice horký den. Budeme se také věnovat životosprávě, pitnému režimu v dopolední pod ještědem. Ovšem také se budeme věnovat dopravní situaci. Nejen most u Globusu času, ale také úsek mezi Makrem a obchodním centrem města totiž zkomplikuje už brzy dopravu po silnici číslo 35 na průtahu Libercem. Až do poloviny listopadu tam totiž bude omezený průjezd kvůli opravě kanalizace a svodidel. Na podrobnosti si počkejte už za okamžik. No a dnes se také koná den otevřených dveří u libereckých chemiků. Co tam je k vidění? Přímo v kasárnách na Štefáníkově náměstí pro nás bude zjišťovat náš regionální stopař, který se nám přihlásí v této hodině. Ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: možná, že jste si tuto písničku vychutnali za volantem, možná, že nás posloucháte někde na svých cestách, tak jeďte opatrně. No a nebudeme víceméně opouštět toto téma, protože na naše silnice se vrátíme v následující zprávě. Dopravu na silnici číslo 35 na průtahu Libercem totiž stíží brzy další omezení. Kromě už zahájené opravy mostu nad kruhovým objezdem pod nákupním centrem Globus spustí ředitelství silnic a dálnic ještě opravu téměř 2-kilometrového úseku za obchodním centrem Nisa. A to v pondělí 6. července. No a více už k tomu v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec s naší redaktorkou Janou Pavlíčkovou. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Je to tak, řidiči se budou muset na průtahu Libercem opravdu obrnit velkou trpělivostí. Plánované další omezení, tedy kromě toho úseku kolem Globusu, bude tedy od obchodního centra Nisa až po sjezd na kruhový objezd v Doubí za Makrem. Ono se to sice může zdát, že ten úsek je v pořádku, nicméně z té technické zprávy vyplývá, že jsou tam poškozená svodidla od častých dopravních nehod, což souvisí i s tím, že povrch vozovky tam vykazuje podle odborníků nepříznivé protismykové vlastnosti. No a hlavně je tam velký problém s kanalizací ve středovém dělícím pásu. To se pak projevuje například při přívalových deštích, uvedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Budeme v průběhu 11 týdnů dělat středovou kanalizaci. Je to zhruba 1,8 km kanalizace, včetně pustí nějakých 50 kanalizačních šachet, nový odvodňovací žlaby v podobě karpingu a toto všechno by se mělo dít za omezeného provozu.
1: Ten omezený provoz znamená tedy, že z Liberce na Turnov budou zachované 2 jízdní pruhy a na příjezdu do Liberce od Turnova tedy 1 pruh, což podle Volmuta může trošku někomu připadat jako nelogické, ale navazuje to prý na omezení u Hodkovic nad Mohelkou.
2: Už probíhají práce od jara v Hodkovicích na mostě, kde zúžení do 1+1 je, takže je to svým způsobem taková regulace dopravy, kdy před tím Libercem už by se ty kolony tvořit tolik neměly. Uvědomujeme si, že se teda připojuje 65 na Radelský mlýně, nicméně nebudou omezeny žádné sjezdy ani výjezdy.
1: To znamená, že i přes to svedení do jednoho pruhu, tak zůstane v Liberci zachovaný sjezd do Doubí ve směru od Turnova na Hodkovickou ulici v Liberci.
0: Jak dlouho oprava úseku tady potrvá?
1: Tak zhruba do poloviny listopadu tohoto roku, nicméně, protože samozřejmě musí zůstat zachovaný příjezd do obchodního centra Nisa, tak malá část prací zůstane ještě na příští jaro, upozorňuje Jan Volmut.
2: Na jaro zbyde mezi kus, když jedeme od Děčína na Prahu, tak nám zbyde kus od sjezdu České mládeže po sjezd na Nisu. Tam to musíme vystřídat tak, abychom v každé té etapě zajistili sjezd nebo obslužnost toho centra.
1: No a ještě doplním, že celá akce přijde ředitelství silnic a dálnic na 107 milionů korun a zakázku získalo sdružení firem Štrabak a Eurovia.cz.
0: Nejen most u Globusu, ale také úsek mezi Makrem a obchodním centrem Nisa zkomplikuje už brzy tedy dopravu po silnici číslo 35 na průtahu Libercem. Podrobné informace jsme probrali s redaktorkou Janou Pavlíčkovou, tak děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vzpomínáte si ještě na seriál Proč bychom se netopili, známý český seriál? Možná by se mohl s touto letní tématikou vrátit na obrazovky České televize. Ovšem teď ve vysílání Českého rozhlasu Liberec tu máme etiketu Daniela Šmída. To je pravidelná čtvrteční rubrika v našem vysílání. Daniel Šmíd je odborníkem na etiketu a propagátor kultivace chování v práci i v běžném životě. A protože nastává čas dovolených, kdy navazujeme také nové kontakty, bude se dnes redaktorka Lada Klokočníková ptát na seznamování.
1: Seznamovat se s novými lidmi, rozšiřovat okruh známých, kamarádů, přátel je naprosto přirozené a řekl bych pro každého člověka nutné. Odborníci hovoří o tom, že když máme přátele, cítíme se šťastní. Zároveň však platí to, že pokud se vydáváme na dovolenou nebo na nějaké kurzy, tak tamto seznamování by nemělo být primární. Jedu tam, abych se s někým seznámil, protože můžu být takzvaně urputná nebo urputný, můžu se vlastně ostatním jevit i otravným, když budu pořád jenom pokukovat po lidech, se kterými jsem chci seznámit. Zároveň, pokud ta chemie přeskočí, pokud se na vás někdo usměje a vy ten úsměv můžete a s radostí opakujete, no tak to už je jedno z prvních znamení toho, že k seznámení máme trošku blízko, můžeme se třeba zeptat, proč zrovna ten člověk vybral tuhle destinaci, hovořit o velmi obecných věcech, nepředstavovat sami sebe rovnou hned celou rodinu, ale třeba hovořit o tom místě, proč jste si zrovna tohle vybral a tak dále. To jsou témata, která na seznamování jsou. Ať už je to muž s mužem, muž se ženou nebo žena s ženou. Nehovoříme o seznamování rovnou, řekněme, budoucích mileneckých párů, ale prostě seznamujeme se s novými lidmi.
2: Ano, tím už jste vlastně odpověděl na otázku, kterou jsem chtěla položit, jak začít ten rozhovor, jak ho ukončit, když už víme, že tady třeba nastal čas.
1: Nejlépe pro všechny vztahy a hlavně pro vztah sám se sebou je být otevřený a být upřímný sám k sobě. Pokud cítíte, že vás na rozhovor s tím člověkem nebaví, protože buď už je vyčerpán, nebo ten člověk začíná hovořit o věcech, o kterých nechcete mluvit, nemůžete mluvit, nebo o nich nic nevíte, tak je dobré říci, cítím, že se naše téma vyčerpalo, omluvte mě, já mám teď v plánu výlet tam a tam.
2: Mm-hmm. Takže nebát se otevřeně říci, že už nastal čas tedy se rozejít.
1: Naopak nevytvářet nějaké, řekněme, falešné představy tomu našemu protějšku o tom, že by ten náš rozhovor mohl pokračovat večer po návratu zase zpět do rezortu nebo zase zpět do toho kurzu, kde jsme spolu. Mm.

0: Představím se ještě u té schůzky rande, to nazvěme to, protože byly doby, kdy dívka se neodvážila oslovit chlapce, pokud by se s ním chtěla ještě znovu sejít. Je teď nějaká změna v tomto, v té etiketě, co se týká různých rande z pohledu muže, z pohledu ženy?
1: Etiketa neřeší to, kdo se koho zeptá. Je to, řekněme mu, vysílač a přijímač. Tady v rozhlase se nám to hodí docela. Každý z nás může být vysílačem zájmu o druhého a každý z nás může být tím přijímačem. Takže dámy, nebojte se, ale zároveň, jak znám nás muže, z pozice muže, my jsme mnohdy stydlivější, než si dovedete představit.
0: Dobře, takže dnešní téma ukončuji s tím, že s expertem na etiketu Danielem Šmídem si dáme rande opět za týden.
1: Budu se moc těšit. Já a přijímám.
0: Děkuji, nashledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

zeme, zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

nemusí být zrovna dnes nebe blanketné. Stačilo by, kdyby se trochu zatáhlo a třeba i trochu sprchlo, tak doufám, že i vy jste někde ve stínu a že hlavně dbáte na pitný režim. Tak současné tropické teploty dopadají i na zvířata v liberecké zoologické zahradě. S bojem proti přehřívání začínají chovatelé už při výběru druhů a lokality výběhu, ale i teplomilná zvířata můžou mít v extrémních vedrech problémy. Jakým způsobem se jim snaží v liberecké zoo třeba ty teplé dny ošetřovatelé zpříjemnit, tak odpovědi na tyto otázky najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. Tak ale ještě mám pro vás pár informací, zejména pro vás posluchače v Hrádku nad Nisou, tak tam bude tento pátek pro veřejnost uzavřen městský úřad s výjimkou podatelny, která jediná bude vyřizovat požadavky občanů, a to do 14 hodin. Na úřadě bude sanitární den. Město prosí návštěvníky úřadu, aby si termín návštěvy přesunuli na jiný den. Pro změnu web města Hodkovice nad Moholkou upozorňuje o tom, že právě dnes se bude v Hodkovicích pokládat finální vrstva asfaltu v Poštovské ulici. Ulice je proto zcela uzavřená pro veškerou dopravu, včetně chodců. Město také upozorňuje na zvýšený pohyb těžké techniky v ulicích Rychnovská, Pražská a Poštovská. Teď už ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, Miraj, a vedle tebe usínám. Pěkný poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Liberečtí chemici, jak se zkráceně říká 31. pluku chemické, biologické a radiační ochrany, patří ve světě mezi respektované vojenské jednotky a dnes se rozhodli nechat veřejnost nahlédnout pod pokličku jejich práce a otevřít dveře svých kasáren. A takovou příležitost si samozřejmě nemohl nechat ujít ani náš regionální stopař Patrik Fischer, který už je přímo v kasárnách, odkud se nám také připojil k nám do vysílání. Patriku, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z kasáren na Štefánikově náměstí v Liberci. Už to tady žije, je tady čelý ruch, zatím hlavně teda samozřejmě školáků a dětí ze školek a nechybí tady ani vojenská technika, ale o té už si víc povídáme s mluvčím libereckých chemiků kapitánem Pavlem Tichým. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Tak pane kapitáne, co se tu dnes děje a na co se můžete lidi pozvat? Co tady zažijí?
3: Tak my jsme rádi, že po 7 letech můžeme opět otevřít kasárna široké veřejnosti. Pořádá se tady den otevřených dveří. Jak už jsem zmínil, tak poslední právě byl v roce 2019, kdy jsme slavili 100 let chemického vojska. Potom z důvodu covidu jsme vlastně tuto akci museli zrušit a pauza byla bohužel až vlastně do této doby 7 let, ale říkám, letos to otevíráme a jsme rádi. Návštěvníci tady vlastně můžou vidět ukázku vojenské techniky, můžou se podívat na naše vybavení, jak už materiální, tím myslím chemické přístroje, detekční přístroje, obleky, výzbroj, výstroj, tak samozřejmě pro děti tady jsou připravené i sportovní aktivity, výžití, střelba ze vzduchových pušek a dalších.
2: My tady třeba koukáme na jedno obrněné Iveco, které má armáda ve výbavě taky a děti si tady dokonce zkouší hrát. Předpokládám, že to na střeše asi periskop.
3: Ne, je to zbraňová stanice. Je to zbraňová stanice. A kromě ní se ještě děti můžou podívat na činnost s naším průzkumným robotem Orfem, kterého se taky můžou zkusit ovládat. A jedná se, jak jste zmínil, o Iveco CBR na podvozku. Iveco je to naše vlastně nejnovější průzkumné vozidlo.
2: Zároveň tady uprostřed kasáren na tom, co běžně bývá parkoviště, tak už teď takhle dopoledne je pěkné horko, ale vidím, že tady máte dekontaminační rámy na vozidla s vodou. Pouštíte je i lidem, aby se mohli trošku opláchnout?
3: Ano. Koukali jsme samozřejmě na předpověď počasí a z důvodu těch vysokých teplot jsme tady vybudovali dva dekontaminační rámy z linky 82 a kluci vojáci to tady každou půl hodinu pouštějí, tak aby se mohli návštěvníci a děti svlažit.
2: Takže je to určitě skvělá příležitost, pokud někdo nechce čekat třeba na nějaké kropící vozy v centru města. Dokdy sem k vám lidé mohou chodit?
3: Tak kasárna jsme otevřeli v 8:30 ráno a všichni, kdo budou mít příležitost, volný čas, tak nás můžou navštívit do půl jedné. Takže ideálně ten časová náročnost v kasárnách je hodina a půl, dvě hodiny, takže kdo bude mít zájem si všechno projít, tak doporučuju tak maximálně v 10:30 vyrazit k nám do kasáren. A jak jsem zmínil, kasárna se zavírají v 1:30 odpoledne.
2: Zve tedy mluvčí libereckých chemiků, kapitán Pavel Tichý.
1: No je to hodně výjimečná, dalo by se říci, situace nebo spíše výjimečný den, kdy tady liberečtí chemici otevřeli zájemcům dveře svých kasáren a ukazují jim svoji práci i techniku. A právě o tamto se nám také přihlásil náš regionální stopař Patrik Fischer. Tak děkujeme za malé nahlédnutí a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou, těším se na vás po 2. hodině odpolední.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

pravda, že chtěl bych jenom jít.

0: Rabbit.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Dobrý den, je tady čtvrtek 25. června a svátek má...
5: Ha! Ivan!
4: Ruská varianta jména Jan, to znamená hospodin je milostivý. Ivanů tu máme přes 23 tisíc. Tady je Petr Jungmann. Sedmou kavalérii zmasakrovali v montáně u Little Bighornu před 150 lety v roce 1876 bojovníci indiánských kmenů Siouxů, Lakotů, Shainů a Arapahů pod vedením náčelníka splašeného koně. Jediný, kdo z Castrova oddílu přežil bitvu, byl kůň Komanč. Nezávislost na Jugoslávii vyhlásili Chorvatsko a Slovinsko před 35 lety v roce 1991. S tím nesouhlasilo 600 tisíc Srbů žijících v Chorvatsku. Spláli kruté boje, které se vlekly až do roku 1995.
6: Běž domů, Ivane.
4: Dnes máme významný den České republiky, den odchodu okupačních vojsk. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z československého území byl totiž podepsán přesně před 35 lety v roce 1991 a rudoarmějců tu nebylo málo, až 150 tisíc.
7: Čas udělat dětem pápa.
4: Titul Ropák roku za antiekologický čin byl před 5 lety udělen vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi. Mimo jiné za schválení studie proveditelnosti pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Kulatou 60 má dneska moderátor, herec a zpěvák Vladimír Hron.
8: První z našich pojede Robert Reichl.
4: 55 slaví jeden z našich nejlepších hokejových útočníků historie. Olympijský vítěz Nagána Robert Reichl.
8: Jsi pašák, Albi!
4: A já přeju pěkný den.
9: Ne,

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Deset hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Ministerstvo zahraničí dnes doplní prezidenta do delegace na červencový summit NATO. Pozemek u autosalonu prodá majiteli Českolipská radnice Leciněji. Autobusy a tramvaje libereckého dopravního podniku budou nově červené. A čeká nás slunečné odpoledne s tropickými teplotami. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké čtvrteční dopoledne. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí ho vláda do delegace nezařadila. Po podnětu prezidenta jí ale ústavní soud předběžným opatřením nařídil zajištění Pavlovy účasti. Babiš řekl, že rozhodnutí soudu je nezvyklé, rychlé a proti českým zájmům.
4: My respektujeme rozhodnutí ústavního soudu, i když je velice neobvyklé a nestandardní v tom, jak rychle rozhodl a v tom, že jsme neměli možnost vůbec se k té žalobě vyjádřit.
3: Část opozice naopak rychlost verdiktu ocenila. Českolipská radnice prodá pozemek u průtahu městem za nižší cenu. Majiteli přilehlého autosalonu neakceptoval loni schválenou částku 1,75 milionu korun. Za parcelu mezi silnicí číslo 9 a svým autosalonem je ochotný zaplatit 1 100 000. Zastupitelé města s jeho návrhem souhlasili.
5: Místo starosta Martin Brož z hnutí ANO říká, že cena je podle znaleckého posudku. Pro město je pozemek nevyužitelný a je navíc zatížený vedením podzemních sítí, včetně horkovodu. Společnost Gerhard Horejsek v minulosti pozemek užívala neoprávněně tím, že na něm vystavovala auta. Radnici za to zaplatila pokutu za 3 roky zpětně. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Autobusy a tramvaje v Liberci postupně změní barvu. Kombinace bílé, zelené a žluté vystřídá červený nátěr a bílý detaily. V červené barvě se dopravní podnik vrátí zhruba po 30 letech. Cílem je podle magistrátu postupně sjednotit vzhled městských organizací do barev města. První dva červené přelakované vozy už vyjeli do provozu. Další budou barvu měnit postupně. Výměna by měla být hotová do 2 až 3 let. Z vozu dopravního podniku zároveň zmizí reklamní potisky. Přes 4 promile alkoholu nadýchal po kolizi řidič v Litoměřicích. Podle krajské policejní mluvčí Pavly Kofrové narazil 38-letý muž se svým autem v centru města do zaparkovaného vozidla. Z místa nehody bez oznámení odešel. Policisté ho krátce poté vypátrali. Řidič je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě odsouzení mu hrozí až 3 roky vězení, peněžitý trest nebo zákaz řízení motorových vozidel.
0: Sport.
3: Na olympiádě dětí a mládeže, která se od pondělí koná v Praze, jsou zatím sportovci z Libereckého kraje celkově na 12. místě ze 14. Pořadí se počítá na základě získaných bodů za umístění v jednotlivých sportech, vždy v kategoriích chlapců a dívek. Zlatou medaili získal zatím Samuel Bayer v rychlostním závodě v kanoji na 500 metrů a Artur Jančevský v karate v kategorii kumite. Mladí sportovci z Libereckého kraje zatím také získali 3 stříbrné a 11 bronzových medailí. Olympiáda končí dnes.
0: Počasí.
3: A očekáváme většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno a teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Na Českolipsku naměříme až 34 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A kvůli výměně kanalizace a vodovodu je v Liberci uzavřena frekventovaná Jablonecká ulice. Objížďka je značená.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: To byly zprávy 10. hodiny. Lída Jiroutová nám tímto otevřela cestu do pokračování dopoledne pod Ještědem se čtvrtečním datem 25. června. Slyšeli jsme to dobře, teploty v posledních dnech šplhají výš a výš, o víkendu může být až 40 stupňů. Je proto potřeba hodně pít, ale pozor, i nadměrné množství vody může tělu ublížit. Za chvíli si o tom povíme už více. Jak ovlivňuje děti z dětských domovů jejich minulost? Tak to je téma dnešního dílu v seriálové reportáže. O svých zkušenostech bude mluvit studentka filmové režie Klára Krátce před 10:30. Hezký poslech.

0: Příjemný čas jsme strávili ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s Michalem Tučným, tak pokud patříte k ranním ptáčatům a ráno si přivstanete třeba kvůli domácím mazlíčkům, kvůli vyvenčení, anebo také, abyste udělali něco na zahradě, ještě než přijdou ta velká polední vedra. No, nejspíš to v aktuálním horku také slyšíte ze všech stran, nezapomínejte pít, ať nejste dehydratovaní. Jenže věděli jste, že i nadměrné pití vody může tělu ublížit. V krajních případech hrozí třeba otok mozku nebo srdeční selhání. A o tom, kde je tedy ta správná hranice a kolik tekutin bychom tedy měli v létě vypít, o tom si budeme povídat s Kateřinou Kubíčkovou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Pojďme tedy na úvod říct, kolik tekutin bychom tedy v takovém počasí měli za den vypít?
1: Tak u dospělého člověka je to kolem 3 až 3,5 litru, tedy výrazně víc než běžně, kdy se doporučuje přibližně o litr méně. Malé děti by samozřejmě měly vypít méně než dospělí, v létě zhruba 1,5 až 2 litry. Důležité je ale taky to, co pijeme. Ideálně by to podle Štolfa měla být čistá voda. Pokud ji někdo nemá rád, tak si může dát na ředěné ovocné šťávy nebo třeba slabé čaje.
0: Asi tušíme, co může způsobit nedostatečné množství tekutin, bolesti hlavy, únavu nebo i kolaps. Už jsme ale řekli, že nám může ublížit také nadměrné pití vody. Proč?
1: Tělo totiž neumí velké množství vody v krátkém čase zpracovat a naředí se tak i minerály v krvi, třeba sodík, který je důležitý pro správné fungování svalů a mozku. Lidé pak můžou mít oteklé nohy, ale podobně jako při dehydrataci, taky bolesti hlavy, poruchy vidění nebo rovnováhy, říká praktický lékař z Prahy Josef Štolfa.
2: Málo kdy se to samozřejmě stane, protože jen málo kdo dokáže vypít těch tekutin tolik, aby si přivodil tento stav, ale je to na bázi právě toho, abychom nenařadili to naše vnitřní prostředí do těch nefyziologických mezí.
1: Zdravotní problémy podle něj hrozí, pokud člověk za den vypije kolem 5 litrů vody a víc.
0: A jak tedy poznáme, že pijeme to správné množství vody?
1: Kromě toho, že si budeme pitný režim hlídat, to může napovědět i barva moči, pokračuje místopředseda České nefrologické společnosti Ivan Rychlík.
3: Barva moče se odvíjí od toho, jak je moč koncentrovaná, čili za normální situace ta moč je slabě nažloutlé barvy a jestliže mám nedostatečný příjem tekutin, tak ta moč se koncentruje, to znamená, že ta barva té moči tmavne. A také opačně, jestliže mám hodně velký příjem tekutin, tak ta moč se postupně stává, abych tak řekl, bílou.
1: Právě i ledviny může špatný pitný režim poškodit, jenže ledviny většinou nebolí a proto se případné onemocnění často projeví až v pozdější fázi. Dodržování pitného režimu je důležité hlavně pro děti, seniory a nemocné lidi.
0: O pitném režimu v horkých letních dnech jsme si povídali s Kateřinou Kubíčkovou. Děkujeme za tyto informace a přejeme pokud možno hezký den. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: dopolední pod Ještědem Houby Magický, kapela Kabát a Milan Špalek, který nám pro změnu zaspíval, je takovou klíčovou postavou této kapely, hraje v ní na baskytaru, jejím takovým druhým zpěvákem, skládá písničky a hlavně texty, no a bezmála pro všechny. A začal s nimi kvůli tomu, aby měla jeho kapela co zpívat a dnes patří k perfekcionistům, kteří zkrátka dobře nepustí ven text, pokud o něm jenom trochu pochybují a díky tomu je Milan Špalek považovaný za jednoho z nejlepších textařů české hudební scény. My se teď ovšem vrátíme k jinému tématu, k seriálu týdne. V seriálu Bydliště dětský domov teď budeme mluvit o 23-leté Kláře, která studuje filmovou režii. Od posledního natáčení má zásadní novinku. Oficiálně opustila olomoucký dětský domov. Ráda se tam ale vrací na návštěvy.
1: Tak já jsem hodně vnímala děcák v posledním období, kdy jsem tam byla, jako že mě to vlastně tak nějak drží trošku zpátky už a že už jsem tak nějak cítila tu potřebu vyletět trošku z toho hnízda a už jsem prostě měla takový dojem, že tam prostě nepatřím.
2: Přibližuje 23-letá vysokoškolačka Klára, která teď studuje a bydlí na Slovensku. O oficiálním odchodu z dětského domova v Olomouci uvažovala už delší dobu. Dětský domov ji proplácel třeba knížky do školy nebo jízdné a dostávala také peníze na stravu. Dnes pobírá takzvaný zaopatřovací příspěvek ve výši 17 000 korun a ten je pro ně výhodnější.
1: V podstatě je to jakoby pro lidi z dětských domovů, kteří se rozhodnou vlastně odejít, nebo z různý ústavní péče, i například z pěstounské péče, ale jsou tam nějaké podmínky pro to. Je to prostě podmíněný tím statusem studenta a musím chodit ke kurátorce a stanovovat si vždycky plány na následující půl rok, ale je to jako finančně rozhodně výhodnější, než když jsem byla v domově.
2: Kláru dál finančně podporuje také organizace Dejme dětem šanci. Do stipendijního programu se dostala už na střední škole. Na pravidelných setkáváních se potkává i s dalšími stipendisty.
1: To jsou prostě lidi, kteří se zažili podobné věci a ví přesně, jaký to je být v děcáku, takže vlastně tam nikdo nemá problém většinou ani jako mluvit o těch věcech a je to hrozně takový jako osvobozující. Vzhledem k tomu, že moji kamarádi neví, jaký to je a občas, když před některýma jako svedu téma hovoru na děcák a podobně, tak je to vlastně tak trošku jako hodí do rozpaku.
2: Jak Klára popisovala v předchozím díle časozběrného seriálu, zažila týrání a sexuální zneužívání. Dětský domov byl pro ni vysvobození. Letos skončí bakalářský obor režie hraného filmu na Bratislavské vysoké škole muzických umění. Chtěla by ve studiu dál pokračovat.
1: Momentálně státnicuju, končím bakalářský stupeň, takže se prostě musím učit a dodělávat film a bakalářku a je toho opravdu hodně. Do toho ještě přijímačky na magisterský stupeň.
2: Studentka říká, že má dobré období, jsou ale situace, které ji připomínají minulost.
1: Jakože jak to tak sleduju, tak v průběhu let mě to, dejme tomu, jako ovlivňuje míň a míň, což ale neznamená, že jsem v pohodě. Určitě jsou jakoby momenty, kdy je to prostě těžký a náročný, jako například, když se řeší promoce a kdo koho pozve a všichni řeší rodiče a tak a tak to bývají většinou takové ty náročné věci, že si občas říkám, že vlastně já nikoho takového úplně nemám.
2: Klára se dostala do dětského domova ve 13 letech. Proti matce a otčímovi vypovídala u soudu. Další, pátý díl časozběrného seriálu bude o 18-leté Aně. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Písničky, které nestárnou, toto je jedna z nich, která nám dozněla v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec, Nádherná láska Pavel Novák, což o to písničky, ale třeba také i knihy, které nestárnou. Možná v těchto párních dnech si říkáte, nepůjdu ven, raději si něco hezkého přečtu, možná sáhnete po klasice, jako je třeba Egypťan Sinuhet nebo Svět podle Garpa. No, ale prázdniny, nadcházející letní čas, to je také čas, kdyby i děti měly mít víc času na knížky. A co vlastně čtou ty současné děti? Nejvíce berou knihy od Davida Williamse, nejznámější je pravděpodobně Babička drsťačka. No a naši čtenáři tu najdou i knihy Malého poseroutky, což je jeden z nejoblíbenějších titulů vůbec. Tak to jsem citovala paní Petru Krolišovou, knihovnice Jablonecké knihovny, tedy povídání o tom, co si děti nejčastěji půjčují na prázdniny. Tak rozhovor s Petrou Krolišovou natočila i naše reportérka Jana Švecová, zjistila, že přestože knihovny mají přes prázdniny omezenou otevírací dobu, zájem ke konci školního roku vyšší. A opět citujeme Petru Krolišovou, zrovna včera tady byl čtenář, který se předzásobil 30 knihami s tím, že má na půlku léta vystaráno. Tak to je opravdu taková světlá výjimka. Tak celý článek i reportáž si můžete poslechnout, přečíst na liberec.rozhlas.cz.

0: To bylo hezké vyznání od Petra Reska ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Nás ovšem už čeká spotřebitelský servis a vy se dnes ptáte na reklamaci, při které je víc než měsíc ticho po pěšině. Po takové době už můžete chtít zpátky peníze. Jak na to poradí Josef Černý?
1: Martin reklamoval sekačku. Prodejce slíbil, že zavolá, jenomže měsíc a půl se nikdo neozval. Na dotaz mu poprvé nedokázali odpovědět, podruhé už ani nezvedli telefon. Pane posluchači, pokračovat v konverzaci s takovýmto servisem nemá smysl. Jednoduše okopírujte doklad o předání výrobku do reklamace a z kopii záručního listu a dokladu o koupi pošlete ho prodejci s tím, že z důvodu nedodržení lhůty odstupujete od kupní smlouvy a požadujete vrácení peněz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Možná, že v tomto pravidelném čase ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v dopolední pod Ještědem už se těšíte na další recept babičen. Samozřejmě recept z babičiných receptů, takhle, abych to uvedla správně. Ovšem dnes nebudeme ani péct, ani vařit, ani smažit. V kuchyních našich babiček se totiž připravovaly nejen pokrmy, ale i likéry, protože na ty vyhlášené z likérek nebylo. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření pro nás mají recept z našich končin na růžový likér.
1: V našem vyprávění o dobrotách v kuchyni našich babiček si dnes něco povíme o výrobě likérů. Žádný jiný destilát nemá tolik chutí, vůní a barev jako likér. Zajímavé je často i jeho pojmenování. Pokud z jeho názvu, třeba Miškulant, Lesňák či Benediktinka, nepoznáte, z čeho je likér vyrobený, můžete jen hádat, jaké ingredience obsahuje.
2: Likéry nemají tak dlouhou tradici jako víno. Poznatky o nich v Evropě rozšířili až křižáci ve 13. století, kdy při arabských taženích poznali likér alkehal. Ten se ovšem nepoužíval jako alkoholický nápoj, nýbrž jako lék proti žaludečním potížím. Základem likérů byly nejprve byliny. Tajemství výroby bylinného likéru spočívalo v nakládání surovin do alkoholu, nejčastěji do vína. Teprve později se mniši naučili koncentrovaný výluh destilovat. Tak vznikly třeba karmelitánské a později i oblíbené hofmanské kapky. Jejich chuť odpovídala účelu použití, byly totiž hořké. Klášterní alchymisté proto její chuť vylepšili medem a na světě byl první bylinný likér. Postupem času likérníci vyráběli chutný destilát ze vzácného i domácího koření, ovoce, mléka, vajec, medu, čaje i kaká. Výroba likéru se tak rychle rozšířila po celém světě. Tím se druhy likéru rozrostly o další speciální kořeněné likéry, jemné stolní likéry či takzvané likéry ušlechtilé. Vedle těch slavných vyráběných ve velkých likérkách, jako byla u nás třeba Becherovka, si hospodyně odedávna vyráběly celou řadu likérů doma z ovoce, z kávy nebo čokolády. A na vesnici tam hlavně z bylinek. Každý likér měl trochu jinou chuť a právě v tom bylo jeho kouzlo.
1: Recept na jeden likér z našich končin dnes přidáme. Bude to růžový likér.
2: Budeme potřebovat 20 lísků z šípkové růže, 1 litr domácí čisté jabkovice a 15 deka cukru. Květy opatrně opláchneme ve studené vodě a necháme okapat. Pak si připravíme větší zavařovací sklenici. Dáme do ní cukr, listy růže a zalijeme jabkovicí. Poté sklenici uzavřeme a necháme na teplém místě louhovat 3 týdny. Po odstátí růžový likér přefirtlujeme přes plátínko do připravených lahví.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kapela Divokej byl, která se představila o víkendu i ve Vratislavicích. Písnička Lahůdky také tam zazněla, velice se povedla. Je docela možné, že vás, milí posluchači, čeká v dohledné době cesta autem na dovolenou. Říkáte si, no teď o víkendu v těch vysokých teplotách to nebude žádná legrace. Nejenom o tom, jak bezpečně řídit při vysokých teplotách, si budeme povídat s dopravním expertem platformy Vize 0 s Romanem Buckým, ale také se zaměříme na určité země, kam možná míří třeba do Chorvatska, do Itálie, jaké jsou tam třeba předpisy, dopravní předpisy, jak je to s přívěsem a tak dále. Více se dozvíte už za pár minut po zprávách.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Tohle léto se můžete stát králem. Stačí k tomu kolo nebo běžecké boty a chuť něco zažít. Slavia pojišťovna vás zve na další ročník akce Král jizerských hor. Když Jizerky zdoláte a vyfotíte se na 5 určených místech, titul a hezký dárek je váš. Na pohodu nebo naplno, je to na vás. A kdy? To je taky na vás. Kdo by nechtěl být králem nebo královnou jizerských hor a zažít nezapomenutelné prázdniny? Více na slaviapoistovna.sportteam.cz.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Kvůli špatné kanalizaci a poškozeným svodidlům bude na průtahu Libercem další omezení. Weby ministerstva vnitra, hasičů a policie nebude večer kvůli odstávce fungovat. Česko nabízí pomoc Venezuele, připravuje na vyslání tým na záchranu lidí ze sutin. A čekejme jasno, přechodně polojasno a teploty místy až u 34 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré dopoledne přeje Lída Jiroutová. Celkem 107 milionů korun zaplatí ředitelství silnice a dálnic za opravu dalšího úseku silnice číslo 35 na průtahu Libercem. V pondělí 6. července spustí opravu téměř 2-kilometrového úseku z Doubí ke sjezdu na ulici České mládeže. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnice a dálnic Jana Volmuta je tam nefunkční kanalizace, což je patrné při silnějších deštích. Poškozená jsou i středová svodidla. Omezení potrvá do poloviny listopadu, říká Volmut.
3: Bude to od obchodního centra Nisa až po okružní křižovatku Doubí u Makra. Budeme dělat středovou kanalizaci, nový odvodňovací žlaby a to za omezeného provozu, nicméně z Liberce budou nadále 2 pruhy a do Liberce bude 1 pruh.
2: Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Meteorologové i v Libereckém kraji varují před horkem. Výstraha platí pro celý region s výjimkou Frýdlantska, Tanvaldska a Jablonecka do 10 hodin večer. Odpolední teploty překročí 31 stupňů Celsia. Přehrátí hrozí i zvířatům. V Liberecké zoo proto ošetřovatele během dne na zvířata dohlížejí a některé expozice kropí vodou, říká zooložka Dorota Gremlincová.
4: Napouštíme bazény, kropíme povrch, aby měli na nějakém místě v expozici bahínko, kterým se mohou trochu schladit. Hlídáme, aby v napaječkách se nekazila voda. Mají vlastně stálý přístup, velká část z nich do jako zastíněných vnitřních prostor nebo pod přístřežky, tak aby mohli vyhledat stín.
2: Česko je připravené vyslat do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Venezuelu po půlnoci středoevropského času zasáhla 2 silná zemětřesení, při kterých zemřelo nejméně 32 lidí. Český tým teď ověřuje možnosti přepravy a sleduje mezinárodní koordinaci. S případným vysláním hasiči čekají na požadavek Venezuely. Pokud země o pomoc požádá, takzvaný USAR by tam měl vyrazit nejpozději zítra. Sport. Čeští reprezentanti končí na mistrovství světa ve fotbale po základní skupině. Třetí duel prohráli s domácím Mexikem 0-3 a celkem získali jenom 1 bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika podlehli ještě Jižní Koreji. Trenér Miroslav Koubek, který byl do pozice jmenovaný v prosinci a s týmem vybojoval účast na šampionátu, neuvažuje o tom, že by u reprezentace skončil.
5: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje. Vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
2: Jihoafričané si postup ze skupiny zajistili výhrou 1-0 nad Jižní Koreou. Brazílie porazila Skotsko 3-0, Maroko Haiti 4-2, Švýcarsko Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1.
0: počasí.
2: A je většinou jasno, odpoledne bude přechodně až polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na Českolipsku naměříme až 34 a na horách teploty mezi 25 až 28 stupni Celsia. Biozátěž je na nejvyšším stupni, doporučujeme proto vyvarovat se zvýšené zátěže a vykonávat pouze lehké, nezbytně nutné práce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. Dvě osobní auta se srazila v ulici Děčínská v České Lípě. Na místě je policejní hlídka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ano, šťastnou cestu a bezpečně doražte do cíle své cesty, ať už je to vedlejší vesnice, město, anebo míříte třeba na dovolenou do zahraničí. Ano, miliony Čechů míří autem na zahraniční dovolenou. Co všechno bychom měli tedy před cestou zkontrolovat, jak je to třeba s karavany a přívěsy? Proč bychom měli znát pravidla země, kam máme právě namířeno? Nejenom o tom si budeme už za chvíli povídat s dopravním expertem Romanem Buckým z platformy Vize Nula. No ale také se budeme věnovat řízení aut v tropických teplotách, na co bychom měli dbát, nejenom to zazní už za chvíli. Počkejte si na to.

0: To si hezky hrajeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ona se brání, Petr Muk, a já už vítám našeho dnešního hosta, pravidelného hosta, kterým je dopravní expert z platformy Vize Nula, Roman Budský. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já musím, milí posluchači, prozradit na našeho hosta jednu věc. Já jsem musela vypnout klimatizaci, ne proto, že by náš host trpěl, ale protože má rád tepla. Já to na vás, pane Budský, musím říct. Ale vy jo, si teď libujete v těchto teplotách.
1: Tohle to jsou přesně ty teploty, které miluji. Slunečné počasí, nebe vymetené všude. Modro, barvy, vůně, teplo. Ano. A ono je méně lidí na ulicích. Když pak člověk jede autem, tak jich bývá často i méně na silnicích, a to je pecka. Člověk se tak trošku může jako kochat. A hlavně mě to krásný počasí nabíjí. Čili jednak energie a jednak dobrou náladu. Takže tohle to je moje počasí a tohle to asi užívám, to se nenechám vzít.
0: Tak vy byste mohli mít opravdu solární panel a ještě vyrábět elektřinu. Ale pane Budský, tak přece jenom, ale vy jste taková podle mě asi světlejší výjimka. Jsou lidé, posluchači, které třeba čeká už teď cesta někam autem a na sobotu třeba na neděli a ty teploty opravdu mají dosáhnout dokonce až 40 stupňů Celsia. Můžeme si říct nějaká pravidla, jak bezpečně? Jet.
1: Tak určitě, jestliže opravdu lidé musí vjet v tomto extrémním počasí, tak bych doporučoval s autem, které je klimatizované, nebo dopravním prostředkem, to je jedno, vlak, moderní, autobus, opravdu neriskovat, protože plus 40 bude venku, to bude ve stínu, na sluníčku bude víc a v té kabině, ať je to auto nebo autobus, stojící vlak třeba, tam můžou být teploty 60 stupňů. Navíc tam nebude třeba ani průvan, takže to bude skutečně docela i nebezpečný pro některé lidi. Jo? Čili jestliže někdo není schopen si zajistit, že pojede třeba klimatizovaným vozem nebo dopravním prostředkem, tak bych spíš doporučoval tu cestu přeložit a někdy jindy. Může to být nebezpečné. To též se týká třeba motocyklistů. Ono se to nezdá, v té motorce člověk skutečně neprodyšně uzavřený. V těle těch teplotách je to hodně nepříjemný. Kolikrát třeba i ten motocyklista zůstane někde viset, takže ten průvan najednou zanikne a ten člověk tam stojí prostě na přímém slunci ve své úplné nahotě. Cyklisté můžou mít taky problém, samozřejmě chodci. Tady u starších lidí, jestliže se chtějí projít, je to žádoucí samozřejmě se hýbat, tak třeba brzo ráno, když je takový to příjemný, ještě příjemná teplota, anebo potom hodně pozdě večer, když už sluníčko zachází a dochází k ochlazení, ale přes den bych teda rozhodně nikam nechodil.
0: Ohledně té klimatizace v autě, člověk má už ve zvyku, přijde opravdu rozpálený, neskutečně říká si, no já si tu klimatizaci prostě musím pustit a dá tam opravdu extrémní, hodně nízkou teplotu.
1: Tak což je samozřejmě zásadní chyba. Klimatizaci nastavujeme na teploty, které jsou tak jako lidsky příjemné, 22, 23, 24 stupňů. Zásadní chybou je dávat jiná takový ty teploty 16, 14 stupňů, udělat z toho mrazící box. To je úplně nesmysl, protože to tělo se nám v uvozovkách odvděčí za takovouhle mrazivou kůru. Lidé potom velice často chodí ke svým praktickým lékařům pro antibiotika, záněty dutin, angíny. Tohle je nesmysl. Ono vůbec nastavit si teplotu, řekněme 22, 23 stupňů. Čili nastavit, teď zapneme klimatizaci, samozřejmě záleží na rychlosti běžení větráku, takže to třeba ze začátku je rychlejší, potom to dáme na nějaký třeba druhý, třetí stupeň. Důležitý je ty výdechy z klimatizace, tak ty směřovat tak, aby to nešlo na tělo. Hlava, zátylek, ruce, nohy, takže směřovat to někam tam, kde opravdu cítíme, že není přímý proud na jakoukoliv část těla, to by se nám mohlo náramně vymstít velice rychle. Otázkou potom je, když vůbec přijdeme k autu, které je rozžhavené. Prevence je parkovat pokud možno tam, kde je stín. To je alfa omega. Když to jde, opravdu se to výrazně vyplatí. Jestliže to nejde, což bývá ve větší množství případů, tak přijdeme k vozu, dobré stáhnout okénka. I když je venku třeba těch 40, tak vevnitř je víc, 50, 60 stupňů. Takže stažený okénka a rozjedeme se. Řekněme nějaký 20-30 vteřin, aby jsme opravdu pořádně vyvětrali kabinu, pak zavřít okna, zapnout klimatizaci, tam mít těch 22 stupňů a důležité je zapnout vnitřní cirkulaci vzduchu. Tam jako je tlačítko, že prostě se do toho sání, do té ventilace nenasává vzduch zvenčí, ale cirkuluje pouze vzduch po kabině. To se velmi často používá, když jdeme za nějakým smradlavým autem nebo někde, kde cítíme, že se nám nelíbí ta vůně atmosféry, jak se to dá uzavřít. Samozřejmě se to musí ale po čase otevřít, jinak vydýcháme ten vzduch. Ale tohle je důležité, protože když necháme to vnitřní cirkulaci, tak velice rychle ochladíme vnitřek auta. Jestliže to necháme na vnější cirkulaci, neustále přisáváme horký vzduch a to ochlazení trvá výrazně déle.
0: Říká náš dnešní host, dopravní expert Roman Budský.

0: Tak jsme tak trochu zaspomínali s naším dnešním hostem během písničky s dopravním expertem z platformy Vize Nula Romanem Buckým. Zaspomínali jsme, jak je to možné, že jsme vlastně přežili takové ty dřívější jízdy do Jugoslávie, kdy žádná klimatizace nebyla. Ono to
1: ano. A jak jsme se na ty cesty těšili.
0: Ano.
1: A jezdilo se třeba i autobusy, které byly bez klimatizace. Pamatuju si, když bylo po revoluci, jezdilo se Španělsko, jezdilo se Portugalsko, Itálie. Já jsem sám nejednou usedl za volant takového autobusu s vodevírem na okna a venku dovedlo být taky horko, hlavně pak v těch jižních zemí. Teď jste jela, já nevím, i víc než 1000 kilometrů, třeba na cestou na Francii, na Španělsko, takže pořád z jihu svítilo sluníčko do jedné strany. Hmm. No a prostě lidi to dali, teda byla
0: tak
1: to
0: vy jste to dal, vy jste teplomil.
1: Teď člověk seděl za tím volantem, že? Ale tady fakt, že ty lidi, když pak vystoupili na parkovišti třeba někde v Německu, ve Francii, a teď jako si vystupovali z těch západů evropských autobusů klimatizovaných, lidi našňořený, a od nás těch karos vypadli lidi v bombardiákách, v kombi.
0: A splavení.
1: Červený trenky, trička propolili, tak na nás koukali teda jako s úděsem, ale je fakt, že jsme to dali, jo. Nebo když teda to vezmeme obecně, jezdili jsme osobníma autama, jezdilo se nejenom třeba do zahraničí, jezdilo se po republice, nebyl s tím žádný problém, povodeřilo se okýnko, lidi se s tím poradili. Já si myslím, že teď už jsme samozřejmě trošičku rozmazlený, že prostě, že auto nemá klimatizaci, jak do toho já nesednu, jo, a tak dále, ale jezdili jsme s čím se dalo a vždycky jsme to v pohodě a já si myslím, že většinou s úsměvem na tváři přežili.
0: Přesně tak. Ovšem, už jsme si zvykli na klimatizaci. Ještě se vrátím k těm rozpáleným autům. Pokud neseženeme nějaké šikovné parkovací místo, kde není stín, tak je asi dobré si dávat různé folie.
1: Jsou ty folie, tak ano, pokud je máme, dají se sehnat dneska poměrně levně. Důležitý dát tu folii zvenčí. Ono to někdo dává zevnitř. Pak znamená, že to sluneční záření projde tím sklem, to ohřeje to sklo, stává se z něho zářič tepla. To máte to samé, jako jsou vlastně okenní žaluzie v bytě. Když je dáte zevnitř, zatáhnete, je to sice fajn, není ten příjemný jaksi svět sluneční, ale ohříváte okno, ohříváte ty žaluzie a to potom zpětně ohřívá vzduch. Jo? Když tož máte venkovní žaluzie, zatáhnete, tak ten rozdíl je markantní. Prostě to teplo neprojde. Takže dává to zvenčí, to v každém případě pomůže. Dává se to často třeba na to čelní sklo, nebo na to sklo, ze které strany přichází slunce. Je potřeba teda počítat s tím, že taky slunce cestuje, když jsme někde díl. Velký pozor na věci, které můžou vybouchnout. Zapalovače, různý prostě tlakový nádoby, nějaký, řekněme, pepřový sprej a tak dále. Tohle opravdu opatrně, zapalovače způsobily nejednu tragédii, že to auto prostě vyhořelo, že to bouchlo, nejenom, že to bylo na paloměstce, ale ono to může bouchnout, když je to skovaný v tom kastliku, protože v kabině 60-70 stupňů může být, dojde k přehřátí a k výbuchu to auto za pár vteřin je v plných plamanech a pak už ho neuhasíte. Takže tyhle věci nezapomínat. A řada lidí to má, když kouří, jak si nechají zapalovat v autě, aby ho měli po ruce. Tak teď doporučuji opravdu pryč. Ale může překvapit ty láhev s vodou, protože ona se vlastně, že tam ta voda zasvítí sluníčko, jak se to změní v čočku. Jak prochází tou vodou, tak se ta čočka zakoncentruje do jednoho bodu a může ho zapálit. Jo, to znamená, nakonec, jak je mi hodil do stroje, jak tam zapálili tu miniaturu, jestli si pamatujete.
0: Ano.
1: Tak je to něco podobného, prostě najednou plamen, jenomže tam to skončilo jako jenom čouknutím, tady by to mohlo znamenat, že se rozhoří celý auták, tak na to taky pozor. Ty flašky dávat tam, kde není přímý sluneční svit. A když se dostáváme ještě k jiným věci, nejenom tyhle ty hořlaviny nechávat v autě, nebo ty rizikové optické věci, ale děti, zvířata, nechat někoho v autě a jít si někam něco zařizovat, do 10 minut může být zásadní problém. Dojedeme, máme vychlazenou kabinu, necháme auto, jak stát na parkovišti u supermarketu, odcházíme, 2-3 minuty to nebudou, zjistíme, že je to 15 minut, může tam být taková výheň v tom autě, že třeba to malé dítě nebo ten pes, který ho tam necháme, by se mohl dostat i na hranici kolapsu, když tam bude o něco déle, jsou zaregistrovaná i úmrtí třeba malých dětí anebo úmrtí zvířat.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Tichá píseň v podání Ivety Bartošové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nám pomalu dozněla. Možná, že jste sundali nohu z plynu. Ono prý, když se poslouchá pomalejší hudba, prý se i pomaleji jede. Jo, je to pravda, pane Bucký?
1: Je to pravda, dokonce na tohle téma se dělali průzkumy, seriózní průzkumy. A zjistilo se, jaká hudba, jak působí na řidiče. My samozřejmě máme každý svůj styl hudební, který nám sedí. Když si ho zapneme, jsme v podstatě jaký nejvyrovnanější. Prostě nás ta hudba uklidňuje. Ale zjistilo se, že třeba rychlé dynamické skladby vedou k automatickému zrychlování tempa a řidiči kolikrát odhadují rychlost, kterou jedou výrazně nižší, než jedou ve skutečnosti, asi o 20 km hodině. Takže člověk jeden má tam zapnuté rychle, tak já mám třeba 60. léta ty rock'n'rolly, to je pecka. No to pak jedete, že jo, prostě nevíte najednou, kolik tam je. Jo, takže to vás urychluje. Pak jsou třeba hudby, vážná hudba, ta většinou lidí dovádí k určitý rozladě. Oni ty skladby nebývají takový jaksi harmonický, že jo? Takže to je opravdu pro lidi, kteří to mají rádi a kteří jsou znalci. Jinak většina lidí řekne, jak tohle poslouchá nebude, pokud musím, tak teda jako, mě to moc jako neuklidňuje, jo? Čili ta hudba může a působí, takže to je dobrý vědět. Když někam jedeme, proč si nezapnout žánr, který nám sedí, ale tak, abychom slyšeli, co se děje v okolí. To znamená, někdo nás zatroubí, nebo sirena sanitky, to fakt člověk slyšet musí.

0: kolikrát dochází v kabině auta, když se je na dovolenou k dilematu, tak co budeme poslouchat? No, Alfa Omega je řidič. On odpovídá za pohodu a bezpečí posádky, takže řidič si má říct, budu poslouchat to a to. Může se stát, že někdo řekne, dobře, já budu poslouchat hudbu, abych vás narušil, dám si sluchátka, nebo všelijaký takový ty špunty. Tak třeba ve Francii je to hrubý přestupek.
1: Aha.
0: Jo, to zná řidič vozidla, když se dá sluchátka nebo i ty špunty, tak už je to hrubý přestupek, stojí to pár desítek eur. Ale bere se to tak, že ten člověk vlastně přestává vnímat akustiku z okolí, že to je nebezpečné. Neli bože, kdyby šlo k dopravní nehodě, byť ne z vlastní viny, tak by se řeklo, no jo, ale on tak úplně neslyšel, býval by třeba zareagoval na nějaký impuls, je tady spolu vina. Jo, takže opravdu s těma sluchátkama opatrně, abych doporučil to nepoužívat, hudbu, která je nám příjemná, ale tak, abychom slyšeli i to, co se děje v okolí.
1: Dobře. Tak a my už jsme se oslým můstkem dostali do Francie, to znamená na cestu do zahraničí. Jsou některé země, které mají nějaká speciální dopravní omezení nebo nějaké speciální zákony, pravidla hry?
0: No. No tak třeba, když už jsme u té Francie, pořád se hovoří o alkotestech. Tak jak to teda vlastně s nima je? Tam je to zajímavá situace. Alkotesty jsou sice povinné, ale když ho nemáte, tak pokud to nedostanete, to je zvláštní, tam se říká jako nedokonalá právní norma, že sice něco stanovíte, ale není za to postih. Jo? Takže já doporučuji třeba něco malého mít, když Francouzi říkají, kupujte ty naše, dobře, ale když tam něco máte, tak policista pokuje v hlavu a bere to jako, že jo, jasně, tak ten zákon zná. Když to tam nemáte, ono za to pokutu nedá, ale může se najít zástupný problém. Jo, to znamená, řekne, no dobrý, nemáte, ale co nám to tady kapé, jo, a už to začíná prostě. Aha. A vy nemáte úplně čistou registrační značku, to se mi taky nelíbí. Jo, takže může být zástupný problém, takže radši neprovokovat zbytečně, mít to třeba sebou a je pokoj. Pozor na to, když jedete po Francii, po Itálii, podání si 130 pro osobní auto, maximum. Jakmile je silnice mokrá, nebo dálnice mokrá, automaticky ze zákona platí maximálně 110. Prostě zákon to stanoví, takže žádné značky se vám tam neobjeví, se sníženou rychlostí prostě automaticky nohu z plynu a do 110. V Itálii třeba, když vás chytí jako řidiče cizozemce, uděláte přestupek, tedy, tak co může stát, když to nezaplatíte na místě, tak vám to vozidlo odtáhnou na autorizované parkoviště a tam bude stát do té doby, než tu pokutu zaplatíte. Takže může být docela nepříjemně načnutá dovolená. Takže raději nedělíme přestupky, abychom se nekomplikovali dovolenou.

0: Je docela možné, milí posluchači, že vás čeká v dohledné době cesta autem do zahraničí, třeba do Chorvatska, možná do Polska, na co se připravit. Tak o tom si teď budeme povídat s naším dnešním hostem, s dopravním expertem Romanem Buckým. Tak jsou nějaké novinky, jsou nějaké změny při cestě do Polska, tak, do Chorvatska?
1: Můžeme vzít to Chorvatsko. Mimochodem, když jedou Češi autem na dovolenou, což je 52% lidí, kteří na dovolenou vyrazí, tak jedou do Chorvatska. To je nejčastěji navštěvovaná destinace. Pak následuje Polsko, řekl by se ku podivu, ale my víme proč. A pak je Itálie. Pokud jde o Chorvatska, tam bych upozornil na únavu. Ono už se o tom mluví. Ale jestliže policista subjektivně posoudí, že řidič je unavený a řídí, tak mu může zakázat ježdění až na 8 dní, což znamená zničená dovolená. Jo? A když vidí, oni to dělají tak, že třeba nad ránem vidí auta s těmi cizími registračními značkami, vidí auto z dály, třeba ze střední Evropy, a teď se třeba zaměří na to, jak ten šofér jede. Kličkuje, trošku jede nejistě, tak to třeba zastaví, někdo se ještě rád přizná, tak co, pane řidiči, stará, že už tam, že já jsem tak unavený, až bych štrikoval, já už se těším na hotel, výborně, jak to tady rovnou nechte, jo. Čili to je jedna věc prostě, takže na tu únavu pozor. Samozřejmě je potřeba upozornit Chorvatsko nebo Slovinsko, tam se jezdí často přes tuhle zemi. Opravdu ty policisté jsou dneska nekompromisní. Čili překračování rychlosti jízdy a další delikty se opravdu registruje a opravdu se to trestá. Mluvili jsme o Itálii, že teda v Itálii vám můžou tedy zabavit autority, když zaplatíte pokutu. To samé je ve Slovinsku. Dobře, nemáte pokutu, zabavujeme doklady osobní, řidič a celá posádka. A do té doby, než to zaplatíte, tak prostě z téhle země nevyjedete. Jo, takže opravdu všímají si toho a ty pokuty tam jsou. Když půjdeme do Polska, tam jsou některé věci, některé novinky, tak třeba driftování už se dneska trestá velice přísně, může tam být i zákaz řízení. To je takové to úmyslné uvedení vozidla do smyku. Neznamená to, že třeba člověk pojede zimě nahoru a rozjede se a teď trošku podklouznou kola, to není úmyslný, ale jestli je to někdo dělá úmyslně, bere se to jako velice přísně. V Polsku potom pozor na alkohol, 1,5 promil a víc může znamenat, že v každém případě půjdeme před soud. A tam se může stát, že nám zkonfiskují vozidlo. Prostě auto propadne.
0: Až tak?
1: Ano. Jo, čili Poláci se s tím přestali mazat, říkali, že lidi si nedá říct po dobrým, nastavíme velmi přísně laťku. Takže doporučuji vůbec nepít. Ostatně, když už jsme u toho alkoholu, můžeme se vrátit do Chorvatska, tam je 0,5 promile. Jestliže ten šofér způsobí hrubý dopravní přestupek nebo je účastníkem nehody a má míň než 0,5, prostě 0,2, 0,3, bere se to jako významná přitěžující okolnost. Byl pod vlivem. Byť třeba jemu nebyla dána přednost, ale tento řidič byl pod vlivem a kdyby byl střízlej, tak by třeba něco s tím udělal. Jo? Při 0,5 promile hrozí zhruba dvojnásobné riziko, že způsobíte nehodu ve srovnání se střízlivým řidičem. Takže svým způsobem mají ty Chorvati pravdu. Doporučuji teda v alkohol v zahraničí nepokoušet, neserat za volant s alkoholem. Jednak většina lidí, doufám, tedy není zvyklá z českých silnic a i to pivo může jako na toho řidiče zapůsobit. A i kdyby ten šofér na to byl zvyklý, nechoval se nějak nebezpečně, tak v případě deliktu nebo dokonce nehody, když se dělá zkouška, tak by to byla vždycky přitěžující okolnost, i když se vejdeme do limitu. Nepokoušejme to.
0: A hlavně dělejme si pravidelné přestávky.
1: Pravidelné přestávky, ano, 2 až 3 hodiny, to se vyplatí. Ostatně většina řidičů, co jezdí, tak říkají, my je děláme 2-3 hodiny. Pak je nějakých, řekněme, 40 a něco procent, ty říkají, no, my děláme 3 až 4 hodiny. Tak to záleží samozřejmě na okolnostech. Člověk je někde po noční dálnici, chlad, všichni spějí, člověk je v kondici a chce 3,5 hodiny dá. Jo. Ale pak jsou řidiči 3%, co jsme dělali na přelomu května a června v průzkum, tak jsou 3% řidičů, kteří říkají, no, já jedu do té doby, než mě vyschne nádrž, teprve pak dělám pauzu. Jo? Tak jsou lidi, kteří ujede třeba 1000 kilometrů na jeden zátah, protože je to přece zdržení a až vidím, když na mě kouká to hladový oko, jak někde zastavím na chvíli. Tak to bych nedoporučoval, neboť, když to jenom tak vezmeme, 2 až 3 hodiny se doporučuje, 4 hodiny, když jedete v kuse, hrozí dvojnásobné riziko, že způsobíte nehodu, 6 hodin v kuse, už 8násobné riziko, čili dělejme pauzy. Ocení to nejenom řidič, ale i spolujezdci.
0: Tak, tolik poslední rada našeho dnešního hosta, kterým byl dopravní expert platformy Vize 0, Roman Bucký. Děkujeme za ně, popřejeme vám krásné zdravé léto, tak. Užijte si ho a budeme se na vás opět těšit.
1: Děkuji za pozvání a krásnou dovolenou všem.
0: Děkujeme, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra ve stejném čase, tedy krátce po 11. hodině v našem vysílání, už přivítáme kožní lékařku Kateřinu Radoušovou. Je to úplně jisté, je to jasné, protože před sluncem v letních měsících bychom měli chránit nejenom sebe, ale velkou pozornost bychom měli věnovat i malým dětem. Tak proč bychom neměli podcenit ochranu kůže, jak je to s účinností opalovacích krémů a u různých fototypů, nejenom to probereme v našem vysílání, tak nezapomeňte poslouchat.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Babské rady.
1: Turistické puchýře vznikají nejčastěji třením nebo tlakem. Tekutina uvnitř vytváří ochrannou vrstvu nad poškozenou kůží a pomáhá hojení. Proto je vhodné ponechat puchýř neporušený, pokud nespůsobuje výrazné obtíže. Nejúčinnější ochranou bývají hydrokoloidní náplasti, které citlivé místo dobře ochrání. Ty vytvářejí vlhké prostředí, podporující regeneraci pokožky a zároveň tlumí bolest při chůzi. Pokud puchýř praskne, je důležité ho omýt čistou vodou, případně dezinfikovat a překrýt sterilním krytím. Kůži na povrchu není vhodné odstraňovat, protože funguje jako přirozená ochranná vrstva. Prevence je v tomto případě jasná: nošení dobře padnoucí obuvy, kvalitních ponožek i preventivní používání ochranných náplastí na místa, o kterých víte, že jsou na puchýře náchylná. Zkušený turista nedá dopustit ani na pečlivé nakrémování chodidel před každou túrou.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dopoledne pod Ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec daleka ještě nekončí, protože nás čeká opět něco pro zasmání. V tento čas si občas nějakou vtipnou scénkou z našeho archivu připomínáme narozeniny různých osobností české kultury nebo veřejného života. Dnes pogratulujeme rovnou dvěma. Rodačce z Karviné, herečce Pavle Tomicové, která slaví dnes 64. narozeniny, a také čerstvému šedesátníkovi, herci Baviči a moderátorovi Vladimíru Hronovi. Ukázka bude z jednoho silvestrovského pořadu, kde spolu učinkovali právě tito dva herci.
1: No to je výborný. Tak já ho scháním po celém baráku a ono si tady jeho blahorodí spínka. Ještě, že chrápe tak nahlas, že se mi dole v kýblu zčeřila voda. Vašnosto! Vstáváme! Budiček!
2: Chybí balaban, houska a pulpitel, pane řediteli!
1: Čověče, tintěra, co to melete?
2: Je, babáčková, to jste vy! Ani nevíte, jak rád vás vidím!
1: Jde.
2: Lidi? Kde jsou lidi? A co program, jak jsme na tom?
1: No, teď proto vás cháním.
2: Jo?
1: No, teď má být nějaký tajemství českých pohádek.
2: Jo, tajemství děsných hádek? Co to je?
1: Čintěra, mě vomejou. Tajemství českých pohádek. Mají tam být princové, princezny i nějaký ten komik.
2: A to zase ne. Tady nemá žádný kominík co dělat, to bych se na to podíval. Tady se topí ústředně už od té velký kapitalistický listopadový revoluce, babáčková.
1: Ježišmarja, lidičky mě vomejou. Čintěra, komik, opakuj, komik.
2: Ano.
1: No, a má sebou mít i nějakou tu princeznu.
2: Jo, tak humorista je to. No. A kohože to bude mít sebou?
1: No tak, mají tam být princezny i čarodejnice.
2: Jo, babáčková, z princezny se v čarodějnici ženská změní kolikrát, než řeknete švec. Já to říkám pořád. Tenhle ten upgrade se musí dělat každý rok. S jarem chlap musí vymést babu z baráku, víte?
1: Jo, a že to říkáte vy, pokud vím, tak jste nejmín 20 let úplně sám.
2: No jo, ale to je jenom proto, že všem říkám, že už teď nemusím pít pivo, víte?
1: No co? To by snad měla být každá ráda, ne?
2: Tak ono se to má tak. Já jim říkám, že nepiju pivo, protože jsou v něm ty ženský hormóny.
1: Co to je za pitomost, tintěra?
2: Žádná pitomost, babáčková. Já, jak si dám 10 piv, tak jsem úplně jak ženská. Nezvládnu řídit auto, nedám dohromady kloudnou větu a vůbec vám neodhaduju ty vzdálenosti.
1: Tak to se ale nedivte, že vás žádná nechce, když jim říkáte, ale takovýhle sprosťárny. Jste úplně jak můj bejvalej.
2: Jo?
1: Jo. Co já se ho naprosila. Nebuď takovej cynik a řekni mi aspoň občas, ale opravdu něco romantického.
2: A co pa vám řek?
1: Víte, co mi řek? On mi řek, že vypadám jak hraní mlha.
2: Ale to je hezký, babáčková.
1: Nevím, že pro jak se nadzvednu a odtáhnu, tak je krásně.
2: No jo.
1: Sprosťák.
2: Cynický to oni lidi občas jsou, víte, babáčková, ale teď už bych se podíval na ty hádanky, nebo co jste to říkala.
1: Tajemství českých pohádek.
2: Ano, prosím. Čistěna,
1: odchod.
0: Pavla Tomicová a čerstvý šedesátník Vladimír Hron ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A více se nám už do dopoledne pod Ještědem nevejde. Ve 12 hodin se budete moci poslechnout zprávy s Ivetou Bláhovou a po 12. hodině to už bude vše v režii Filipa Majsla, včetně písniček na přání. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, zítra opět naslyšenou.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Hrádek nad Nisou chce ve městě obnovit úřad práce. Správa parku České Švýcarsko vyhlásila dnes nejvyšší stupeň výstrahy před požárním nebezpečím. Policie loni zajistila majetek za více než 7 miliard korun. Odpoledne bude většinou jasno až polojasno a teploty až 34 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké poledne. Město Hrádek nad Nisou požaduje obnovu tamního úřadu práce. Pobočku zrušil úřad práce v loni, stejně jako pobočku v Českém Dubu, Jablonem v Podještědí, Cvikově a Doksech. Podle nezávislého starosty Hrádku Pavla Farského šlo ale o nevstřícný krok vůči nezaměstnaným. Radnice proto usiluje o to, aby v Hrádku vzniklo detašované pracoviště, které by fungovalo aspoň jeden den v týdnu, říká Farský.
3: Aby ty lidi si mohli tady tu agendu dojít vyřídit, aby nemuseli lítat do Liberce. Kdo potřebuje úřad práce, tak to není člověk, který hýří plnou peněženkou a i ten vlak do Liberce něco stojí. A jednáme s vedením Libereckého úřadu práce. Zatím to vypadá, že by to mohlo být třeba jeden den v týdnu.
2: V Národním parku České Švýcarsko platí ode dneška nejvyšší stupeň výstrahy před požáry. Turisti tam můžou jen na vyznačené trasy a do lesů Národního parku nesmí vstupovat v noci. Informují o tom tabule na vstupních místech, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
4: V současné době indikují červenou úroveň toho rizika, to znamená, že je to nejvyšší stupeň požární výstrahy, protože se snažíme zúžit ten případný prostor, kde by mohlo dojít zažehnutí požáru.
2: Policie loni zajistila majetek za 7 miliard a 230 milionů korun. To je zhruba o 1,5 miliardy víc než v roce 2024. Informovala o tom Národní centrála proti organizovanému zločinu. Majetek loni centrála zajišťovala v souvislosti s investičními, daňovými a dotačními podvody nebo korupcí a ovlivňováním veřejných zakázek. V ropném skladu v Krásnodarském kraji na jihu Ruska začalo hořet poté, co se na něj zřítily trosky dronu. Informoval o tom šéf tamního okresu Alexandr Charitonov. Neupřesnil, odkud dron pocházel. Tento měsíc je to podruhé, co kvůli dronu v ropném skladu hoří. Ukrajina v posledních měsících zesílila útoky proti Rusku a na jeho energetické infrastruktuře. Reaguje tím na každodenní ruské údery na svém území.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude většinou jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají na 30 až 33, na Českolipsku až na 34 stupňů a na horách na 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou ve směru od Turnova do Liberce uzavřen sjezd do Hodkovic. Doprava je odkloněna na exit 39 přes Paceřice, Sychrov dále přes Žďárek, Jílové až do Hodkovic. V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A Český rozhlas Liberec vám přeje příjemné čtvrteční poledne. No, musí se nechat, že léto k nám vtrhlo ve vší parádě bez velkých okolků. Každý vám doporučí, že byste měli dodržovat pitný režim. Jako první se samozřejmě nabízí voda, ale teď jsem se dočetl, že odborníci doporučují také pít mléko. No a jistou inspiraci pro termoregulaci bychom mohli najít také ve Velké Británii. Tam se zrovna teď v neděli konal takzvaný World Naked Bike Ride, což je pro protest proti automobilové dopravě a ulicemi Londýna se proháněly tisíce naháčů na kolech. Ano, to je docela příjemné, když to foukne na správných místech, třeba do vlasů nebo pod paží. My vám samozřejmě v Českém rozhlase Liberec nabízíme osvěžení v podobě písniček na přání, tak tedy od této chvíle můžete volat a psát. A já se na všechna vaše přání moc těším. Zdraví vás Filip Majsl.

Petr Novák otevřel první odpolední hodinu dnešního dne, kterým je čtvrtek 25. června. Jen pro vaši lepší orientaci, svátek má Ivan a také Salome. Všechno nejlepší přes vlny Českého rozhlasu Liberec. No a teď už se otevírá váš prostor, tedy písničky na přání. Od této chvíle můžete samozřejmě volat a psát, volat na číslo 22 155 37 22 a psát e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a já se opravdu moc těším, co si zase na dnešek vymyslíte. A abych vás takhle z kraje odpoledne trochu ochladil, posílám Hanu Zagorovou.

0: na úvod písniček na přání, trocha osvěžení, Hana Zagorová, Zima, zima, doufám, že vám naskočila aspoň husí kůže a teď už pojďme splnit první hudební přání. Kdo pak se nám 12 minut po 12. do Českého rozhlasu Liberec dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, tady Šárka v Liberce. Takže já bych předně chtěla poděkovat Českému rozhlasu Liberec za krásnou oslavu narozeninovou před radnicí. Moc jsme si to užili, ale to parno, které bylo ukrutný. Takže všem statečným, Božence z Liberce, Jarušce do Friedlandu, Miladě z Jablonce, Jan Jeseknický univerzity, chvíli se tam otočila i Monča a další známí a přátelé, kteří se tam byli na vás podívat. Moc jsme si to užili, bylo to krásný.
0: A no, musím říct,
1: bohužel,
0: že
1: ty, co nemohli, tak pro ně taky pošlem krásnou písničku a všem přejem, aby se brzo uzdravili.
0: Dobrá, já jsem chtěl jenom říct, že jste byli opravdu statečné, jak jste se tam drželi vlastně od samého začátku a vydrželi jste v tom přecálí pekla díl, než by jeden možná počítal. Takže já samozřejmě děkuju vám všem, kteří jste dorazili a kteří nám stále nabízíte svou přízeň. Vám, paní Šárko, a všem, které jste jmenovala, posílám Martu Jandovou, holku rozmazlenou a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou, hezký den.

Ještě jedno nostalgické ohlédnutí za úterní oslavou desátých narozenin Českého rozhlasu Liberec na libereckém náměstí doktora Eduarda Beneše. Komu uteklo vystoupení Marty Jandové, nemusí zoufat, protože Marta Jandová bude mít v libereckém kraji co nevidět další koncert, a to konkrétně 18. července v Semilech. Tam si tedy budete moct spravit chuť. My už teď budeme pokračovat dál v písničkách na přání a podíváme se také poprvé dnes odpoledne do e-mailu. Napsala nám paní Hana. Village People, americká disco hudební skupina, založená v roce 1977, existuje dodnes, ačkoliv od doby jejího vzniku v kompletně obměněné sestavě. A prosila bych zahrát a samozřejmě poslat všem posluchačům její hit z roku 1979 Go West. Děkuji. Nemáte samozřejmě zač, tahle písnička, tedy Go West, kterou spousta z vás zná i v podání kapely Pet Shop Boys, je připravená a už letí eterem.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.

taková malá sympatická vzpomínka na dnes už vlastně neexistující skupinu Nightwork Slunce v duši. Máme 6 minut před půl jednou a pokračujeme v písničkách na přání. Máme tady další e-mail a v něm se píše: chtěl bych nechat zahrát písničku od Karla Gotta Pábitele pro Klárku Šoltisovou z Liberce. Štěstí už je připraveno jít nám naproti, své Klárce posílá Petr.

0: Co by to bylo za písničky na přání bez Karla Gotta? Tohle byly jeho pábitelé, 1:03 a my opět zvedáme telefon, abychom splnili další přání, tedy krásné odpoledne.
1: Dobré poledne přeje Vlastimil z Rochlic, Liberce, a přeji hezký den. No, o teplu ani nebudeme moc mluvit, to je teda dost velký a ubývá mi i voda v sudu, nebude za chvíli zase čím zalejvat.
0: Květiny předpokládám, zahradu.
1: No, zahrádku, no.
0: Já jsem v úvodu hodiny hovořil o pitném režimu, tak čím pak zaléváte sebe?
1: Minerálkou. Nemůžu teda jako jmenovat, jo.
0: Prosím, ale minerální to, vodou, tak.
1: Je to minerální voda, je to sice ochucená, ale bez cukru, jo, takže jako docela dobrý, no. Dobrý, nemůžu si stěžovat.
0: Tak se držte,
1: a ani
0: pane
1: v tom není
0: mile?
1: Jako umělej cukr, jo. Nejsou v tom žádný příměsi, jo.
0: No, hlavně teda to držte hezky a vy se držte v tom teple a povězte, co vám zahrajeme.
1: No, písničku od Lilky Ročákové, Bylo léto, protože ho tady máme, a to písnička bude pro vás a pro celou posádku Libereckého rozhlasu. No a taky pro paní Šárku, pro paní Alenku Dolípy, pro paní Boženku, pro paní Evu Doturnova. No a taky mý spolupracovníci Jardové z ČSAD, mechanici, dílna, a taky paní Dlouhý do Hrazenic.
0: No dobrá, tak tady všem, které jste jmenoval, a všem upřímačů, kteří poslouchají Český rozhlas Liberec, posíláme Lilku Ročákovou Bylo léto. Vám samozřejmě krásný den a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Bylo léto. Tak to si zaspíváme tak za 3 měsíce znova s Lilkou Ročákovou. Teď už si budeme zpívat s Valdemarem Matuškou a Evou Pilarovou, kterou vybrala paní Jarka. Dobré odpoledne.
1: Já vás zdravím, Filipe, strašně jsem ráda, že vás zase slyším. Já vás teda slyším v rádiu, to je v pořádku, ale i tak normálně osobně. Děkuji moc. A ta písnička by putovala pro moji Šárinku, protože Šárinka je zlatá holka. Pak Evice returnovala panu Vlastimilovi, paní Marii, paní Jarče a všem lidičkám, kteří poslouchají, a pro to dobrou náladu. A vám též.
0: Moc krát děkujeme. Posílám tedy, mějte se krásně a snad zase brzy.
1: Vy taky.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Naslyšenou.

Nezaměnitelný autorský rukopis Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého. Tahle písnička už nám dělá radost 65 let. Od roku 1961 při ní jihnou ženská i mužská srdce, v případě mužů samozřejmě výrazně mužněji, a to v podání Valdemara Matušky a Evy Pilarové. Pokračujeme dál, máme 8 minut po půl jedné, tentokrát nám napsala paní Zuzana a vybrala písničku od Madony Frozen, zřejmě abychom se také trochu ochladili.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Catherine and the Waves pěkně šlápla do kroku, tohle bylo Walking on Sunshine, 2:03. Pokračujeme dál, tentokrát zase pro změnu s českou muzikou. Máme tady e-mail, ve kterém se píše: Hradišťan, to je moje krevní skupina a tak bych si moc přála modlitbu za vodu. Moc krát děkuju, Vicky.

0: Další hudební osvěžení, tentokrát se o něj postaral Jiří Pavlica, Hradišťan, Modlitba za vodu. A s touto písničkou jsme téměř uzavřeli dnešní písničky na přání. Ovšem téměř znamená, že ještě jedno přání je před námi. Ilona Čáková a Tornéro, to je přání od paní Anešky Sturnova, aby jí to prý rychle utíkalo v práci. Písnička už je tady v plném běhu a já se s vámi rozloučím, protože za malou chvíli vás čeká Alex a host. A hostem Alex Minářové dnes bude hokejový útočník Matěj Bliml. Filip Majsl vám přeje s Českým rozhlasem Liberec stále krásné odpoledne.
1: Podívej se mi do očí.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Žáci v Libereckém kraji se můžou ještě přihlásit na 9 oborů na středních školách. V Turnově dnes poprvé po 2 letech opět promítá letní kino. Paliva v Česku znovu zlevněla, nafta o více než korunu a půl. Odpoledne bude většinou jasno až polojasno a teploty až 34 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Šest středních škol v Libereckém kraji vyhlásilo třetí kolo přijímacího řízení. Data vyplývají ze systému DIPSY. Volná místa jsou na odborných školách, osmiletých gymnáziích a dvouleté praktické škole v České Lípě. Studenti mají na výběr z 9 oborů.
3: Volné kapacity hlásí například Střední umělecko-průmyslová škola Sklářská v Železném Brodě. Místa jsou na výtvarných oborech a také na aplikované chemii. Studenti se můžou hlásit na výtvarné obory ještě na Turnovské umělecko-průmyslové škole. Podrobnější informace najdou zájemci na stránkách dipsy.cz nebo na stránkách jednotlivých škol. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Po dvouleté pauze dnes poprvé promítá letní kino v Turnově. Snímkem Supergirl ve 22 hodin odstartuje sezónu. Letní kino by bylo mimo provoz kvůli stavbě nové knihovny ve Skálově ulici. Bylo nutné zbourat plátno a jeviště. Teď se budou filmy promítat přímo na stěně knihovny, říká jednatel městské kulturní společnosti David Pešek.
4: To jeviště tady v minulosti bylo, právě proto, že se areál letního kina využíval hojně i na divadelní představení, na koncerty, na akce pro děti a tak dál, tak jsme trvali na tom, aby se sem jeviště vrátilo.
2: Další akcí v turnovském letním kině bude v sobotu promítání Za vysvědčení. Paliva v Česku v uplynulém týdnu znovu zlevnila. Litr nafty se prodával v průměru za 35 korun a 57 haléřů. To je o korunu a 67 haléřů míň než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Benzín zlevnil o 57 haléřů na průměrných 39 korun a 2 haléře. Nejdražší paliva jsou v Praze, nejlevněji naopak natankují řidiči v Ústeckém kraji. Současná vlna veder představuje riziko pro hospodářská i domácí zvířata. Upozorňuje na to státní veterinární správa. Chovatelé by podle ní měli zajistit dostatek vody, stínu a v případě potřeby také ochlazování zvířat. Riziko hrozí i při jejich přemysťování. Veterináři proto zpřísňují pravidla pro přepravu. Varují také před ponecháváním zvířat v zaparkovaných autech, kde může teplota během krátké doby překročit i 50 stupňů Celsia.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude většinou jasno, přechodně polojasno, nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají na 30 až 33, na Českolipsku až 34 a na horách naměříme 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Jablonce nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede ulicí Tovární a uzavírka potrvá až do konce června. A v Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. A host.
5: Před 4 lety významně přispěl k bronzovému úspěchu hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos se ale šampionát nevyvíjel podle jeho představ. Jak s odstupem času hodnotí vystoupení národního mužstva? Co podle něho chybělo k lepšímu výsledku? A jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost dál? Hokejový útečník Matěj Blimel je naším hostem. Vítám tě.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host.
6: Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Dnes je s námi hokejista Matěj Blimel, který před 4 lety právě tady do Alex a host přinesl bronzovou medaili z mistrovství světa. Letos jdeš s prázdnou. Tak už si nějakým způsobem v sobě si srovnal myšlenky, ten možná i smutek z toho neúspěchu s odstupem času.
1: Jo, tak... Samozřejmě byl jsem z toho zklamaný a smutný hned vlastně po tom mistrovství těch prvních pár dní nebo týden, dva, ale teď už se připravuji na novou sezonu a už je to za mnou a už nad tím teda vůbec nepřemýšlím a jenom se dívám na to, co bude dál.
0: Už nad tím nepřemýšlíš a já ti to teď budu připomínat.
1: Trošku.
0: Protože tě samozřejmě poprosím, aby si se ohlédnul za tím letošním mistrovstvím světa, protože pro tebe to bylo po 4 vlastně letech, kdy jsi z toho, řekněme, užšího ledu zamířil na ten širší led. Jak dlouho jsi musel zvykat? Bylo to hned?
1: No, tak já jsem vlastně to nějako vůbec neřešil v začátku, jak pravdu řekl. Prostě jsem to bral tak, že jsem přijel a jdu hrát hokej. Byl jsem jako natěšený, fakt jsem se hrozně těšil. V začátku jsem se cítil skvěle. Ani mi to jako nějak nedělal, nebo samozřejmě bylo to jiný, ale nedělal mi to jako úplně tak velký problémy, ale pak jako během toho turnaje se to zhoršilo, no a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
0: Dopadlo to, jak to dopadlo, ale když se podíváme na začátek, tak ty emoce u tebe musí být opravdu jak na houpačce, protože vlastně jeden den vy jste vypadli z Bruins z AHL a na to ti volá Jiří Šlégr, manažer hokejové reprezentace, s tím, jestli přijedeš reprezentovat. Tak ze smutku najednou euforie a radost?
1: No, tak spíš pak stres trošku, protože jak už jsem vlastně říkal několikrát, tak jsem tam musel prostě všechno zabalit a bylo to hodně náročné, těch 20 hodin, 24, ale bylo to tak, no, tak my jsme prostě vyhráli, že jo, tu základní část AHL a doufali jsme, že, nebo věřili jsme prostě, že půjdeme daleko v playoff, jo, bylo to fakt jako, že jsem i z toho týmu cítil prostě, že jako máme takovou tu soudržnost a věříme jeden druhému. Prostě i v AHL, kde jako každý vlastně chce na sebe víceméně ukázat, aby se dostal nahoru a tak to bylo prostě dobrý, no a pak najednou jsme si balili kufry po pár dnech, takže to bylo jako zklamání, ale pak vlastně jak říkáš potom hned vlastně, když mi volal pan Šlégr, že jako jestli jich přijel, tak jsem samozřejmě hned se začal těšit a pak tam prostě řešil jenom takové věci, jako jak to všechno zabalit a co všechno vyřešit, takže to bylo fajn, ale říkám, těšil jsem se, no.
0: Když jsi viděl na displeji pár dní před mistrovstvím světa jméno Jiří Šlégr, bylo ti hned jasné, proč volá?
1: No, tak jako doufal jsem třeba, že zavolej, jo, protože mě vlastně ty 3 roky předtím se mi to vůbec nestalo, protože vždycky, ať už s Dallasem nebo s Farmou, prostě jsme byli vždycky daleko v playoff, tak jsem tam byl vždycky s nima, takže prostě nebyla možnost přijet ani na jedno mistrovství a hodně mě to mrzelo, protože přece jenom po tom úspěchu, co jsme udělali, bylo 22, tak člověk je takovej, jak se říká, namlsaný a chtěl by prostě jezdit furt, ale ta sezona v té Americe ta sezona v té Americe je dlouhá a někdy to prostě nejde, no.
0: Někdy to nejde. První pocity po příjezdu na mistrovství světa, přeci se změnil trenér, už to nebyl Kari Jalonen, pod kterým ty si hrál v tom roce 2022, byl to Radim Rulík, tak to byla jediná změna, kterou si zaznamenal?
1: To asi ta největší, jako samozřejmě všichni ty kluci, nebo většina z nás zestárla.
0: Už čtyři roky,
1: co jsme tam byli, ale bylo to vždycky fajn, jako vidět ty kluky, nebo bylo to fajn vidět zase ty kluky po těch 4 letech, protože jsem se jako s nikým moc neviděl, že jak jsem nebyl tady na těch akcích a pak člověk trénuje vlastně ty léta tady během těch prázdnin a v Česku už vlastně začíná příprava, takže třeba s těma některýma klukama, co jsme byli v Tampere právě, tak jsem se třeba 4 roky neviděl a bylo to vlastně super je vidět zase kustody, fyzioterapeuty, s nimi vždycky hrozná sranda, takže to bylo taky super a na to jsem se taky těšil. No.
0: Já jsem tě také 4 roky neviděla, jsem ráda, že jsi tu. Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem Matějem Blimelem, který letos reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa. A nebylo to úspěšné mistrovství světa pro českou reprezentaci, asi jsme všichni čekali víc. Ty si říkal, že smutek už si zažehnal, já teď s dovolením se ještě k tomu mistrovství zkrátka vrátím, doufám, že ti to nějak nejítří rány. Nicméně mohli jsme vidět, že z hokejově, z papírově stejně silnými nebo silnějšími hokejisty, hokejovými týmy, vám to šlo lépe, než s těmi slabšími. Tak je to tak, že, nebo jak to vnímáš ty, hrálo se ti lépe s Kanadou, s Finy, než třeba s Itálií, s Norskem, Slovinskem?
1: No, tak asi jo, tak tam vlastně je důležitý říct, že my jsme měli jako dobrý start do toho mistrovství, jo, že prostě to Dánsko byl jako těžký soupeř na začátek, jo, a čeká se, že musíš vyhrát a tak prostě to se nám podařilo a pak prostě přišli ty Slovinci a taky jasně víceméně se čeká, že vyhrajeme s rozdílem třídy, no a najednou prostě tam nejdou ty góly, nejde to a nebo my jako hráči prostě začneme být trošku nervózní, jo, prostě ty, od koho se čekají góly, to prostě nejde to, teď jako ty kluci, co mají ostatní role, tak prostě chtějí tomu přispět, furt to nejde, no a pak prostě to dopadlo, jak to dopadlo a to samý bylo i proti, třeba jsme hráli proti těm Italům nebo tak, jo, prostě jejich gólman proti nám chytal skvěle a my jsme prostě měli šance, ale bohužel nám tam třeba něco, nebo nám to tam hnedka nespadlo a pak ten tlak a ten stres prostě se kupí a ty puky oskakujou, kdežto, když pak jsme prostě vlítli na Švédy nebo i na tu Kanadu, jo, všichni věděli, jaký mají na papíře tým a my prostě tam fakt jde člověk trošku jako outsider, i když třeba bychom nechtěli být vůbec tady v té pozici, ale třeba jsme to tak měli. No a pak se hrálo úplně s klidnou hlavou, jo, taky proti těm Švédům jsme prostě měli štěstí, nám tam spadly 3 góly hnedka, že jo, tak ještě jeden nám neuznali, takže to prostě bylo úplně jako super start. A proti té Kanadě taky jsme vedli 1-0, jsme je tlačili, takže prostě bylo to, nevím, no, bych asi úplně neřekl, že jsme podcenili ty soupeře, ale prostě jak jsme, nevím, no, asi jsme byli trošku jako nervóznější a jsme takový jako někde by pouta na rukách, když to řeknu, prostě, že to úplně nešlo, no.
0: Ano, co se děje s těmi hráči, s tím týmem, když se dlouho nedaří střelit gól? Těžkne hokejka, psychika jde dolů, co se děje? A co se potom musí odehrát, aby se ten tým zase zvednul?
1: No tak nemělo by se dít nic, že jo, ale prostě někde to tak je, že prostě, nebo třeba, když mluvím třeba za mě, za ty útočníky, tak jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali. No a teď prostě, jo, je tam třeba poloprázdná brána a ten puk najednou třeba ti sjede z té hokejky nebo tak něco, tak to jsou prostě takový malý detaily, který třeba v té televizi nejsou tak vidět, že jo, že to prostě sjede, tak to tam není prostě tak vidět, ale najednou v té hlavě to trochu máš, tam máš skvělý fanoušky, fakt na nás chodilo prostě hodně českých fanoušků, jako super atmosféra, tak prostě chceš vyhrát pro ně, no a najednou vidíš, že to nejde a to, tak je to těžké a těžké, no.
0: Těžké a těžké, no ono z gauče se to velice dobře hodnotí. Matěj Blimel je naším dnešním hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimal. Slyšeli jsme píseň We Are the Champions, který český národní hokejový tým slyšel před 2 lety tady v Praze. To byl úžasný zážitek. Věřím, že ji ještě uslyšíme. Nicméně, když ty si Matěj reprezentoval před těmi 4 lety, tak svým výkonem jsi řekl o angažmá, tehdy si je podepsal smlouvu s Dallas Star. A z Dallas Stars, co teď? Co tě čeká?
1: Nevím ještě.
0: Opravdu není nic, nic se nerýsuje?
1: Ne, ještě nic nemám. Čekám vlastně, nebo 1.7. se otvírá trh s volnými hráči v NHL, kam vlastně já spadám, takže na to čekám a uvidíme, jaká přijde nabídka. Budu na to čekat a pořád bych tam chtěl zůstat, no.
0: Čili stále na prvním místě máš AHL, NHL nejlépe?
1: Spíš NHL mám na prvním místě. Taky bude i záležet na to, jakou roli třeba mi ten tým dá, nebo prostě kde mě vidějí jak to vidějí třeba i v průběhu té sezóny. O tom se všem s nima dá mluvit. Samozřejmě nikdo vám nedokáže slíbit 100% roli v NHL, ale říkám, uvidíme, jak se s nima, nebo jaký ty námluvy budou a jaký je ty nabídky budou a pokud tam bude nějaká nabídka, která prostě by fakt dávala smysl, ať už třeba rolí a pak samozřejmě i finančně, tak bych to chtěl vzít ještě.
0: A jak tohle probíhá? Vezmi nás do zákulisí. Za velkou louží je nějaký agent, na kterého se ty kluby mohou obrátit, on tě potom bude kontaktovat. Jak ty námluvy probíhají?
1: No, tak vlastně já mám vlastně smlouvu s agenturou tady, vlastně tu mám od nějakých 15-16 let, co já vlastně s Alvo Sports, Aleš Volek, tak s nima vlastně mám smlouvu a v momentě, když já jsem vlastně odešel do Ameriky, tak si mě převzala agentura CAA, se kterou vlastně má tady moje česká agentura jakoby smlouvu tam, že oni se pak starají o ty český hráče, ale právě Aleš jako se o mě stará i tam, takže je to tak vlastně, že se o mě starají jako oni, tak vlastně i tady odsaď a ty námluvy, já agent nejsem, takže já jenom co tak jako slýchám, tak je to tak, že prostě ty týmy volají s nějakýma nabídkama a pak vlastně moji agenti jim řeknou, jak to máme my, co my bychom očekávali a co my tak nějak chcem. No a pak se to vždycky nějak snad protne v tom středu, no.
0: Tak a

0: Kdybys ty sám si mohl vybrat kam, co bys si spřál? Jaký tým bys si spřál?
1: To je těžký říct, to bych mohl říct třeba, kdyby bylo 12-13, ale teďka jak už vím, jako, jak to tam funguje a jaký je to zákulisí, tak ten tým, jako, mně je to jedno, abych jako hrál za jakýkoliv tým, tam spíš fakt jde o tu nějakou roli a o to, co ten tým je schopný nabídnout. No.
0: Nezalitoval jsi někdy, že jsi odešel z Dallasu do Bostonu?
1: No, tak letos to bylo docela vtipný, protože letos vlastně se jim zranilo, nevím, jestli na té soupisce 14 útočníků a jestli 13 se jich fakt zranilo na víc než 2 týdny minimálně, takže těch šancí tam letos bylo dost, což vlastně mě za ty 3 roky se nikdy nestalo, takže to byla trochu smůla a samozřejmě nebo takhle, trochu jsem si postesk třeba během té sezony, protože prostě mě to mrzelo na druhou stranu se to stalo pro nějaký důvod takhle a asi to tak mělo být a to je takový třeba chvilkový postesnutí, ale bylo to docela i vtipný. No,
0: že a prostě... co, když se Dallas ozve? Matěj, pojď zpátky.
1: Jo, tak mě se tam líbilo, prostě byl jsem tam 3 roky, byl jsem spokojený, dobrý lidi kolem, i trenéři, užil jsem se tam, každý rok byl prostě lepší a lepší a co je fakt jako teda velký plus tam, tak je to počasí, no, protože tam prostě fakt člověk má když to řeknu, teploty, jarní, letní teploty, skoro fakt 12 měsíců, takže až asi na 2 dny v roce, kdy tam bylo kolem nuly, tak je tam vždycky mezi 10 a 20, takže to je fakt paráda, no.
0: Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimel, který teď dá se říct, že má volno? Je teď volno během prázdnin?
1: No, úplně ne, tak měl jsem vlastně po tom mistrovství pár týdnů, že jsem vlastně nechodil do posilovny nebo ani na led, ale já miluji sportovat, takže jsem dělal všechny různý, nebo jsem hrál třeba tenis, pedl, nebo na kolo jsem chodil, takže to je takový, že člověk si užije i ty sporty, které nemůže přes tu sezónu dělat, ale vlastně tenhle týden už jsem se vrátil vlastně zpátky do posilovny a na let, no.
0: Když děláš ty jiné sporty, tak zvlášť si musíš dávat pozor, aby si se nezranil.
1: To si dávám, no, ale jak říkám, já prostě miluju furt něco dělat a baví mě to, plus mám hodně kamarádů vlastně, se kterými jsem třeba vyrůstal na hokej nebo tak a můžem ty sporty dělat spolu, takže i to je třeba forma, jak se s nima vidím, a, že jo, protože zase celý rok nevidím a jak si to užijem i takhle, no.
0: Takže jsi teďka tady v Čechách, v České republice po celé prázdniny.
1: Jo, jo.
0: A pak až uvidíš, který klub, se kterým klubem se domluvíš, nebo tví agenti, tak podle toho tam, do kterého státu zamíříš.
1: Tak nějak.
0: Takže vlastně je to úplně otevřené. Nevíš, jestli na východ, na západ, Spojených států amerických.
1: Jo, přesně tak, no.
0: Tak a ty jsi říkal, že jsi před tím mistrovstvím, než ti tady zavolal, nebo když ti zavolal Jiří Šléger, tak jsi se kompletně zbalil a přestěhoval jsi se do České republiky. To znamená, že by si musel v zámoří vlastně začneš úplně odznova?
1: No, v některých věcech jo, v některých ne. Já, jak jsem tam vlastně byl teď ty 4 roky a vlastně jsem si tam i nechával věci každý rok, tak prostě ty věci se fakt nakupí. A já si pamatuju, já jsem tam prostě letěl, nevím, se 2 kuframa s hokejovou taškou a teď bych jich klidně zbalil 20, kdybych mohl, jo. Prostě to je tak, že každý ten den nebo tu sezónu člověk pozbírá takových věcí a vybavení, že já jsem tam třeba začal hrát golf a tak, takže to mě taky baví a teď najednou máš celý bag golfový a oblečení na to, že je to fakt hodně a to je třeba příklad, jak co tam člověk může všechno nabrat, jo, takže já spíš jsem si to tak nějak tam vyklidil a vytřídil, co je fakt potřeba a co fakt ne. Vzal jsem si to sebou a když prostě nevím, jaká je moje budoucnost, tak abych už tam nic neměl, no.
0: Takže počítáš s tím, že třeba, nebo asi se to nestane, ale že by si mohl zůstat v České republice, jít do extraligy, nebo nabízí se třeba i nějaký evropský tým?
1: Je to taky možnost, no.
0: I to je možnost, ale je někde vzadu na tom žebříčku tvém.
1: Jo, pořád bych chtěl prostě dostat smlouvu v Americe takovou nějakou, aby fakt dávala smysl, no.
0: Když jsi vlastně žil v Bostonu, tak je pro profesionálního hokejistu čas na jiné aktivity, než jenom na hokej. Je něco, můžeš mít nějakou dovolenou, nebo jak ten čas během roku trávíš?
1: No, jak já jsem vlastně byl v Providence celý rok, což je vlastně tak 45 minut autem od Bostonu, takže na americký poměr je to blízko. A jo, tak lepší to bylo v Texasu tady v tom, protože když fakt bylo volno, tak jak v tom Texasu bylo prostě celou tu sezonu hezký počasí, tak jak jsem zmiňoval, člověk mohl hrát golf, nebo prostě jsme mohli jít do města, kde prostě nebyl metr a půl sněhu třeba, ale normálně se třeba dalo projít, jo, zajít si tady někde do kavárny nebo nějaký jídlo. Jo, v tom Providence nebo Bostonu, když prostě jsem letos byl, tak tam prostě najednou letos byla jako obrovská zima, tam jsme tam měli několik jako sněhových bouří, že prostě jsme třeba hráli zápas, hned potom měla přijít sněhová bouře a nám prostě nepustili jako fanoušky na zimách, protože se prostě tam, oni jako se tam hrozně bojí, jak třeba ty lidi jako v tom budou cestovat a tak, takže prostě se báli, že by se nedostali domů. No a tak jsme prostě za ty 2 hodiny třeba, než když pak člověk vyjde ven z toho zimáku, tak tam už bylo, nevím, třeba 30 čísel sněhu a ráno bylo prostě metr, půl metr, metr, no, takže, takže to já jsem třeba jako nikdy úplně nezažil ani tady, tak, tak to bylo taky fajn, ale vždycky bych radši volil to léto, nebo ty letní, to letní počasí, no.
0: Říká Matěj Blimel, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hokejový útočník Matěj Blimel je dneska s námi ve vysílání. Zajímá mě, co fanoušci. Liší se nějak ti v zámoří a ti, co potom jezdí na ty světové šampionáty? Vy jste na tom letošním šampionátu měli pomalu domácí prostředí.
1: Jo, bylo to super, já jsem si to hrozně užil, protože vlastně v tom Tampere to bylo ještě takový trošku omezený, jak bylo vlastně po covidu a tak, tak ještě bylo jakoby fakt cítit, že ty lidi jako byli takový zdrženliví, ale stejně jsme tam měli jako dost lidí, ale prostě bylo to cítit. A letos já jsem byl úplně jako, já říkám, tyjo, to je úžasný, jako jo, to je fakt super, protože v té Americe prostě, když třeba hraje člověk v NHL, tak ty zimáky jsou plný, tam je prostě 18 000 lidí, ale je tam fakt ticho, jako jo, ty prostě, pokud není nějaká bitka nebo gól, tak ty lidi prostě moc nefandějí a jenom prostě se dívají, takže tam je normálně jako slyšet, jak na sebe ty kluci třeba řvou, že si řvou o puk nebo to, tak to je úplně normální, ale tady prostě jak se fandí, tak to je super. A nebo třeba naopak v AHL, ne ve všech týmech jsou prostě plný tribuny. Někde prostě přijde, je hala pro 10 000 a přijde 5 a pak někde je prostě hala třeba pro 5 a přijde fakt 5, jo. Takže to je fakt takový rozdíl a já říkám, já když jsem přijel vlastně na ty zápasy tady, si říkám, ty jako před takovou atmosférou už jsem jako dlouho nehrál, no. Třeba jak jsme hráli s těma Slovákama, to bylo úžasný, jako to jsem si fakt užil, no.
0: Které jste porazili nakonec.
1: Jo, jo.
0: A byl tady Patrik Eliáš, já jsem to nezmínila, byl tady Patrik Eliáš pár dní před začátkem mistrovství světa a přesně odhadl výsledek Česko-Dánsko, které jste porazili 4-1, tak to přesně tipnul, tak jsem to chtěla jenom doplnit. Teď v současnosti už je vlastně hokejovým manažerem národní reprezentace. Ale ještě k těm fanouškům, stihneš to vnímat? Ty jsi říkal hrozně, jako užil jsem si to, ta atmosféra byla úžasná. Přináší ti to něco?
1: Třeba na tom rozbruslení, když jako těsně před tím zápasem, že jo, člověk vjede do té haly a teď už tam vidíte lidi, jak jsou prostě nalepený na to sklo a fanděj a teď ty český vlajky a že jo, jak tam mají ty nápisy, odkud třeba jsou, tak to je vždycky super vidět a člověk si to hrozně užije, nebo jo, když tam prostě jsou ty malé děti nebo menší děti za tím sklem, tak když třeba jim můžu hodit puch nebo něco, tak pak člověk vidí, jak jsou šťastný a to je super, ale pak jakmile začne zápas, tak už to neřeším a už se fakt jako soustředím jenom na sebe, jenom na tu hru, no.
0: Jak prožívali mistrovství světa rodiče tvoji?
1: Jo, hrozně mi fandili a byli vlastně rádi, že jsem jel, protože mě jako, nebo takhle 4 roky prostě jsem hrál mimo, jo, jeli tam třeba za mnou se podívat, ale bylo to na pár zápasů, takže to není takový to, že mě prostě vidějí tu celou sezónu hrát, takže tady v tom samozřejmě je to těžší, ale podporují mě přes tu sezónu hrozně moc a jsem jim za to vděčný, ale tím vlastně, jak jsem byl tady, že jo, zase na mistrovství, tak se taky užili a fandili mi, no.
0: Říká Matěj Blimel, který je naším dnešním hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále útočník, hokejový útočník Matěj Blimel. Ty jsi zmiňoval v jednom vstupu, že američtí fanoušci začnou trošku být aktivní, když je třeba nějaká bitka na ledě. I tebe jsme třeba teďka na tom světovém šampionátu viděli v nějaké bitce, se usmíváš. Co tě jako vybudí k tomu jít do té bitky a máš někde v hlavě to, hlavně se nesmím nechat vyloučit, nesmím to přehnat?
1: No, já bych spíš uvedl na pravou míru, že já do bitky to úplně nejde k sobě.
0: Ne? Ale viděli jsme tě někde.
1: Spíš do strkanice bych
0: no,
1: to nazval.
0: Tak dobře. To už je slovíčkaření.
1: Ale prostě tam v té Americe je to tady v tom jako jiný. Oni tam prostě mají kolikrát hráče, kteří jsou čistě placený za to, že prostě fakt se jdou pobít a oni to tak berou, že to tomu týmu dodá prostě tu energii a když třeba pak ten tým hraje doma a ten domácí hráč vyhraje tu bitku, takže prostě ta celá hala šílí a fakt jako ta atmosféra je jako neskutečná, to je kolikrát fakt větší, než prostě když dá ten tým gól, jo, a spousta kluků, který prostě tam třeba si tím prošli a dostali se tady do té role, i třeba myslím z Česka, tak pak přijdou sem a přinesou si to sem, ale mě trošku, nebo jsem tak jako, co třeba tak já vidím, takže to tady úplně tím, jak prostě hrajem na tom širším hřišti, hraje se víc s pukem a nechce se ten puk ztratit úplně, plus se nechtějí prostě dělat vyloučení, protože v těch přesilovkách je větší hřiště, tak tady to není úplně tak docenění, jako je to třeba tam a fakt jako když ten hráč fakt tady toho baví to, ty bitky a tak a baví ho hrát hodně tvrdě, tak pak v té Americe je tam pro něj větší prostor, no.
0: A ty to tady nejsi, ty se nepovažuješ.
1: Já radši hraju s tím pukem a i tam radši hraju s tím pukem a radši ho dám do té brány a dám ten gól, nebo nějaký gól připravím, než abych se s někým pral, ale právě už 2 roky zpátky jsem jako chodil na box, že abych byl trošku tvrdší, protože oni prostě to tam mají rádi a mají rádi tu tvrdost a letos budu chodit znova, no, protože prostě je to potřeba a já třeba to v sobě, vím, že to v sobě nemám úplně nějak jako, že bych to dostal od Boha třeba do svého těla, tak prostě to musím dostat tím tréninkem, takže taky letos budu chodit a docela se na to i těším, no, bude to taková změna v té přípravě trochu.
0: Tak a pak to třeba použiješ na ledě a dostaneš nějakou slušnou nabídku. Ne?
1: No.
0: Nechybí to tomu úspěchu
1: já myslel, že řekneš jako nakládačku třeba.
0: ale, no to taky, ale z toho bude ta nabídka potom.
1: Ne, tak spíš je to o tom, že prostě chci hrát tak, že aby mě prostě nevylekalo to, že bych třeba byl někde u té brány, tam se to začalo prát, abych dostal třeba ránu, abych jako s tím byl v pohodě a byl prostě takový tvrdší, takže i to tak nějak cítím, že mi třeba trochu chybí a tak to chci změnit.
0: Vybavíš si nejhorší faul, který si dostal? Ono někdy třeba to vrazení, nahrazení vypadá děsivě. Vybavíš si, kdy ti bylo ouvej?
1: Já si vybavím jednu situaci, že to jako nebyl faul, ale byl vlastně, já jsem jako zavážel puk do útoční třetiny a vlastně jeden protihráč mě dojížděl a tak nějak jako mě chtěl dohrát, ale já jsem jako tak nějak, nebo prostě mě dohrál tak jako blbě. No a já jsem spadl jako na mantinel a hlavou jsem si dal mantinel, no a byl jsem jako v bezvědomí a právě jsem pak jako jel až do nemocnice, že jsem skončil jako to, tak to bylo tak 3 roky zpátky, no tak, ale naštěstí jako potom, jak to jsem měl jako, byl jsem jako otřesený z toho, ale naštěstí, jak to jako hrozně vypadalo, protože jsem dělal nějaký videa, tak jsem si říkal, tyjo, to je divný, že se cítím tak dobře, jo, protože fakt jako to bylo jenom na den, dva, pak už jsem zase začal zpátky ten protokol, který vlastně tam třeba otřesu mozku je a ten šel, a to pak šlo už jako, jo, že s tím pak už nebyl žádný problém, takže to bylo asi to nejhorší, co se mi stalo zatím.
0: No to doufám, že to neviděli tvoji rodiče, to si vůbec nemůžu představit. no, vidět své dítě ležet bohužel, bezvládně na ledě.
1: No, jako rodiče ty koukají, nebo no, rodiče jako koukají občas, tak nějak jak jim to vyjde, nebo více mi se snaží, ale samozřejmě je to těžší, když hrajeme ve dvě, ale třeba moje babička se fakt kouká na každý zápas a ta to teda asi viděla, no ale pak já jsem hned jako psal, že mi dali telefon hnedka, že jsem jako v pohodě, takže to bylo dobrý, no.
0: Tak babičku zdravíme. V Pardubicích ty jsi říkal, že ti hlásila, že tu dneska budeš, tak jo, moc zdravíme.
1: Dneska mi hlásila, no.
0: Děkuju, že jsi tu byl a ať se ti daří a jsem opravdu velmi zvědavá, kde se nakonec ocitneš. Matěj Blimel.
1: Moc děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání a byl to fajn.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: O víkendu mohou teploty v severních Čechách překročit 37 stupňů Celsia. Autobusy a tramvaje libereckého dopravního podniku budou nově červené. Macinkovy výroky o ústavním puči jsou podle prezidenta na hraně poplašné zprávy. Zítra bude jasno, místy přechodně až polojasno a teploty až 35 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Meteorologové varují před další vlnou veder. Ke konci víkendu mohou v celém Ústeckém kraji a na většině území Libereckého kraje teploty překročit 37 stupňů Celsia. Výstraha před extrémně vysokými teplotami platí od neděle do půlnoci na pondělí. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace a měli by si proto dát pozor hlavně na dostatečný příjem tekutin, říká Jana Ertová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a v odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Taky může hrozit nebezpečí vybočení a lomu kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem.
3: Autobusy a tramvaje v Liberci postupně změní barvu. Kombinace bílé, zelené a žluté vystřídá červený nátěr s bílými detaily. K červené barvě se dopravní podnik vrátí zhruba po 30 letech. Cílem je podle magistrátu postupně sjednotit vzhled městských organizací do barev města. První dva červeně přelakované vozy už vyjely do provozu. Další budou barvu měnit postupně. Vysvětluje primátorův náměstek Vojtěch Prachař z hnutí ANO.
5: V případě, že bude docházet k obnově vozového parku, tak už se nové vozy budou objednávat v této barevné variantě. Zároveň, pokud se stane nějaká nehoda, vozidlo se odře nebo bude procházet nějakou komplexní údržbou, tak už se bude lakovat také do této barevné varianty.
3: Celkem 76 klubů požádalo v Liberci o příspěvek pro sportující mládež. Podle magistrátu podmínky splňuje 68 žádostí. Město mezi ně plánuje rozdělit zhruba 22 milionů korun. Dnes o tom rozhodnou zastupitelé. Na každé sportující dítě může klub získat 2,5 tisíce korun. V případě, že má dítě postižení, je částka dvojnásobná. Zastupitelé dnes budou jednat i o příspěvku na provoz sportovišť. Jednání začíná v 15 hodin v budově radnice. Výroky ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů o ústavním puči jsou podle Petra Pavla na hranici poplašné zprávy. Prezident to řekl Českému rozhlasu. Macinka kritizoval rozhodnutí ústavního soudu, který včera předběžným opatřením nařídil vládě, aby zajistila Pavlovu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Soud tak rozhodl na základě kompetenční žaloby prezidenta. Pavel taky řekl, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní, protože je automaticky vedoucím delegace.
2: Počasí.
3: Noci bude jasno, nejnižší noční teploty 19 až 16, na horách 16 až 13 stupňů. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší denní teploty 31 až 34, na Českolipsku až 35 a na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V obci Velká Hamry na Jablonecku havarovalo osobní vozidlo, do svoděl. Na místo jede hlídka policie, projedete se zvýšenou opatrností. A v Jablonci nad Nisou v ulici Žilivského havarovala dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Stále krásné a hlavně pohodové čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Slyšeli jste to ve zprávách. Teploty nám stoupají a stoupat i nadále budou a města v Libereckém kraji reagují na aktuální vlnu veder. V Liberci a v České Lípě nechávají města kropit ulice. Mohu potvrdit, u Libereckého fóra jsem dnes dostal osvěžující spršku. A tomuto tématu se dnes bude věnovat vlastně už za pár minut kolega Jiří Jelínek. Zdánlivě na vlnu veder zareagoval i náš regionální stopař tím, že vyrazil k Jablonecké přehradě, ovšem nikoli v decentně zaříznutých plavkách s leopardím vzorem. On se tam totiž koná 19. ročník tradičního dne integrovaného záchranného systému a u toho regionální stopař rozhodně nesmí chybět a s ním se krátce po čtvrt také spojíme. U mikrofonu Českého rozhlasu Liberec je s vámi Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: 14 hodin 10 minut stále posloucháte Český rozhlas Liberec. Vlna veder znepříjemňuje pobyt v ulicích a do neděle mají teploty ještě stoupat. Meteorologové, zdravotníci a další odborníci radí, aby se lidé nevystavovali přímému slunci a vyhýbali se rozpáleným místům. A ve vysílání zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který zjišťoval, jak se s vedrem perou samosprávy. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak ochlazování ulic se stalo dokonce tématem pondělního jednání zastupitelstva u vás v České Lípě. Už se kropí?
1: Nekropí. Starostka Jitka Wolfová z Hnutí ANO dostala na zastupitelstvu dotaz, zda město kromě technických služeb zapojí i svoji jednotku dobrovolných hasičů. Ona to potvrdila s tím, že je kontaktuje. Sbor dobrovolných hasičů ale včera odpoledne vydal prohlášení, ve kterém se té zajištění této služby zříká. Odůvodňují to tím, že je doba dovolených a její dobrovolníci musí udržovat v pohotovosti akceschopnou jednotku pro případ požáru nebo jiné události. Co se týká technických služeb, ty zajišťovali ochlazení ulic například minulý týden při městských slavnostech, tento týden ale ještě nevyjeli.
0: No a je ještě nějaké místo, kde už ulice kropí?
1: Ano, například v Liberci vyjeli kropící vozy dnes po jedné hodině. Mají zatím nasazená dvě vozidla a dohromady mají ještě o jedno navíc. Voda je z Harcovského potoka. Rozpálené ulice teď podobným způsobem začaly ochlazovat třeba i v Ústí nad Labem a kromě toho města omezují také seč trávníků. Další stébla totiž zachytí víc tepla a mají větší odolnost proti vyschnutí. Jak uvedl magistrát mostu, technické služby se teď zaměří jen na problematická místa, kde roste hodně plevelu. No a už další dobu mají sekačky nastavené na nejvyšší možnou hodnotu 11 cm nad povrchem.
0: No to horké počasí nemá dopad jen na kvalitu veřejné zeleně, ale také na lidi. Na co si dát pozor?
1: Tak v první řadě na příjem tekutin, samozřejmě nealkoholických a ideálně neslazených. Jak uvedla například Jana Ehrtová z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, lidé by také neměli zavírat nic živého v autech a měli by si víc všímat dětí a starších lidí.
2: Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a v odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Taky může hrozit nebezpečí vybočení a hlomu kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem.
1: Výstraha před extrémně vysokými teplotami platí v neděli po celém Ústeckém kraji a na většině území Libereckého kraje. Vysoké teploty ale budou i v pátek a v sobotu.
0: No a doufejme, že se vyplní předpověď a od pondělí se zase o něco ochladí. To byl náš redaktor Jiří Jelínek, se kterým jsme mluvili o aktuálně panujícím horku. Moc krát děkujeme, Jiří, a naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A s regionálním stopařem Českého rozhlasu Liberec vyrážíme k vodě. Louka na Tajvanu i samotná hladina Jablonecké přehrady dnes žije tradičním dnem integrovaného záchranného systému, který se v Jablonci nad Nisou koná už po 19. a mezi místními se těší velké oblibě. Proto se tam vypravil i náš regionální stopař Patrik Fischer, který už je s námi ve vysílání. Patriku, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne z Louky na Tajvanu u Jablonecké přehrady, kterou obsadila nejrůznější technika všech možných záchranných složek. A organizátory celé akce je Jablonecký magistrát, konkrétně to spadá pod oddělení krizového řízení, a proto už tady vítám taky vedoucího oddělení krizového řízení Vratislava Pavlína. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak ten program tady začal už dopoledne. Co všechno tady lidi viděli? Vzhledem k tomu, že tady hodně techniky, tak myslím, že to bylo nabité.
3: Nabité to bylo, je to celý den provozu, je to samozřejmě taková oslava složek integrovaného záchranného systému, hasičů, policie, záchranné služby, ale i ostatních složek, vězenská služba, nemocnice, jsou tady různé dobrovolné organizace, které to řeší. A ukázka je toho, to, co ty složky provádějí mimo běžný činnost, kterou vidí občané vlastně na ulici.
2: Mimochodem, taková zajímavost, nekoná se ten program jenom přímo tady na Louce, ale i na Jablonecké přehradě. Já tak koukám do dály a vidím, že už se pomalu chystá záchranářský vrtulník. Tak co bude návštěvníky čekat v těch nejbližších minutách?
3: V nejbližších minutách je přílet vrtulníků zdravotní záchranné služby od firmy DSA a my máme zapůjčenou na výcvik a je to ukázka, dynamická ukázka převráceného raftu záchrany z vody figurantů, to, co prostě se umí, a zase se předvádějí piloti, aby prostě ukázali, že umějí zachraňovat z vody i ve stížených podmínkách.
2: A samozřejmě program ještě úplně nekončí. Co bude potom, až odletí vrtulník, který tedy zachrání topící se raftaře?
3: No, už toho moc nebude. Hlavní gro bude ukázka ještě hasičského záchranného sboru z jejich činností, která prostě budou ukazovat lidem. Bohužel končí ve 4 hodiny.
2: Shrnuje a zároveň stále ještě tak trošku zve vedoucí oddělení krizového řízení.

0: Dál posloucháte Český rozhlas Liberec, máme 7 minut po 14:30 a kontrolní otázka, jestli pak už jste někdy viděli létající rybu. Pokud ano, možná vás to přimělo k tomu, abyste přehodnotili svůj vztah k některým poživatinám, ale netřeba. Martin Písařík vám k tomuto zajímavému přírodnímu úkazu právě teď v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, řekne víc.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale pud sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: českém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ricky je povede a Acapulco, 2:45 v Českém rozhlase Liberec. My dnes máme 25. června, svátek má Ivan, těch máme v Libereckém kraji zhruba 1000, pánové, já vám přeju samozřejmě všechno nejlepší. No a navíc dnes je to 80 let, kdy zahájila činnost Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj. Jestli pak vědí děti, k čemu banky vlastně slouží, to zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Kdo pracuje v bance?
2: Nějaký lidi a tam položíš penízky a oni ti dají takovou kartu a v té kartě jsou ty penízky.
1: A jak to, že jsou najednou v té kartě?
2: Protože oni je mají a ta karta, tak tam ty peníze posílají a jednou za rok už to vypotřebujou, tak si nechá tu kartu a on tam zase dá ty peníze a oni dají tu kartu.
1: A kolik tam můžu dát peněz?
2: Kolik chceš.
1: Co ty si myslíš, že je banka?
3: V tom jsou nějaký pracovní lidi, třeba banka účetní.
2: Pracují tam sekuritáci, ty to tam hlídají a policajti to tam hlídají a potom tam pracuje ještě nějaký prezidenti.
1: A proč to tam hlídají?
2: Aby tam zloději nekradli.
1: A jak to můžou ukrást?
3: No, protože oni to můžou nějak rozbít.
1: A co by mohli ukradnout?
3: Peníze.
1: A kolik peněz?
3: To hodně jich bude, kolik jich ukradnou.
2: Schovávají se do trezoru, aby je zloděj jen tak nemohli vzít a na těch trezorách jsou kódy a ty zloděje neznají, tak nemůžou ty peníze ukrást. A navíc to tam ještě lidé vždycky celou noc i den policajti.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvíka van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Pozemek u autosalonu prodá majiteli Českolipská radnice laciněji. Teplo a teplou vodu v Jablonci nad Nisou pomáhá vyrábět nová kogenerační jednotka. Hrádek nad Nisou chce ve městě obnovit úřad práce. Zítra bude jasno, místy přechodně polojasno a teploty až 35 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Českolipská radnice prodá pozemek u průtahu městem za nižší cenu. Majitel přilehlého autosalonu neakceptoval loni schválenou částku 1,75 milionu korun. Za parcelu mezi silnicí číslo 9 a svým autosalonem je ochotný zaplatit 1 100 000. Zastupitelé města s jeho návrhem souhlasili.
5: Místostarosta Martin Brož z Hnutí ANO říká, že cena je podle znaleckého posudku. Pro město je pozemek nevyužitelný a je navíc zatížený vedením podzemních sítí, včetně horkovodu. Společnost Gerhard Horejsek v minulosti pozemek užívala neoprávněně tím, že na něm vystavovala auta. Radnici za to zaplatila pokutu za 3 roky zpětně. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: V Jablonci nad Nisou funguje nová kogenerační jednotka. Společnost ČES Energoji ve spolupráci s Jabloneckou energetickou vybudovala v kotelně v Mechové ulici. Jednotka vyrábí elektrickou energii a přitom vzniká teplo. To putuje do topného systému nebo ohřívá vodu. Ta bude uskladněná v nádrži vedle kotelny. Technologie má zásobovat 750 domácností z 20 bytových domů a okolí. Doplní stávajících 5 jednotek ve městě. Jejich provoz se osvědčil, říká ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil.
6: Projevilo se to i v ceně naší teplé energie, protože velikou výhodou je to, že přes léto, když ČES vyrábí elektrickou energii, tak my nemusíme nabíhat naše plynové kotle, protože odpadní teplo se akumuluje do té velké nádrže a my ho pak používáme na dodávku teplé užitkové vody a případně tepla, když je studenější léto.
4: Město Hrádek nad Nisou požaduje obnovu tamního úřadu práce. Pobočku zrušil úřad práce v loni, stejně jako pobočku v Českém Dubu, Jablonem v Podještědí, Cvikově a Doksech. Podle nezávislého starosty Hrádku Pavla Farského šlo ale o nevstřícný krok vůči nezaměstnaným. Radnice proto usiluje o to, aby v Hrádku vzniklo detašované pracoviště, které by fungovalo aspoň jeden den v týdnu. Policie po výslechu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Státní zastupitelství bude požadovat jeho vzetí do vazby. Návrh podá odpoledne. Oznámil to vrchní státní zástupce Radim Dragoun. Primátor je obviněný z toho, že se jako šéf fotbalového klubu MFK Karviná podílel na zmanipulování 3 fotbalových zápasů a podplácení hráčů a rozhodčích. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Ten byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. S ní se už vrátil a dnes dopoledne přišel k výslechu.
3: Počasí.
4: V noci bude jasno, nejnižší noční teploty 19 až 16, na horách 16 až 13 stupňů. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší denní teploty 31 až 34, na Českolipsku až 35 a na horách naměříme 27 až 30 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Jablonci nad Nisou v ulici Želivského havarovala dvě osobní vozidla. Projíždějte tam opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po 15. s Českým rozhlasem Liberec, stále příjemné a pohodové odpoledne. A v Bedřichově dnes otevřeli novou dětskou naučnou stezku a na místo mezi děti vyrazila spíš vzhledem k tomu, že je v našem ansámblu asi nejmenší, infiltrovala mezi děti Viktoria Židlíková. A na co se tam mohou děti těšit, co tam na ně čeká, to nám přiblíží už za pár minut. Vy se můžete těšit na knižní tipy Martina Friče a také na rubriku Co je nového, která nás zavede do Kunratic ve Frýdlantském výběžku, protože těch Kunratic tady v Libereckém kraji máme hned několik. Filip Majsl vám přeje s Českým rozhlasem Liberec příjemný poslech.

0: Je 9 minut po 15. hodině, posloucháte Český rozhlas Liberec a jak jsem v úvodu slíbil a zmiňoval, na Bedřichově v Jizerských horách je otevřená nová duhová stezka pro rodiče s dětmi. S hrací kartou mohou děti rozlušit tajenku a získat odměnu a stezku dnes procházela i naše reportérka Viktoria Židlíková, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak kudy a kam nás ta duhová stezka v Bedřichově zavede?
1: Stezka začíná u infocentra, kde si musí návštěvníci vyzvednout hrací karty. Na nich je pro děti přichystaná pohádka a mapa cesty. Z druhé strany jsou i dva úkoly. Jeden pro ty nejmenší, ten spočívá ve vybarvování duhy podle barvy kamínků na jednotlivých stanovištích. Starší mají připravenou tajanku, která navazuje na předešlé stezky. Od infocentra vede stezka zhruba 2-kilometrovým okruhem odlehlejší částí obce. Konkrétně mi trasu popsala vedoucí infocentra Renata Van Vliet.
2: Vede od informačního centra k prvnímu dětskému hřišti u hlavní silnice, tam odbočuje doleva a stáčí se k nově vystaveným bedřichovským rybníčkům. Tam to krouží, takový ten kopec pod Maliníkem a za hotelem Jelínek se zase vrací k nám.
1: Když děti během cesty tajenku vyluští, čeká je v infocentru odměna.
0: A ty jsi zmiňovala, že tajenka navazuje na předchozí stezky.
1: Ano, tato stezka je již čtvrtá a pravděpodobně poslední. Podle starosty Petra Holuba ze Starostů pro Liberecký kraj je z čeho si vybírat.
3: Jsou tady stezky pro ty nejmenší s kočárkami, pak jsou tady stezky takový ty střední děti po těch soškách nahoru na Královku s nějakou odměnou a pak i pro turisty je tady třeba 7-kilometrová, 8-kilometrová stezka do lesa.
1: Nová stezka je lemovaná dřevěnými sochami nadpřirozených bytostí.
0: A kolik nová stezka obec stála?
1: Přesná částka není ještě dopočítaná, protože se budou tisknout omalovánky, mapy a hrací karty, ale měla by se pohybovat kolem 100 000 korun. Podobnou částku musí i každoročně obec zaplatit za úpravy ostatních stezek. Kromě nových tiskovin musí opravovat vandaly poničená stanoviště.
0: A pochlup se, jestli pak si vyluštila tajenku?
1: Tajenku jsem ve svém věku neluštila, ale prošla jsem se po stezce až k bedřichovským rybníčkům, kde je umístěná socha vášky. Ta dala kvůli svým rozměrům pracovníkům z obecně prospečné společnosti Jizerská nejvíce zabrat.
0: O nové stezce pro děti jsme ve studiu hovořili s reportérkou Viktorií Židlíkovou. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jana Chládková, rodačka ze sousedního Ústeckého kraje, konkrétně z Litoměřic, a studentka z Ústí nad Labem. To byla tedy zpěvačka, která nás doprovodila k 15. hodině a 20. minutě. No už víme tedy, odkud je Jana Chládková, ale z jakých končin k nám dorazil Martin Frič. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Ano, v Lidových sadech, tam jako pod výšinou, je možná o trochu menší teplo než u vás, milí posluchači, což vám samozřejmě nepřeju v tuhle chvíli. A moc se těším, až vám představím dnešní várku knížek, protože je věru na co se těšit.
0: No a tady jsem chtěl navázat právě další otázkou. Z jakých končin je dnešní výběr knih?
1: Je to velmi prestižní výběr. Já, jak už jste asi poznali, mám rád inspirace literárními cenami, přehledy. A dnes si můžeme povídat o aktuálních cenách, protože soutěž nebo ocenění Zlatá stuha vyzdvihlo, upozornilo na nejlepší dětské knihy, tedy podle poroty, které v uplynulém čase v loňském roce vyšly. Takže můj malý výběr z velkého množství knih, protože těch oceněných je víc, si právě můžete poslechnout. A začneme knihou pro mladší čtenáře, a to je knížka Jana Antonína Pitínského Olivie si vyskakuje. Když si podíváte na popis téhle knížky dřív, než třeba pro ní vyrazíte do knihkupectví nebo do knihovny, tak už ten popis vás zaujme. Ve stručnosti, Olivie a její rodina vtipkují, straší se, nebojí se ošemetných situací, tak zvláštně a hezky si užívají život, a to ve skvělé češtině autora Jana Antonína Pitínského. Takže můj první tip na třeba knížku za vysvědčení nebo na letní čtení na tábory, Olivie si vyskakuje. Druhá knížka je neméně pozoruhodná. Raina Telgmajerová a Scott McCloud napsali knížku Klub komiksáků. To se totiž takhle potká holka, která má skvělý nápady. Kluk, který dobře kreslí, úplně si nevěří. Další skvělý tvůrčí živel v té třídě. No a aby se to rozhejbalo, mají štěstí, ve škole je dobrá paní učitelka a školní knihovnice a už se to rozjíždí, vzniká klub komiksáků a komiksu, což je obrazové médium, obrazovo-textové, lze napsat úspěšnou, pěknou, čtivou knížku. No a do třetice, tramtadadá, tady teda velký přípitek směrem do Galerie Lázně, protože v sekci populárně naučná literatura pro děti a mládež byla oceněna kniha, kterou dal dohromady tým o Galerie Lázně Liberec. Knížka se jmenuje Labyrintem lázní a nádherným způsobem, škoda, že nejste s námi ve studiu, představuje historii, současnost, jak vnímat to, co v tom nádherném baráku vidíte. A téhle knížky si všimla komise soutěže Zlatá stuha. Já vás pozvu k webovým stránkám zlatastuha.cz, protože my jsme vybrali tři knížky, ale tam jich najdete mnohem víc.

0: ještě vrátil k literatuře, vy jste začal venkovními teplotami tento vstup a je nějaká kniha, po které člověku zaručeně bude běhat mráz po zádech?
1: Já se na jednu takovou v červenci chystám, možná na dvě, mají společnou autorku, je to Petra Klabouchová a ta umí napsat dobře děsivé příběhy, škoda, že nejsou z Jizerek, to by bylo ještě takový jako yes, oni jsou ze Šumavy, ale jeden je za doby zavřených zadrátovaných hranic, kde se dějou divné věci, mizí lidé, teď se vrací v jiných tělech, nesmírně půvabná knížka Ignis Fatus, už jsme o ní mluvili zde na vlnách. A teď je nová knížka, která se jmenuje Vona. Odehrává se v březnu, kdy napadne krutej sníh, všude mrzne, ještě začínou umírat lidi, různý divný příhody, prostě mrazí vás buď z toho sněhu, nebo z toho děje.
0: Takový termoregulační literární tip na závěr dnešního povídání o knihách s Martinem Fričem. Já moc krát děkuju a těším se zase příští týden na slyšenou.
1: Hezké čtení přeji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Darina Rolincová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Čo o mě věš? Máme 8 minut po půl čtvrté a my v rubrice Co je nového, pro kterou je vyhrazený tento čas, dnes zavítáme do jedné z nejstarších obcí ve Frýdlantském výběžku. Její historie se píše už od 14. století, i když lidé tam byli usazeni daleko dřív. Žije v ní zhruba 350 obyvatel. Nedaleko ní se můžete rozhlédnout z Frýdlantské rozhledny a promyslet, jakým směrem a za jakými krásami se vydáte na svých pěších či cyklistických toulkách. Ano, my dnes navštívíme Kunratice, ty z Frýdlantského výběžku. A ve spojení je s námi nezávislý starosta Milan Getz. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane moderátore, vám i vašim posluchačům.
0: Na úvod musím prozradit, že jste v podstatě před pár dny oslavili 60 let fotbalu v Kunraticích. Jaká byla oslava?
1: Máte pravdu, oslava to byla na naše poměry velkolepá. Musím říct, že má krásné dozvuky i teď. Psala nám dcera jednoho zasloužilého fotbalisty, že se mu to moc líbilo, takže my jsme byli náramně spokojení.
0: A když se to tak vezme kolem a kolem, vy jste v podstatě slavili v novém.
1: Dá se to tak říct, náš fotbalový areál prošel takovou rekonstrukcí v loňském roce, jsme tam udělali bezbariérový přístup a oplocení jsme opravili a už několik let se věnujeme regeneraci trávníků. Byť to vypadalo s kunratickým fotbalem špatně, 3 roky jsme stáli, protože jsme měli nedostatek hráčů, ale naštěstí se podařilo získat mladé pušky a ty se teďka sehrály a musím říct, že jim to teďka nejaře šlo.
0: Tak to samozřejmě rádi slyšíme, ale od fotbalu na chvíli odskočíme, protože kromě tedy toho fotbalového hřiště jste se loni věnovali i řekněme dětským herním prvkům, takovým retro prvkům a tam byste nás vlastně klidně mohl do Kunratic pozvat, je to tak?
1: Určitě vás srdečně zveme do naší interaktivní venkovní expozice, kterou nazýváme Retrolesky, aneb jak si hráli vaši rodiče. Ta se sestává asi ze 14 herních prvků, takové ty kovové prolejzačky, které dnes už skoro nevidíme ve školkách, protože neodpovídají současným normám. Ale nám přišlo škoda je vyhodit, tak jsme z nich udělali muzeum a samozřejmě interaktivní, takže si můžou děti vyzkoušet, jak si ti rodiče opravdu jejich hráli.
0: A k tomu si mohou dát ještě vyhlášenou zmrzlinu.
1: Ano, ano, to jste nalákal správně. Zmrzlina od Klárky je opravdu na dosah od Retrolezek, takže srdečně zveme do Kunratic na zmrzlinu, naproti do naší hospody Hostinec u Marvana, třeba na Langoše a samozřejmě na Retrolezky.
0: No a za chvíli nám začnou prázdniny, tak na co byste nás do Kunratic nalákal v tom prázdninovém čase?
1: No, my po skončení vlastně fotbalových oslav a úklidu, tak jsme přešajtlovali a teď připravujeme oslavy 150. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Kunraticích, takže teďka plánujeme, co všecko divákům a návštěvníkům nabídneme. Budou to ukázky techniky a taky zásahu nebo zásahové činnosti hasičů, takže srdečně zveme třetí sobotu červencovou, což je 18. července od 1 hodiny do areálu Jednička, kde budou probíhat oslavy 150. výročí založení sboru.
0: No a předpokládám, že do Kunratic přijme pozvání také náš regionální stopař Jaroslav Hoření, který tam pravidelně chodí, tak říkajíc, mlsat.
1: No my ho samozřejmě rádi uvidíme, rádi na něj vzpomínáme, když byl členem poroty v Kunratické džemparádě. Apropo, Kunratická džemparáda, 14. ročník už je v běhu, 1.6. jsme vlastně vyhlásili 14. ročník a do 15. října můžou lidi přihlašovat vzorky marmelád, kdy vlastně letos 7. listopadu proběhne slavnostní vyhlášení výsledků spojené s veřejnou ochutnávkou.
0: Spousta důvodů vyrazit do Kunratic ve Frýdlantském výběžku, o tom nás přesvědčil nezávislý starosta Milan Getz. Já vám děkuji za váš čas, přeju vám, ať se vám v Kunraticích všem daří a budu se těšit zase příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se moc pěkně.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

tak končí další pohodové odpoledne v Českém rozhlase Liberec s kapelou U2. Ale pohoda samozřejmě na našich vlnách i dál trvá, k tomu samozřejmě i dobrá nálada, ale po 16. hodině už se o ní bude starat někdo jiný, konkrétně Patrik Rozehnal a režisérka Jitka Němcová, kteří vás dnes provedou humoriádou. Předtím pochopitelně zprávy, které pro vás připravuje Iveta Bláhová. Filip Majsl vám přeje stále krásné odpoledne a po 17. hodině ve Dni v kraji opět naslyšenou. Thank you.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanu statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Maximální povolená cena paliv na čerpacích stanicích v Česku zítra mírně klesne. Zvířata v Liberecké zoo potřebují v horkých dnech stín, čistou vodu a odpočinek. Bedřichov v Jizerských horách otevřel novou stezku pro děti. Zítra bude jasno, místy přechodně až polojasno, s teplotami až 35 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Litr benzínu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléřů, tedy o 12 haléřů míň než dnes. Naftu pak čerpací stanice v Česku budou moct prodávat maximálně za 36 korun a 22 haléřů za litr. To je o 9 haléřů míň než dnes. Jestli bude stát ceny paliv regulovat i v červenci, by měla vláda rozhodnout v pondělí. Meteorologové v Libereckém kraji varují před horkem. Výstraha platí pro celý region s výjimkou Frýdlantska, Tanvaldska a Jablonecka až do 10 hodin večer. Odpolední zoo proto v Liberecké odpolední teploty překročí 31 stupňů Celsia. Přehřátí hrozí i zvířatům. V Liberecké zoo proto ošetřovatelé během dne na zvířata dohlížejí a některé expozice kropí vodou, říká zooložka Dorota Glemicová.
4: Napouštíme bazény, kropíme povrch, aby měli na nějakém místě v expozici bahínko, kterým se mohou trochu schladit. Hlídáme, aby v napaječkách se nekazila voda. Mají vlastně stálý přístup, velká část z nich do jako zastíněných vnitřních prostor nebo pod přístřešky, tak aby mohli vyhledat stín.
3: Novou stezku pro děti dnes otevřeli v Bedřichově v Jizerských horách. Duhová stezka plná dřevěných soch vede obcí. Návštěvníci se musí vyzvednout v infocentru hrací kartu s mapou, pohádkou a úkoly pro menší i větší děti. Stezka je dlouhá asi 2 kilometry, říká vedoucí infocentra Renata van Vliet.
5: Vede od informačního centra k prvnímu dětskému hřišti u hlavní silnice, tam odbočuje doleva a stáčí se k nově vystaveným bedřichovským rybníčkům. Tam to obkrouží, takový ten kopec pod Maliníkem a za hotelem Jelínek se zase vrací k nám.
3: Nová stezka doplňuje 3 předchozí, obec stála zhruba 100 000 korun. České humanitární organizace vyhlásily veřejnou sbírku na pomoc Venezuele. V noci na dnešek tam kvůli silnému zemětřesení zemřelo přes 160 lidí, zhruba 1000 je zraněných. Sbírku spustili třeba Český červený kříž, nadace Adra nebo organizace Člověk v tísni. Ta už na pomoc Venezuele vyčlenila ze svých rezerv 1 000 000 korun.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno, nejnižší noční teploty 19 až 16, na horách 16 až 13 stupňů. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 31 až 34, na Českolipsku až na 35 stupňů a na horách na 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí, uzavírka platí až do konce června. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho Kučeru, který se na mě usmívá.
6: Tak to svítí pan režisér, aby tě dobře nakameroval.
7: A výborně, děkuji.
6: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp.
2: Humoriáda.

0: Dnešní humoriáda zahájena se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kamerou, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký. Že?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon. No. Já už ho podávám celý týden, abys chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: Protože někdo v klidu má nohy, teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já na to nemám
0: ještě
1: právo.
0: Ještě k bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, no. Ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Nebudu
1: pracovní.
0: Tak to
1: jedna
0: je dobře.
1: Věc, výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, ale teda ne, to... Vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy nechtěl. Tak prosím tě, mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím... Zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapená. Je to s tebi milost, paní? A kdo pak by to měl být, ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás... Jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak je to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky. Už mi u nás v ulici říkají náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pidiďuk. Napište, vyhrál jste stovku. Když nevíte, prohrál jste, pošlete stovku, napíšu vám, co je to pidiďuk. Pátral jsem po pidiďukovi dva dny. Nic. Poslal jsem teda stovku a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pidiďuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o stovku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčku nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ať mají představu.
3: Ano, já mám, tu modrou hezčí.
2: Dobře si, že ne, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
4: Jaroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
4: A budem pokračování.
2: Děkujeme. Děkujeme pěkně, hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Ano, já zdravím galantního Patrika a šaramáčnou paní Němcovou.
3: Dobrý den.
2: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím galantního Patrika, tady Pavlík, a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím. Mojí oblíbenkyně speciálně paní Němcovou.
2: No prosím.
6: A já si můžu poprosit pana Nepila.
2: Prosit ani nemusíte.
3: Já vás taky moc zdravím, děkuji.
2: A děkujeme.
6: Děkuji. Naslyšenou.
2: Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: No dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Chtěl bych dvojku pana Nepila. A můžu jednu vzpomínku k paní Němcový?
3: Určitě, pokud nebude...
2: Těším se na to.
3: Pokud nebude choulostivé.
7: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do Zemědělského muzea. A šli jsme po letných, po letenských sadech.
3: Ano.
7: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dám, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, víš, kdo to byl? No to byla přece Němcová od Vávy.
3: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
7: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
3: Mám českýho fouska pořád.
7: Ano.
3: Dobře.
2: Tak to byla ona.
3: Ano.
2: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
7: Aleš.
2: Aleš.
3: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
2: Děkujeme.
7: Pozdravuju.
2: Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně po Letné.
3: No protože já tam bydlím, víš.
2: No já vím, mě no, to došlo.
3: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
2: Ne.
3: Dobře.
2: Mě napadají taky věci, ale jo. O tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
8: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všecky mi kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To neumíš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj mi Lahore, už sa rozednívá. a že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horký vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je puč populární střelec Slaviev. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézí. Snad proto, že Polynézí tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáhl portmonku. Jaká byla ta, že se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního: pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiní musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervový šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když pozdím klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Velká rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Šterc, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k mítince, nad kterou by Karel Hynek Mácha zajásal, dívenka se zapířila, zvedla ty kukadla a špitla. Vy všecko víte, pane Šterc, kde tady rostou Václavky. Ovšem nejhorší, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce. Humoriáda.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731 800 900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, kdo volá, odkud?
1: Jana z Pardubic.
0: Janu z Pardubic zdravíme. Otázka se týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak bohužel, byla to ta druhá Jiřina. Tak jo, mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli. Zaprvé skvělý herecký obsazení. Byl Čepek, přeučil
0: všechny
2: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
2: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocem a prostě všichni se ptají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
2: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přejděte na druhou stranu,
2: no, ale
0: můžete vidět.
2: To mě mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle nesou, družko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, tuhletu událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
2: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
1: Ano, s Lubomírem Kostelkou, teda, to byli velcí kamarádi, že?
2: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno.
1: A pili na další věc.
2: A pili ho.
3: Jenzo! Tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: No já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen, zkusí to.
3: Ne, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouch.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. To jelení bobky a praví.
4: Hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musíš být.
3: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
4: Kde jsem tolik boků nazbíral?
3: No, kamaráde, nazbíral?
4: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
3: No počkej. Na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu. Vladimír Menšík by tady byl tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery. A nebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera a Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím paní Jitku. Jste správná žena a kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji.
3: Ano, a vybírám Pavle Ačko.
2: Mějte máme zapsáno. Děkujeme správné posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech si toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, ale mě zůstavou, zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Jste častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme
5: a
2: zapsáno.
5: Pavle, ještě vám musím říct, že jsme se shodli s mnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No a navíc Petr a Pavel budeme slavit pondělí svátek. No tak to je báječné.
5: No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví. Díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Bojkovi, zdraví vás, Pavle, i vaši... Já jsem zapomněl tomu.
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Dobrý den, celý den, Honza Sukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych tež nocoval pro pana Menšíka.
2: Děkujeme pěkně. Ano, díky moc, naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní. Odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Že se nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty si tu byť a já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
8: Nazvedni nohy.
9: Co? Co je?
8: Otevři pusu. Já mám klíče.
9: Ale...
8: A u těla buchlíče, jak to?
9: No tak nikam nechoď, koupíme si lahvinku a dospíváme si doma, no.
8: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
9: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba?
8: Jak já můžu ztratit
9: klíče? Já tam třeba.
8: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
9: no,
8: klíče.
9: Určitě.
8: Ale já ne.
9: Já všechno.
8: Protože já mám systém, 10 lidí. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám, když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesí, mám ho tady. Peněženku mám, jí tady. Lístí na opium. Lístí, já musím mít ty klíče v ruce. Pojď si mi dál, do kapsičky, kde jsem nepatrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
9: No a ten lístek tam máš?
8: A ten lístek tam taky nemám.
9: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
8: Ale tam byl ten lístek.
9: Ten lístek mám totiž já. Víš?
8: To znamená, že máš taky moje klíče, tak nejdej.
9: No to taky.
8: Povídá, dej mi ty moje klíče.
9: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek jako by od šatny je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10.11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Teď řekneš, že je to.
4: To nemyslíš vážně.
9: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák a
9: nechci
4: se... No parkovat
9: tam asi, ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
9: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Ježíšku koupit, ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá.
9: Jseš podvodník!
4: Boženko, kontroluj se.
9: Neříkej mi, Boženo, pro vás otruvo jsem už zas jen slečna biskupová!
4: Miláčko, posaď se.
10: Držajda.
4: Já ti to říkám, ty máš něco buď se Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě můžu hrát, nebo co?
9: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsi šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
9: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím. Ale trebe.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
2: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
1: Nikam.
2: No nikam vlastně.
1: Protože píšeš.
2: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Vajsovou, taky pracovala v Českém rozhlase, takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se, nic si nepamatuju. Jo, paměti Jitky Němcové, nic si nepamatuju.
1: To je jenom jakože.
2: Je to pracovní název.
1: Ano.
2: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělýho spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cefkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakar. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
1: Mm-hmm.
2: To jsou ty paměti, mají už asi 180
1: ale
2: stránek.
1: Už si změněná, už si pamatuješ, už se ti to no, překlopilo, abychom nepostrašili posluchače.
2: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkryvám v té hlavě.
1: Mm-hmm.
2: Takže je to zajímavý docela.
1: Dobře. Jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
2: Dobře,
1: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého, tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Antonín Pospíšil z Bedějoště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou, kdo pak se nám hlásí dál. Dobrý den. Halo. Halo.
4: Dobrý den. Tady Iveta z Teplic, zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film, nějaký námět pěkný.
3: To máme, děkujem.
4: A hlasuju za Bčko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme, hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Štětí.
1: Slyšíme rádio, Petře, trošku, tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě nepil, ale my pijeme, nealko samozřejmě. Dneska má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, ona vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Přepojujeme.
7: Jo, ano. Mhm. Dobrý den, já vás zdravím. A oba dva. A prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano.
3: Jdeme do toho.
7: Hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře, pana... Nepila.
7: Nepila, ano. Děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme krásně.
3: Hezký den.
1: Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága. Jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe, za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se a co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu a užijte si leta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu
3: on
1: hromadu
3: někdo
1: starostí.
3: Uklidí, zamete.
1: No, dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit, osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky, být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedmnáct hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Hygienici zjistili zvýšený výskyt sinic v Máchově jezeře. Kvůli špatné kanalizaci a poškozeným svodidlům bude na průtahu Libercem další omezení. Inspekce našla v kuřecích řízcích stezka bakterie způsobující salmonelozu. Zítra bude jasno, místy přechodně až polojasno a teploty až 35 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. V Máchově jezeře na Českolipsku je nejhorší kvalita vody ze sledovaných koupališť v Libereckém kraji. Vyplývá to z posledních dat krajské hygienické stanice, která v jezeře naměřila zvýšený výskyt sinic. Podrobné výsledky přineslo i měření začátkem června. Následně se kvalita vody zase zlepšila.
3: Vodu s nečištěnou sinicemi hygienici v Máchově jezeře loni hlásili už na začátku sezóny. Na konci srpna pak vyhlásili zákaz koupání. Radnice v Doxech si letos objednala studii možných zásahů omezujících právě růst sinic. Z ostatních sledovaných koupališť v Libereckém kraji je aktuálně mírně zhoršená kvalita vody v Hamru na jezeře, v Zákupech, v Nedamově, Sedmihorkách a ve Sloupu. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Celkem 107 milionů korun zaplatí ředitelství silnic a dálnic za opravu dalšího úseku silnice číslo 35 na průtahu Libercem. V pondělí 6. července spustí opravu téměř 2-kilometrového úseku z Doubí ke sjezdu na ulici České mládeže. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je tam nefunkční kanalizace, což je patrné při silnějších deštích. Poškozená jsou i středová svodidla. Omezení potrvá do poloviny listopadu, říká Volmut.
4: Bude to od obchodního centra Nisa až po okružní křižovatku Doubí u Makra. Budeme dělat středovou kanalizaci, nový odvodňovací žlaby a to za omezeného provozu, nicméně z Liberce budou nadále dva pruhy a do Liberce bude jeden pruh.
2: Rekonstrukce základní školy v Kamenickém Šenově na Českolipsku se zřejmě prodraží. Město má od stavebních firem jedinou platnou nabídku za 162 milionů korun. Odhad byl o 22 milionů nižší. O pokračování projektu rozhodnou zastupitelé v pondělí 29. června. Jde o jednu z největších investic města za poslední dobu. Oprava školy potrvá 3 roky. V kuřecích řízcích stezka našli inspektoři bakterie způsobující salmonelozu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května. Informovala o tom mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Kuřecí řízky odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Maso už v prodejnách není, zákazníci ho ale můžou mít doma v mrazáku. Inspekce proto lidem doporučuje, aby maso nejedli. S prodávajícím zahájí inspekce správní řízení.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno, nejnižší noční teploty 19 až 16, na horách 16 až 13 stupňů. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, teploty se vyšplhají na 31 až 34 stupňů, na Českolipsku až na 35 a na horách na 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 290 v obci Kořenov na Jablonecku dejte pozor, je tam jiskřící transformátor. Na místě zasahují hasiče a policie, projedete se zvýšenou opatrností. A v České Lípě v okružní ulici se střetla 2 osobní vozidla, je tam silný provoz, projížděte také tady opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: 4 minuty po 17. máme čtvrtek 25. června a v Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji, který za malou chvíli otevře Iveta Bláhová souhrnem regionálních událostí. Pak se podíváme, jak města v Libereckém kraji reagují na aktuální vlnu veder a jakým způsobem. No a od půl nás čeká pořad O čem se mluví. Poslední prázdninové vydání tohoto pořadu bude o sportování dětí a seniorů. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: 6 středních škol v Libereckém kraji vyhlásilo třetí kolo přijímacího řízení. Data vyplývají ze systému DIPSY. Volná místa jsou na odborných školách, 8letých gymnáziích a 2leté praktické škole v České Lípě. Studenti mají na výběr z 9 oborů. Podrobnější informace najdou zájemci na stránkách dipsy.cz nebo na stránkách jednotlivých škol. Město Hrádek nad Nisou požaduje obnovu tamního úřadu práce. Pobočku zrušil úřad práce v loni, stejně jako pobočku v Českém Dubu, Jablonem v Podještědí, Cvikově a Duxech. Podle nezávislého starosty Hrádku Pavla Farského šlo ale o nevstřícný krok vůči nezaměstnaným. Radnice proto usiluje o to, aby v Hrádku vzniklo detašované pracoviště, které by fungovalo aspoň jeden den v týdnu, říká Farský.
2: Aby ty lidi si mohli tady tu agendu dojít vyřídit, aby nemuseli lítat do Liberce, kdo potřebuje úřad práce, tak to není člověk, který jíří plnou peněženkou.
1: Po 2leté pauze dnes poprvé promítá letní kino v Turnově. Snímkem Supergirl ve 22 hodin odstartuje sezónu. Letní kino bylo mimo provoz kvůli stavbě nové knihovny ve Skálově ulici. Bylo nutné zbourat plátno a jeviště. Tak se budou filmy promítat přímo na stěně knihovny, říká jednatel městské kulturní společnosti David Pešek. Další akcí v turnovském letním kině bude v sobotu promítání za vysvědčení. Autobusy a tramvaje v Liberci postupně změní barvu. Kombinace bílé, zelené a žluté vystřídá červený nátěr s bílými detaily. V červené barvě se dopravní podnik vrátí zhruba po 30 letech. Cílem je podle magistrátu postupně sjednotit vzhled městských organizací do barev města. První dva červeně přelakované vozy už vyjeli do provozu. Další budou barvu měnit postupně, vysvětluje primátorův náměstek Vojtěch Prachař z Hnutí ANO.
3: V případě, že bude docházet k obnově vozového parku, tak už se nové vozy budou objednávat v této barevné variantě.
1: Novou stezku pro děti dnes otevřeli v Bedřichově v Jizerských horách. Duhová stezka plná dřevěných soch vede obcí. Návštěvníci se musí vyzvednout v infocentru hrací kartu s mapou, pohádkou a úkoly pro menší i větší děti. Stezka je dlouhá 2 kilometry a stála zhruba 100 000 korun, informovala vedoucí infocentra Renata van Vliet.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Ano, počasí nás v těchto dnech enormně zajímá, a jak bude na následujících hodinách a dnech, to nám prozradí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Nejprve k těm nejbližším hodinám. Jak bude večer v noci a ráno v Libereckém kraji?
2: No, dalo by se to říct velmi rychle, bude jasno a velmi teplo, protože ty maximální hodnoty už, myslím si, že už je máme za sebou, padaly opravdu rekordy, teplotní rekordy na téměř 73% v Libereckém kraji nám padl rekord, byly většinou překonány rekordy z roku 2016 a nejteplejší stanice dneska Česká Lípa s 34,3 stupně Celsia a v noci očekáváme, že ta teplota nám bude v uvozovkách klesat na 19 až 16 stupně Celsia, takže během dnešní noci velmi teplo.
1: No a jaký bude pátek 26. června?
2: Tam se opravdu nepolepšíme, naopak ta teplota bude ještě o takový minimálně jeden stupeň vyšší, což znamená, že zítřejší tropické hodnoty se budou pohybovat nejčastěji v rozmezí od 31 do 34, na Českolipsku tam až kolem 35 stupňů Celsia.
1: No, takové nejasné tušení, že si příliš nepolepšíme ani o víkendu, je to tak?
2: Je to tak, ona je vydaná i výstraha a v Libereckém kraji, i když tam je v úvozovkách většinou nejchladněji, tak i tam nakonec výstraha na extrémní teploty bude platit, zejména teda během nedělního dne, během sobotního dne na Českolipsku, kdy ta teplota může jít opravdu přes 37, což už je vlastně hodnota, přes kterou dáváme extrémní stupeň nebezpečí vysokých teplot, takže už během soboty ty maximální hodnoty očekáváme opravdu rozmezí 34 až 38 na Českolipsku, dokonce až 39 stupňů Celsia a to bude platit i pro neděli. V neděli by měl ten příliv velmi teplého, horkého vzduchu pomaličku potom slábnout a pak by se mělo ochladit během pondělního dne, ale noci budou rozhodně velmi teplé, budou tropické noci a nejteplejší vypadá noc z neděle potom na pondělí. Takže připravme se na to, že opravdu pobyt venku na přímém slunci nebude opravdu nic pro skoro, dalo by se říct, všechny obyvatele.
1: Moc krát děkujeme za podrobné informace a krásný den, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
1: Podrobně nám počasí popsala Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Vabidelněk a stromy ve dni v kraji v Českém rozhlase Liberec. Takové příjemné hudební osvěžení do té vlny veder, která nám v posledních dnech znepříjemňuje život. A do neděle mají teploty ještě stoupat. Meteorologové, zdravotníci a další odborníci radí, aby se lidé nevystavovali přímému slunci a vyhýbali se rozpáleným místům. Jak s vedrem bojují města v Libereckém kraji, zjišťoval redaktor Jiří Jelínek. Toho jsem se mimo jiné ptal, jestli se v České Lípě, kde se ochlazování ulic dokonce stalo tématem pondělního jednání zastupitelstva, už ty ulice kropí.
2: Nechropí. Starostka Jitka Wolfová z hnutí ANO dostala na zastupitelstvu dotaz, zda město kromě technických složeb zapojí i svoji jednotku dobrovolných hasičů. Ona to potvrdila s tím, že je kontaktuje. Sbor dobrovolných hasičů ale včera odpoledne vydal prohlášení, ve kterém se té zajištění této služby zříká. Odůvodňují to tím, že je doba dovolených a jejich dobrovolníci musí udržovat v pohotovosti akceschopnou jednotku pro případ požáru nebo jiné události. Co se týká technických služeb, ty zajišťovali ochlazení ulic například minulý týden při městských slavnostech, tento týden ale ještě nevyjeli.
1: No a je ještě nějaké místo, kde už ulice kropí?
2: Ano, například v Liberci vyjeli kropící vozy dnes po jedné hodině. Mají zatím nasazená dvě vozidla a dohromady mají ještě o jedno navíc. Voda je z Harcovského potoka. Rozpálené ulice teď podobným způsobem začaly ochlazovat třeba i v Ústí nad Labem a kromě toho města omezují také seč trávníků. Delší stébla totiž zachytí víc tepla a mají větší odolnost proti vysokým.

0: na přímém slunci v poledních a v odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Taky může hrozit nebezpečí vybočení a lomu kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem.
1: Výstraha před extrémně vysokými teplotami platí v neděli po celém Ústeckém kraji a na většině území Libereckého kraje. Vysoké teploty ale budou i v pátek a v sobotu.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Proč mají české děti horší kondici, než měli jejich vrstevníci v minulých desetiletích? Mohou změnit situaci vyšší státní dotace na stavbu hřišť nebo víc peněz na odměny trenérům? Mělo by být víc hodin tělesné výchovy? A uvažují politici o tom, že by více podpořili také sportování starších lidí a seniorů? O tom všem budeme debatovat ve speciálním vydání pořadu O čem se mluví.
0: O čem se mluví?
1: V našem studiu vítám dva poslance, kteří se sportu a podpoře sportu dlouhodobě věnují, jsou členy sněmovního podvýboru pro sport, konkrétně prvního místopředsedu poslanec sněmovny hnutí ANO Patrika Nachera. Dobrý den.
2: Pěkný den, díky za pozvání.
1: A místopředsedu Občanské demokratické strany, stínového ministra pro sport této strany Karla Haase. Dobrý den.
3: Krásný den a díky moc za pozvání.
1: Debatu o sportu dnes těžko můžeme začít.

0: čím jiným než mistrovstvím světa ve fotbale a posledním vystoupením českých reprezentantů v zápase proti Mexiku. Prohráli 0-3. Jste zklamaní, pane místopředsedo?
1: No, já bych tady mohl takhle brumlat těch 25 minut, kolik na to máme.
0: To na fotbal a reprezentaci 25 minut nemáme.
1: Ne, je to takhle, já jsem to čekal, takhle zklamán. Jsem zklamán z toho, že se naplnilo to, co jsem jako čekal, jo, že mě příjemně nepřekvapil. Takhle jsem to i komentoval v noci, když jsem se díval, pak jsem po druhém golu usnul, se přiznám. Bohužel jsme prostě viděli v přímém přenose, kdy tam je 48 týmů z celého světa, že ten náš fotbal je prostě nekoukatelný, nemá to dynamiku, individuální schopnosti, střelba, že jsme úplně někde jinde za tím, ale za celým světem, když se podíváte, jak hrajou i týmy, dobře, nesrovnávajme se s útočnou jako giganty ve Francii, jako ve Francii, která má 4-5 útočníků a ještě jim tam sedí jakoby na lavičce, jo, náhradníci, jako. Ale tak se podívejte Bosna Hercegovina, podívejte se na Africe, týmy, když prostě tam jako všichni jezdili nahoru dolů. A jako z tohle to srovnání je úplně jako bíjící, je to šílený za mě.
0: Karel Haas má jaké dojmy z vystoupení českých reprezentantů?
2: No, já bych skoro podepsal to, co řekl Patrik, tady se asi moc slyšet nebudeme. To není jenom o tom posledním zápase, že jo, tam jsme jako nejvíc spokojení z toho výsledku, z toho klepce, co jsme dostali, ale ono celé to vystoupení na to mistrovství světa prostě bylo nepovedený, tak to ve sportu někdy je, takže podle mého názoru se vůbec nepotkali s formou a teď fyzicky, tam bych řekl, že byl nějaký trouble s aklimatizací, ale i celkově, i bez té aklimatizace podle mě bylo vidět fakt, že jsme zaostávali, to je to, jak říká Patrik, jezdit nahoru dolů, prostě nestíhali jsme fyzicky. Technicky jsme, to je snad ještě horší, než řeknu fyzická stránka českého fotbalu, tak teda technika, to je možná největší propadák. Pak podle mého názoru některé individuality, ty byly teda i jako osobně, personálně, mimo formu, úplně totálně. Takže celkově na to, jak jsme na to dlouho čekali, to jsme si tady říkali před vysíláním, že jsme se tak jako těšili těch 20 let.
0: A ty tři zápasy potom utekly hodně rychle.
2: Utekly hodně rychle, ale prostě celkový zklamání. A ono, já vlastně nevím, jestli bych vypíchl jako pozitivních třeba 10 minut, jo, pánové. Ze tří zápasů,
1: jo,
2: já nejsem schopen.
1: Druhý zápas,
0: já možná, myslím, že prvních 10 minut druhého zápasu,
2: jo,
0: možná.
2: Jo, souhlas, přesně tak, proto jsem hledal 10 minut.
0: Pojďme od vrcholového sportu k dětskému sportu. 3 roky starý výzkum odborníků z Technické univerzity v Liberci konstatoval, že současná generace dětí je na tom s fyzickou zdatností podobně, jako byli jejich vrstevníci před 100 lety, s tím, že se to týká vytrvalosti, rychlosti i síly. Ten výzkum zaznamenává setrvalý pokles od 70. let minulého století, ještě výraznější od 90. let minulého století. Když k tomu přidáme předloňskou analýzu České školní inspekce a Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy, tak ti došli k tomu, že se fyzické a pohybové schopnosti dětí zhoršují, že třeba dnešní dětští hokejisté mají horší zdatnost, než v 90. letech měli běžní školáci. Máte nějaký plán, co s tím, pane Haasi?
2: Není to všechno o penězích, přesto je nevynechám. Nepochybně státní podpora sportu nebo veřejná podpora sportu, jo, to sečteme celkovou veřejnou podporu sportu, stát, kraje, obce, tak nepochybně hraje roli. Jo, jsou země kolem nás, srovnatelně velké, Maďaři, kteří napumpovali do sportu ohromné množství peněz a v řadě sportů, teď ne primárně v tom dětském, najednou nám utíkají. Čili nelžeme si do kapsy, nepochybně je to o penězích, pokud se vynaloží efektivně. Ale není to jenom o nich. Zaostává u nás, a to už se propisuje do toho dětského sportu, teď řeknu organizovaného dětského sportu, zaostáváme ve výuce trenérských oborů, v moderní výuce trenérských oborů a tak dále. To znamená, to musíme zlepšit. Co se týká škol, taková ta populární debata, jestli pomůže další hodina tělocviku navíc, no pokud se nám budou děti omlouvat tím tempem jako teď, tak nám další hodina sportu, další hodina tělocviku ve smyslu povinného nepomůže, takže já jsem spíš zastáncem toho, co dělá třeba Asociace školských sportovních klubů. To znamená, aby jsme na ten konec vyučování přirozeně napojili. A to jsou zase skandinávské země, Švýcaři a tak dále. Jedno si sebe kroužky a tak dále. To znamená aktivity, které budou bez toho, aniž by to dítě muselo přejíždět z toho bezpečného školního prostředí, tak zajistit sportovní aktivity tam. Platformy na to v České republice máme málo, využíváme. To znamená, těch nástrojů je víc, ale nechci si uzurpovat v tom krátkém čase teď větší prostor.
0: Dodá něco Patrik Nacher?
1: Já v zásadě, my se tady asi dneska lišit nebudeme. Já bych zaprvé řekl, že to souvisí s tím sportem profesionálním vrcholovým, protože samozřejmě úspěch v tom vrcholovém sportu magnetizuje ty děti do toho se k tomu přihlašovat. To znamená úspěch třeba, to uvidíte třeba v jiných zemích, třeba v těch menších zemích, které uspějí na mistrovství světa, co to vyvolá uvnitř, kolik dětí se začne najednou zajímat o ten fotbal. A vidíme to třeba u zimního sportu, kde máme úspěšné rychlobruslaře, kolik se mladých lidí najednou odhodlá pro tenhle ten minoritní sport. Jo, to máte. Takže ono to spolu právě souvisí. Pokud jde o to, kde je problém? Samozřejmě, jsou to peníze a je to o tom i vlastně, jak uchopovat tělesnou výchovu. Já bych třeba začal tím, že bych to přejmenoval, ten nějaký relikt ještě z roku před 89. Za mě jsou to pohybové aktivity. Pohybové aktivity, ne tělesná výchova. Já nechci někoho vychovávat jakoby k tomu, aby uměl kotoul a pak máme tady 30% omluvenek z tělocviku ve středním školství, protože se někdo, nechce, aby se někdo někomu smál, že není schopen běžet nebo udělat kotoul a podobně. Umíte si představit, že bylo 30% dětí, studentů omluveno třeba z matematiky, z angličtiny a tak dále, to si neumíme představit. A z tělocviku je to úplně běžné. Když tam přidáme třetí hodinu k těm dvěma, tak co se stane? My musíme zachytit těch 30%. No tak se omluví 40%, jo, v té chvíli. Ne, my musíme pojmout ty pohybové aktivity úplně jinak. Tady se třeba nabízí ty projekty a zase je to o těch penězích, třeba trenéři ve školách, trenéři do škol. To jsou různé projekty, zkoušeli jsme je tady a zkoušíme je v Praze. Praha 8 je v tom nejdál, já jsem se tam byl na takovouhle hodinu podívat a je to právě spojení té tělocvikářky v uvozovkách, to se mimochodem také podceňuje, jo, že se říká, že tělocvikář může dělat kdekdo, jo, a těch trenérů, ale to nemá být jako nábor talentovaných jako studentů a žáků do těch klubů, jo, to má být opravdu propojení a jakoby, aby si vyzkoušeli ty různé sporty, kde to je právě o tom testování, kde to právě není o tom, jak si o těch dovednostech ve smyslu, že půlka třídy něco umí, půlka ne a ta půlka se jim začne jako smát a v té chvíli oni ztratí motivaci se takovýchto věcí účastnit. To znamená úplně to jinak pojmout. A já, když jsem byl na té hodině, tak tam jsem viděl, tam se to účastní všichni ty žáci, protože je to baví. Protože někdo si házel, někdo zkoušel házenou, někdo zkoušel fotbálek. Prostě je to jiný druh těch pohybových aktivit. A pak to navazuje na to, o čem mluvil Karel, to znamená, jak pak třeba řešit přestávky. Ve Skandinávii tomu říkají aktivní škola, to znamená, že máte aktivní přestávky a ne, že to jako najednou tam si všichni vytáhnou mobile a začnou o přestávkách sedět a něco si hrát. A potom, jak je řešeno to po škole. To znamená, tohle to všechno pak dohromady dává nějaký celek. Jenom tady chci jakoby dodat, že to má obrovské zpoždění. Kdybychom se teďka nakrásno dohodli, že tam dáme spoustu peněz a kapacity a já nevím co všechno a trenéři, tak to bude mít obrovské zpoždění, které vy poznáte například na tom, že se konečně zastaví ten počet dětí, které trpí obezitou, který se za posledních 25 let zpětinásobil. Takže on to má i spoustu jako další konotací. Poslední věta, vy jste mluvil o tom, o té fyzické vybavenosti. Já jsem někde četl, nevím, jestli to Karel taky viděl, analýzu právě středoškoláků, která je úplně neuvěřitelná, která říká, že fyzicky jsou na tom středoškoláci dneska stejně jako středoškolačky v 90. letech, jako studentky. To znamená, ten propad je tam úplně neuvěřitelný, jo? Takže jako buď s tím budeme něco dělat, nebo budeme mít velký problém.
0: Karel Haas doplní.
2: Rychlá reakce, pravdivá tvrdá data máme na pětiletých intervalech od České školní inspekce. Ta baterie testů pro základní školy, střední školy se nezměnila, což je dobře, to znamená, máme tu srovnatelnost a jenom technicky doplňuji. Dat o tom, jak tristní je tělesná zdatnost českých dětí, tak těch dat máme spoustu. Pokulháváme v realizaci.
0: Já jsem některá z nich i ze školní inspekce konec konců v úvodu citoval. Vy jste oba se vyslovili proti tomu, aby se jen tak přidala třetí hodina tělesné výchovy. Debatovalo se i před volbami také o tom, jestli by nepomohlo, kdyby se zrušilo známkování v hodinách tělesné výchovy. Byli byste pro to?
1: Já si myslím, že ano, protože tady opravdu cíl není, jak mi teďka řekl jedna známá, že syn přinesl trojku z tělocviku. No, tak jako, co tam chcete? chcete známkovat. Jo? Někdy je to opravdu o nějaké fyzické vybavenosti toho člověka. A jestli ty děti chceme demotivovat, no tak je známkujme i v této věci. Ne.
0: Budete tedy navrhovat?
1: Já bych to neznámkoval, proto já bych to pojal ne jako tělesná výchova, já nechci nikoho vychovávat.
0: Ale jako pohybové tělesně, aktivity, jak
1: ale pohybová říkala. Aktivita, že chci, aby měli jakoby pozitivní vztah k pohybu v době rozšíření moderních technologií, kdy i já doma se rozčiluju dnes a denně u svých dětí, aby nebyly na mobilu, a to jsou fakt obě dvě děti jako sportovně, že sportují denně. Jo, a přesto se rozčiluju. Takže si skoro neumím představit, co zažívají rodiče u dětí, které denně nesportují.
0: Karel Haas by byl pro zrušení známkování tělesné výchovy, ať už se ten předmět bude jmenovat jakkoliv?
2: Já do toho vějíře těch opatření, které by mohla, nebo která by mohla děti motivovat k tomu, že ten sport, pohyb budou mít raději, budou mít radši, poklesne počet omluvených dětí, tak do toho vějíře to podle mého názoru patří. Asi dokážu rozlišit základní a střední školství. Jo. Teď si řekněme na rovinu, na té střední škole asi v úvozovkách toho 14, 16, 17 letého člověka ta známka asi tolik v úvozovkách nehodí dolů psychicky, jako to dítě na prvním stupni nebo na druhém stupni. To znamená, ještě jenom k tomu dodávám prvek, že tento případný nástroj do nějakou vějíře možností, nebo čekáme od toho zázrak, ale je to podle mě střípek z těch možností, tak větší akcent má v základním školství a ještě blíž, řeknu začátku tomu základním školství, to znamená první stupeň. Ale do toho střípku to podle mého názoru patří.
0: V mnohých debatách na toto téma, jak podpořit tedy sportování dětí, zaznívá, že je potřeba víc sportovišť, že by se měla podpořit stavba nových sportovišť, nových hřišť. Z vašeho pohledu je tohle tak důležité?
2: Co se týká infrastruktury, my podle mého názoru jako Česká republika nemáme problém v nedostatku infrastruktury. Nemáme dokonce podle mého názoru problém ani v té otevřenosti infrastruktury. Proč to říkám? Systémy otevřených hřišť běží napříč municipalitami, teď myslím otevřených školních hřišť a tak dále, otevřených hřišť od základních škol, otevřených hřišť, která ani nejsou u školských zařízení a zřizují obce, tak myslím si, že té infrastruktury máme dostatek. To není ten hlavní problém. Jsou dva hlavní problémy, co se týká infrastruktury. Za prvé prostě historický dluh. To znamená, tak jako je naše země podfinancovaná v jiné infrastruktuře, tak jsme prostě z pohledu kvality. A je to taky nějaký motivační prvek, jestli, a teď to nezlehčuju, ne, že bychom škvárový zřištěli hodně, jestli sportujete na škváře nebo na hezký umělce nový, tak je to nepochybně motivační prvek. To znamená dlouhodobá podfinancovatelnost. A druhá věc, kterou zmiňuji, je podle mého názoru docela nerovnoměrné jako rozvrstvení, rozmístění. To znamená, že opravdu máme napříč Českou republikou ne nějaký jednotný dobrý level sportovišť napříč celou Českou republikou. To je druhý trouble s tou infrastrukturou.
0: Souhlasí Patrik Nacher s tím, že vlastně v zásadě sportovišť máme dost?
1: Nevím, no já jsem v tomhle tom větší skeptik. Já když jsem se díval na data z NSA, tak průměrné stáří sportoviště 51,5 let. To znamená, že to je starší než já. Jo, nebo stejně starý, nebo půl roku starší než já. Takže 88% sportovišť vzniklo před rokem 89. Jo. 88%, to je prostě něco neuvěřitelného. To znamená, ano, ty věci se právě proměňují na těch původních hřištích, takže všude tam, kde já se pamatuju, tady kompresory, tady byly, tady kousek od rádia, další hřiště, všechno škvárový, tak dneska je to všechno tráva nebo umělka. Mimochodem i ty umělky jsou různé druhy, jak jezdím se synem na zápasy, máte někde umělky, kde běžíte, spadnete, máte odřený koleno, někde to fakt jako tu umělku ani nepoznáte, ale dobře, to už se teďka o tom nebavme, to je detail. Takže ta obnova té infrastruktury je podle mě základ, tam je to v desítkách miliard dluhů za posledních 30 let, to je úplně očividné. Ono to má potom ten prvek velký, viditelný, to bych řekl, že takový ten signál, symbol, nebo jak se říká u toho sportu, a to jsou třeba velký stadiony. Jo? Ať už začnete stadionem třeba fotbalovým, byť nám teďka fotbal nedělá radost, ale když se podíváte tak na okolní země, které mají stejný počet obyvatel nebo dokonce míň, tak mají větší stadiony. Je to fakt jako absurdní. V Budapešti krásný stadion, Puškáře, v Budapešti
0: hostil
1: finále ligy mistrů 60-65 tisíc. U nás největší stadion je v Edenu 19 300, jo. To prostě v Praze, která má 1,5 milionu obyvatel dneska. Jo. To, když se podíváte, že cestu s fotbalem po Evropě, mnohem menší města jsou schopni uživit, když to takhle řeknu, i stadiony fotbalové, kde mají 3 stadiony nad 50 tisíc. Je to nějaký, já neříkám, že to tím zachránit, ale je to nějaký jakoby symbol toho, jo, že tam hraje to národní družstvo, nebo že tam hraje ano, nějaký
0: to znamená,
1: ten klub.
0: Vy si myslíte, že kdyby tady byly větší stadiony třeba fotbalové, že by to mělo dopad na sportování mládeže, protože obvykle naopak se to dává do protikladu, že než aby se platili drahé stadiony, tak by bylo lepší udělat dětská hřiště. Tak vy to tak nevnímáte.
1: Ano, ne, je to kombinace, jo, je to kombinace. Kdo opravdu se tím zabývá? Já když jsem byl v Seville se podívat, tam prostě celá rodina jede na fotbal. Mají to udělané tak, že oni těsně před tím stadionem, kde jsou parkoviště, grillují. Oni to mají jako rodinné setkání. Takže oni tam grillují, oni se tím zabývají, oni ty děti tam kolem toho běhají s míčem. Pak je ten samotný zápas, který trvá 90 minut, ale je to pro ně celodenní věc. A samozřejmě pak očekáváte, že všichni ti, kteří kolem toho jsou, tak k tomu sportu budou propadat. Ono jsou to spojitelné věci. Já neříkám, aby tady vznikly 3 stadiony hned jako pro 50 tisíc. Já jenom říkám, že je to nějaký jakoby symbol něčeho, že ten stát myslí na tyhle ty věci. A samozřejmě vedle toho je třeba obnovovat tu infrastrukturu. Karel Haas má pravdu v tom rozdělení, že někde to může být skutečně to rozvrstvení. Třeba v tom prstenci kolem Prahy si myslím, že to je docela dobré, co tam mám aspoň tu příležitost srovnat hezky vybavené a tak dále. Ale
0: někde jinde,
1: to může být fakt problematické. To znamená,
0: takže v zásadě i v tomto se shodujete. V tom se shodujeme, tuto část.
1: Musí do toho jít skutečně. Tady vám to řeknu takhle. Desítky miliard, to znamená ušetřit stovky miliard na tom, na těch civilizačních nemocech a všechno, co souvisí s nepohybem a s tím, že nebudeme investovat do zdravého životního stylu. A to sebou nese, a teď neříkám vrcholový sport, ten vrcholový sport je reklamou na ten normální sport, jo, ale jedno bez druhého, bez toho vrcholové, bez té reklamy nenalákáte ty lidi, bez toho stadionu nemáte malinký stadion, když máte velký a tak dále, to všechno to jsou spojené nádoby.
0: Rozumím tomu, připomenu, že dnešními hosty regionálních stanic Českého rozhlasu jsou místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher a místopředseda ODS poslanec této strany Karel Haas.
3: O čem se mluví?
0: Zatím jsme mluvili o podpoře dětského sportu. Když tady Patrik Nacher před chvílí říkal o normálním sportu, tak normálně sportují i dospělí nevrcholově. Přidám opět čísla. Podle Českého statistického úřadu pravidelně sportuje u nás 35% lidí. Máte ambici zvyšovat tohle procento, pane poslanče Haasi?
2: Když jsme u těch zahraničních vzorů a dokonce nejen aktivně sportovat, já spíš říkám účastnit se toho sportu, tak to číslo mě přijde dokonce až příliš optimistické, které jste řekl. Já znám nejvíc, řeknu ty skandinávské modely, švýcarské modely, tak teď vezmu Skandinávii. Pánové, ve Skandinávii, a teď určitě všechny ty země nejsou stejné, ale v zásadě blížící se 90% je podíl lidí, kteří se dobrovolnicky účastní života té komunity. Nejen ve sportu, v ochraně přírody, v kulturních akcech, v komunitních akcích. U nás to dobrovolnictví a proč spolu se sportem? Sport a zejména mládeže stojí na dobrovolnicích. Tak u nás ten dobrovolnický étos má v sobě zhruba 10% populace. To znamená, my jsme na úplně opačném spektru, než je třeba ta Skandinávie.
0: Co
2: to znamená, ta moje motivace je naučit víc lidí dobrovolně dávat něco té společnosti ve sportu, v kultuře, v životním prostředí atd. A to se nám pak propíše do dostatku bafuňářů, kteří organizují ty aktivity. To není sprostý slovo. Do dostatku dobrovolných trenérů. Co s tím? Jistý návod, a my jsme to debatovali jak s Patrikem, tak s panem ministrem, jistý návod je, že dobrovolníkem můžu zůstat, ale stát mě za to může systémově podpořit. Tak ať jsem naprosto konkrétní, třeba to, pokud budete dlouhodobým dobrovolníkem, nebavím se o tom, že děláte dobrovolníka, a já to nezlehčuju, že pomůžete na pražském maratonu, ale budete-li dlouhodobým dobrovolníkem, trenérem, členem klubu a tak dále, tak může vám stát dát nějakou daňovou výhodu ve smyslu smyslu měsíční daňové slevy. To je úplně konkrétní motivace, jak ty lidi přivázet, aniž by to dostávali do přímé odměny, to znamená zůstávají dobrovolníky, ale stát si toho váží a vyjadřuje to třeba nějakou měsíční daňovou slevou.
0: Patrik Nacher přikyvoval. Stejně bude přikyvovat i ministryně financí z vaší strany k tomuto nápadu?
1: Já si druhám říct, že ano, protože to je, co jsem já řekl. Koruna teďka investovaná se vám do rozpočtu vrátí 4 korunama. To je známo, pokud jde o sport, pohyb. Kdybych to vzal v časovém hledisku, tak je to ještě víc. Jestli si správně pamatuju to číslo, tak ředitel VZP mi řekl, že na obezitu, jenom na obezitu jde ze zdravotního pojištění 50 miliard korun. Na 50 miliard korun. Tak jako buď s tím budeme něco dělat, nebo předtím budeme zavírat oči. A já s Karlem Haasem v tomhle s tom souhlasím. Myslím si, že to bylo součástí té prezentace, kterou on měl v rámci toho zákona, to nevole zákona o sportu.
0: Podpoře sportu.
1: My to nechceme říkat jako, já bych řekl o sportu obecně, ne o podpoře sportu, má to být o sportu. Já bych řekl o sportu a zdraví, proto já se snažím i dávat třeba dohromady fotbalový tým, kam se mi Karel Haas neustále omlouvá, že má něco s kolenem. Už jsme se sešli třikrát, tak aby my jsme šli příkladem. Ono totiž to všechno, co se my bavíme, a to myslím smrtelně vážně, i na ty lidi působí v momentě, kdy to budou hájit ty politici, kteří autenticky k tomu mají nějaký vztah a budou příkladem. Že nejhorší pro ty lidi je, když my tady budeme jakoby mudrovat, teoretizovat a pak budeme v té sněmovně třeba kynout. To pak jako fakt to působí, zrovna v tomhle případě, v tomhle oblasti to působí hrozně jako podivně. A já jsem rád, že v tomhle tom ta sněmovna se rozpohybovala, poslanci napříč politickým spektrem fakt jako hubnou, fakt je to jako vidět. Já jsem za to rád. Dál se na tom budu podílet a motivovat kolegy, aby jsme rozpohybovali tu sněmovnu. Zkusím udělat ten první zápas se Slovenskem, jakoby parlamenty mezi sebou, ale máte pravdu, on je to tak, že když pak sportuje ten rodič, ten dospělý, tak je velká pravděpodobnost, že k tomu prostě naláká i to dítě. Když ten rodič nesportuje, tak to dítě nemá ten přirozený vzor. To by muselo být skutečně nějaký echt jako talentované, aby si to jako vydobil sám, říkám, navzdory pasivnímu rodiči. To znamená, že v tomhle tom je to nejenom o těch penězích, to je také s tím dobrovolnictvím, ale o tom, že to je nějaký, já bych řekl, standardní životní jakoby styl. Já vám řeknu, já teďka se snažím denně běhat a hrozně vás jakoby naběže, běžíte, posloucháte nějakou hudbu, někdo běží proti vám a pozdraví, úplně cizí člověk, jo? Že prostě, že jakoby, že to je, že jsou to věci a vůbec ho neznáte, on vás nezná, třeba politicky bychom se úplně shodli, kdyby poznal, kdo jsem já, to by mě třeba ještě nabančil, já nevím, jo, ale že se prostě pozdravíte, že to je něco, že se prostě vydáte z té komfortní zóny a půl hodiny času se sedavého zaměstnání věnujete nějakému pohybu a sobě sama.
0: Na závěr ještě ke sportování seniorů přidám další čísla z Českého statistického úřadu, podle nich pravidelně, to znamená aspoň 10 minut v kuse. Aspoň jednou týdně sportuje 17% lidí mezi 65 a 75 lety. Samozřejmě u lidí v tomto věku existují různá zdravotní omezení. Měl by a může něco udělat stát, mohou něco udělat politici pro to, aby to sportování i pro lidi nad 65 let bylo jednodušší?
2: Mohou, jsou v zásadě dvě cesty. Když jsme se tady bavili o té podpoře toho dobrovolnictví, tak právě ty modely opravdu z funkční zemí Skandinávie, Švýcarsko jsou o tom, že ty dobrovolníci pomáhají právě i seniorům. U nich je jedno zásadní pravidlo nemluvit o sportu, u nich už mluvit o zdravém pohybu. Ten pohyb, jestli bude mít podobu Nordic walkingu, tak je to zdraví. Jestli využijí infrastrukturu opravdu cíleně vybudovanou pro ty seniory, tak je to skvělý. Takže první věc nemluvit o sportu, mluvit o pohybu. Druhá, podpořit dobrovolníky, z nichž někteří se budou věnovat právě sportování seniorů. Ono to mimo jiné těm seniorům pomáhá i mentálně, že se s nimi potkává někdo mladší, někdo mimo jejich komunitu, navštíví je každý týden, získají pravidelnost a tak dále. Ta data to opravdu potvrzují jak o zdravotní, tak psychické zdatnosti, že jsou to věci, které pomáhají. A třetí věc, můžete přizpůsobovat, na to dneska už jsou opravdu, řeknu, sportovní náčiní, sportovní zařízení, která jsou cílená opravdu na pohyb seniorů. Známe to zase z řady rozumně uvažujících obcí a měst, tady se asi nebavíme o krajské úrovni, takové ty venkovní cvičící prvky, které nejsou workoutovým hřištěm pro 20letého člověka, který chce mít ohromný bicepsy, ale jsou pro toho seniora rozkomíhají mu kyčle, rozkomíhají ho v pase a tak dále, tak tohle to může dělat jak municipality a stát na to může zaměřit dotační tituly. Pravdou třeba NSA žádný dotační titul na pohyb seniorů nemá, tak to je jeden z konkrétních prvků, který by měl stát změnit.
0: Změní se to?
1: Jo, jestli jste od nás chtěl dneska, že bychom se tady pohádali, tak vás zklamu, protože i v této odpovědi musím na Karla Haase...
0: Já nikdy po vás nechci, abyste se pohádali.
1: Ne, že by, jako, že
0: já chci
1: se
0: slyšet
1: někdy...
0: odpovědi na otázky tak, ale... a chci slyšet vaše názory sportu, a chci dát prostor posluchačům, aby si oni udělali názory podle toho, co
1: tak
0: říkáte.
1: Tak posluchače zklamu, že zase souhlasím, protože tady fakt nejsme v rozepři, tak já to obohatím, abych neopakoval jinými slovy to, co říkal Karel, i nějaký jiný úhel pohledu. Líbí se mi to, že právě, a vidíte, že Karel navazuje na mě v tom, že i v tom slovním popisu toho, co to je, že to je hrozně podstatné. Tak jsme byli u tělesné výchovy, pohybová aktivita. Tady nenazývá to sportem, protože z toho může mít někdo jako osypky jakoby, a obavy, je to pohyb. Já také se bavím, a je to součástí některých dokumentů, pohybová gramotnost. Já jsem se celý život věnoval finanční gramotnosti, pohybová gramotnost. Prostě jakoby věnovat se tomu pohybu. Já dám i konkrétní příklad těch projektů, které by mohly být podporovány, že mě s tím oslovili seniori. A to je fotbal v chůzi. Například, že vy můžete už dneska přizpůsobit sport, který vy znáte, začali jsme dneska fotbalem, existuje fotbal v chůzi, já jsem si to s nimi vyzkoušel, vy i těm seniorům, kteří už jsou na to zvyklí, vůbec nestíháte, že nesmíte běžet, jenom jako musíte dělat kličku v chůzi, tak si to zkuste. Je v tom mistrovství světa, my v tom máme mimochodem velmi úspěšní seniory a seniorky. A to je přesně to, co si zaslouží tu podporu. A já vím, že oni mi prostě v tomhle tom se na mě obraceli a brečeli, že prostě klepou na jedny dveře, na druhý, na třetí a nedoklepou se. Jo. Takže jakoby, jestli na tomhle tom je schoda, tak pojďme tyhle ty aktivity a takových fotbalů v chůzi vymyslíte jakoby řadu. Ano, nemůže to být workoutový hřiště. Tam jako nikomu nechceme po někoho, aby dělal chyby v 70. Ale je to právě jiný druh těch venkovních cvičišť. To znamená, ano, ten prostor tady je, jde o tu ochotu se do toho pustit a je to vlastně druhá mince u pohybu a sportování dětí.
0: Říká ve speciální vydání pořadu, o čem se mluví, první místopředseda poslanecké sněmovny, člen sněmovního výboru pro sport, poslanec hnutí ANO, Patrik Nacher. Díky, nashledanou.
1: Děkuji, díky moc za pozvání.
0: A naším hostem byl také místopředseda ODS, stínový ministr sportu této strany, také člen sněmovního výboru pro sport Karel Haas. Díky, nashledanou.
2: Díky moc a krásný den všem.
0: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
3: O čem se mluví?

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Žáci v Libereckém kraji se můžou ještě přihlásit na 9 oborů na středních školách. Hrádek nad Nisou chce ve městě obnovit úřad práce. Český USAR tým pojede pomáhat do Venezuely, kterou zasáhlo ničivé zemětřesení. Zítra bude jasno, místy přechodně až polojasno a teploty až 35 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Šest středních škol v Libereckém kraji vyhlásilo třetí kolo přijímacího řízení. Data vyplývají ze systému DIPSY. Volná místa jsou na odborných školách, osmiletých gymnáziích a dvouleté praktické škole v České Lípě. Studenti mají na výběr z 9 oborů.
2: Volné kapacity hlásí například Střední umělecko-průmyslová škola Sklářská v Železném Brodě. Místa jsou na výtvarných oborech a také na aplikované chemii. Studenti se můžou hlásit na výtvarné obory ještě na Turnovské umělecko-průmyslové škole. Podrobnější informace najdou zájemci na stránkách dipsy.cz nebo na stránkách jednotlivých škol. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Město Hrádek nad Nisou požaduje obnovu tamního úřadu práce. Pobočku zrušil úřad práce v loni, stejně jako pobočku v Českém Dubu, Jablonném v Podještědí, Cvikově a Doksech. Podle nezávislého starosty Hrádku Pavla Farského šlo ale o nevstřícný krok vůči nezaměstnaným. Radnice proto usiluje o to, aby v Hrádku vzniklo detašované pracoviště, které by fungovalo aspoň jeden den v týdnu, říká Farský.
3: Aby ty lidi si mohli tady tu agendu dojít vyřídit, aby nemuseli lítat do Liberce, kdo potřebuje úřad práce, tak to není člověk, který hýří plnou peněženkou a i ten vlak do Liberce něco stojí a jednáme s vedením Libereckého úřadu práce. Zatím to vypadá, že by to mohlo být třeba jeden den v týdnu.
1: Meteorologové varují před další vlnou veder. Ke konci víkendu mohou v celém Ústeckém kraji a na většině území Libereckého kraje teploty překročit 37 stupňů Celsia. Výstraha před extrémně vysokými teplotami platí od neděle do půlnoci na pondělí. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace a měli by si proto dát pozor hlavně na dostatečný příjem tekutin, informovala Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, oznámila tu mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jeho americkou zemi v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Zemřelo přes 160 lidí a asi 1000 je zraněných. Venezuela nabídku pomoci od Česka přijala dnes odpoledne. Kdy český tým USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jasné.
0: Počasí.
1: Noci bude jasno, nejnižší noční teploty 19 až 16, na horách 16 až 13 stupňů. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty se vyšplhají na 31 až 34 stupňů, na Českolipsku až na 35 a na horách na 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V České Lípě v okružní ulici se srazila dvě osobní vozidla, je tam silný provoz, projíždějte opatrně. A v Liberci v ulici Vrchlického také havarovala dvě osobní vozidla, projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Sedmihorské kulturní léto se blíží a my vás už za chvíli budeme lákat na zajímavý program letošních prázdnin. Pak přidáme tip na novou výstavu v Liberci, plastový vídeňský košík jako kabelka, papírové šaty nebo varný porcelán. V Severočeském muzeu vznikly dočasné liberecké výstavní trhy. Více za pár minut a do třetice třeba už pátý díl premiérové rozhlasové četby na téma erotika v literatuře autorů a autorek v Libereckém kraji. Dobrý den a pohodové chvíle s Českým rozhlasem Liberec. Začíná další červnová kultura pod deštědem, pořad, u kterého vás mluveným slovem provede Tomáš Beneš.
5: Kultura pod deštědem.

0: Tereza Kostková, Aleš Háma, Simona Stašová, Monika Absolonová a další zvučná jména se objeví v letošním ročníku chystaného hudebního a divadelního festivalu Sedmihorského léta nedaleko Turnova. Více podrobností a pozvánek připojí teď jedna z organizátorek, Jitka Maďerová. Dobrý den ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Krásný dobrý den do Českého rozhlasu a všem posluchačům.
0: Kolikátý ročník je na řadě a kdy Sedmihorské léto prvně začíná?
1: Tak my už letos vlastně pořádáme 16. ročník, takže už je to pár let, co jsme s tím začali. A letos začíná 29.6. a to představením Za dveřmi kanceláří, takže lidé se můžou odstartovat prázdniny hezkou komedií divadlem.
0: Vy už jste vlastně to nakousla, jaký program chystáte nakonec června začátkem července, tak prozraďte třeba první dvě konkrétní představení.
1: Tak první je právě toho 29.6. To, co jsem zmínila, Za dveřmi kanceláří, tam hraje Tereza Kostková, Aleš Háma, pan Kopta, no a hnedka potom vlastně 14.7. v úterý, tak to k nám přijede Simona Stašová a budou tam Drobečky z Perníku, což je taky krásné představení, dokonce oceněné Thaliemi. To říkám správně, takže myslím, že se mají diváci na to těšit.
0: Od kolika hodin to většinou začíná u vás?
1: My tradičně začínáme ve 20 hodin.
0: Jaká další představení byste během léta vypíchla, na co byste nás pozvala?
1: My se snažíme to léto tak jako hezky odlehčit, aby si lidé odpočinuli, aby si užili to léto, takže se snažíme vybírat dobré komedie s dobrým obsazením. Máme tam třeba o 11.8., Když se zhasne, s panem Šmoldasem, s paní Kuklovou, panem Langmajerem, a nebo třeba Čtyři dohody a Pátou dohodu s Jaroslavem Duškem, což není sice úplně divadelní představení, ale myslím si, že to má hodně příznivců a pan Dušek určitě nikdy nesklame.
0: Váš program je určitě na webu, tak nám ho ještě jednou připomeňte.
1: Ano, veškerý program a všechny informace najdete na www.sedmihorskeleto.cz.
0: A ještě připomeňte, pokud nás poslouchají třeba posluchači prvně, kde přesně se festival odehrává a připojte nějaké praktické informace, třeba parkování, vstupenky a podobně.
1: My jsme vlastně v krásném centru Českého ráje v Sedmihorkách u Turnova. A v podstatě pod skalami, dá se říct. A je to moc hezké prostředí, máme tam obrovskou pergolu, takže diváci jsou pod pergolou hezky schovaní jak před deštěm, tak před sluncem. No a co se týká parkování, tak to máme hezky zajištěno naproti u restaurace, kde vlastně se vejde v podstatě 99,9% našich hostů, diváků, takže tam není problém. A co se týká vstupenek, tak vlastně letos jsme znovu vrátili do prodeje permanentky, protože se po nich naši stálí diváci ptali, takže to je taková jako fajn věc. A potom ještě nabízíme letos dokonce i množstevní slevy, takže pokud někdo chce přijít na více akcí, tak dostane slevu. Takže je to taková hezký bonus do toho léta.
0: Určitě ano. Co byste doplnila závěrem, co jsme ještě nezmínili? Vypadla nějaká informace?
1: Já myslím, že je důležité, protože my jsme mluvili hodně o divadlech, tak bych ráda řekla, že to je hudební a divadelní, takže nás čekají i koncerty, zábava, divadlo, prostě takový hezký pelmel, kde si každý přijde na to své, takže myslím, že kdokoliv se podívá, tak si minimálně jedno, dvě představení nebo dvě akce najde a zlepší se tím příjemný si léto.
0: Mluvili jsme s Jitkou Maďerovou za Sedmihorské léto. Díky, váš program je určitě pestrý, ať se veškeré akce, koncerty, vystoupení vydaří. A třeba u vás v Sedmihorkách naviděnou, naslyšenou u nás na vlnách. Díky.
1: Já moc děkuji, přeji krásný den a budeme se těšit na Sedmihorském létě. Na shledanou.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Pokud pamatujete slavnou éru LVT, pak bedlivě poslouchejte. V Severočeském muzeu v Liberci můžete navštívit v těchto dnech napodobeninu libereckých výstavních trhů. Dobová výstava vznikla k letošnímu 70. výročí od zahájení trhů. Nese název Všechno, co jsme chtěli. Uvidíte produkty především z 60. let minulého století. Mezi nimi jsou typické plastové výrobky, lustry, produkty ze skla i z porcelánu. Jdeme se tam společně podívat.
1: Prehliadka hudobných nástrojov, malá inštruktáž obliekania do spoločnosti, slovom pre každého niečo. Heslom libereckých trhov je zvyšovať úroveň bývania a obliekania.
2: Liberecké výstavní trhy v roce 1960. Na tehdejší dobu se návštěvníci Severočeského muzea naladí už před vstupem do samotné výstavy, a to díky dobové reportáži.
3: Výstava se snaží pokrýt 20 let libereckých výstavních trhů. My jsme to nazvali Zlatá léta.
2: Říká jedna ze dvou kurátorek Petra Šťovíčková.
3: Je to období, kdy ta výstava spotřebního průmyslu zahrnovala různá odvětví, vystavovala se sklo, porcelán, nábytek a samozřejmě i textil, který potom v dalších letech zůstal a dominoval celé výstavě.
4: Jednou z prvních částí výstavy, která je taková do očí bijící, je výstavka oděvů. Tak co tady máme za kousky?
5: To se vlastně nejvíce obdivovalo a nabízelo na libereckých výstavních trzích v těch 60. a 70. letech.
2: Popisuje druhá kurátorka Kristýna Rosmanová.
5: Jsme se vlastně nechali inspirovat aranžemi, těmi instalacemi původními, které jsme nalezli při rešerších. Ty rozestavěné figuríny, na nich můžeme vidět, jak vynikají ty syntetické materiály, které vlastně tehdy v těch 60. letech hlavně vládly.
4: Můžeme tady vidět různé střihy šatů, různé barvy šatů. Vidíme tady takový podzimní kabátek šustákový.
3: Do domácnosti bychom mohli vidět například tyto šaty, které jsou světinovými vzory, velice jednoduše střižené v té krásné linii 60. let, to znamená kratunké mini. A pak tady máme takovou raritu, a to jsou papírové šaty. Oni takhle vypadají na tom ramínku jako taková zástěrka, kterou jste si mohli upravit právě pouze nůžkami podle toho, jak byste potřebovali mít tu délku.
4: My jsme se přesunuli tady k bytové sekci praktických potřeb, doplňků, a vidíme tady fény, žehličku, a dost výraznou částí tady na výstavě jsou plastové produkty, plastové výrobky.
5: Tak všechno to jsou výrobky z národního podniku Plastimat. Plasty nabízely široké spektrum té barevnosti, která je pro ta 60. léta taková typická. Vychází to i hodně vlastně z toho bruselského stylu. Nejtypičtějším produktem je plastová ošatka, ta čtvercová s těmi zaoblenými rohy. Tohle to je takzvaný vídeňský košík, který se používal vlastně jako kabelka.
2: Lidé na výstavě uvidí taky mixéry značky ETA, které podle Rosmanu lidé dříve využívali na přípravu mléčných koktejlů.
5: K takovým jako typickým prvkům, které se na libereckých výstavních trzích provozovaly, byla právě živé předvádění těch výrobků. A k tomu se právě tenhle ten mixér velmi dobře hodil.
3: Ten teleshopping se prováděl i s porcelánem. Takovou novinkou, která se počátkem 60. let objevila, tak je varný porcelán od Jaroslava Ješka. Tady také hostesky přímo ukazovaly návštěvníkům, jak vařit.
2: Doplňuje Petra Šťovíčková.
6: Seženu šortky pro dceru. Mohu si v kterémkoliv obchodě koupit froté ponožky, které se mi tolik líbily, stejně jako ty ostatní krásné věci z Liberce.
2: Úvodní reportáž zachycuje výstavní trhy taky v roce 1971. Každoroční událost doplňoval takzvaný estrádní program.
3: Bylo tam několik módních přehlídek, kde byly manekýnami předváděny ty modely, a samozřejmě se na tom pódiu vystřídaly hvězdy showbiznesu od Karla Gotta, Evy Pilarové.
7: Na to máme.
2: Výstavu Všechno, co jsme chtěli, o libereckých výstavních trzích lidé uvidí do 8. listopadu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, nově z Ještědu, na frekvenci 97,9 FM.

0: Tomáš Garrigue Masaryk kdysi řekl jednu moudrou větu, cituji, člověk lopotit se od rána do večera v továrně, v písálně, při knize, ten není nebezpečný. Nebezpečí začíná, když práce není a začíná u bohatých. V Kultuře pod Ještědem teď následuje knižní okénko s Martinem Fričem. Inspirujte se dalšími regionálními knižními typy. Tady jsou.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, dnešní

0: kapitol měsíců. A ke každému měsíci je jedna předmluva, která popisuje Jizerské hory v tom měsíci a je takovou krásnou povídkou, prózou, skoro až básní v próze, no krásným textem o Jizerkách prostě. A tyhle předmluvy vyšly nyní zvlášť, takže autor Miloslav Neverlý, nádherné ilustrace Romana Karpaše a kniha Rok v Jizerských horách. A tak podobně. I s druhou knížkou zůstaneme v regionu. Vznikla nová, moc pěkná kniha o Liberci. Jmenuje se Procházky Libercem s podtitulem Krok za krokem ulicemi města. Připravil ji Tomáš Janků, kterého možná znáte z Facebooku jako velkého fanouška Liberce, porovnává staré a dnešní fotografie ulic, domů a tak podobně. A v knížce Procházky Libercem najdete spousty zajímavostí a, co mě zaujalo, tipy na trasy, zajímavé mapky a moc dobrou obrazovou dokumentaci, obrazový doprovod. A nakonec něco pro děti. Na webových stránkách knižního klubu Mravenčí chůva, který velmi doporučuji, najdete i doporučení dětských čtenářů. A mezi nimi i dobrodružný komiks Polární záře, cesta do údolí trolů. Dívka Sonia prožívá dobrodružství, které vyvolal dárek. Stará brož. A příběh se rozvíjí. Tip třeba na knížku za vysvědčení. Vysvědčení se blíží a knížka je krásný dárek za vysvědčení. Nakonec dvě pozvánky. Jedna bude spojená právě s týmem Mravenčí chůva, protože připravují Pročtené léto. Je to tradiční projekt, najděte si o něm víc. Pročtené léto Mravenčí chůva a slavnostně ho letos vyhlásí, tím mi udělali radost, v Liberecké Lincerce, nově opraveném domě, 27.6. Takže pokud si chcete užít začátek léta, vemte děti, vyražte 27.6. do Lincerky a dozvíte se víc o pročteném létu. Je to taková moc hezká soutěž, doporučuji.
1: Říká na závěr Martin Frič, děkujeme a ve vysílání Českého rozhlasu Liberec chvíli zahrajeme.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Naším dalším milým hostem je teď osobně ve studiu Českého rozhlasu Liberec tisková mluvčí Kateřina Plšková. Tisková mluvčí Babylonu, dobrý den, vítejte u nás.
1: Dobrý den vám a vašim posluchačům.
0: Letní provoz před námi, před vámi, prázdniny jsou tady na sklonku, tak pojďte nás nalákat na nějaké zajímavé, možná ještě červnové, ale především červencové akce.
1: Tak my jsme si pro naše návštěvníky letošní léto připravili opravdu nabité. Jak jste již zmínil, tak už 27. června chystáme vlastně zahájení našeho letního havajského programu. Letos se teda ponese léto v rytmu Havaje. 27. června od 13 hodin proběhne zahajovací akce na sluneční terase akvaparku, kde se návštěvníci budou moct těšit na tance, soutěže, vodní radovánky a mnoho dalšího. Doprovodný program, nebo tedy animační program, bude probíhat po celé prázdniny, jak v akvaparku, tak ve funparku, takže se mohou těšit na vodní i suchou zábavu.
0: Takže tip pro celou rodinu, jedna báseň.
1: Určitě.
0: Přidejte nějaký červencový tip.
1: Přidám červencový, bude nám letos startovat i nová letní soutěž. Jmenuje se to Šťastná sedmička s Babylonem. Bude to zábavná hra, kde budou moci jak návštěvníci, tak obyvatelé Liberce hledat ztracené sochy. My je vlastně tou ztrátou té sochy, oni vlastně budou hledat tu sochu a my je zavedeme na různá zajímavá místa v Liberci a okolí.
0: Aha.
1: Postupně jim budeme dávat nápovědy, aby tu sochu mohli najít. V momentě, kdo najde tu sochu a přinese nám ji, tak jako odměnu získá 7denní neomezenou zábavu v Babylonu.
0: Ale to je krásné.
1: Takže všechny zábavní střediska bude mít v rámci těch 7 dnů zdarma.
0: Kdy ta soutěž začíná ještě jednou?
1: Začíná nám 29.6. Budeme schovávat první sochu.
0: Mhm. Dobře.
1: A indicie mohou hledat na našich webových stránkách nebo na sociálních sítích, ale budou i přímo v centru Babylon.
0: Bezvadný. Přidáte ještě třetí tip?
1: Třetí tip? No, těch doprovodných akcí budeme mít letos hodně. A sedmičkama se to bude všude jenom hemžit, takže třeba Pixel Game bude mít přes léto navíc 7 minut zdarma k jedné zakoupené hře. Nebo 7.7. chystáme 7% slevu na zakoupené vstupné do zábavních středisek.
0: Říká na závěr s úsměvem tisková mluvčí Kateřina Plšková z Babylonu. Díky za milou návštěvu a budeme se u vás v centru těšit na viděnou. Hezké léto.
1: I já děkuji a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
2: Český rozhlas Liberec.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý
1: hezký dobrý večer dnes ve čtvrtek 25. června, kdy jmeniny podle kalendáře slaví Ivanové, všechno nejlepší. Kam dnes zavítat? Třeba rovnou dnes na open air koncert kapely Mandragora na letní scéně Jabloneckého Eurocentra. Už za pár minut, tedy o 19 hodin, uslyšíte v podání této jablonecké stálice strhující směs funky, rock'n'rollu, big beatu i nové vlny. Akce se koná v rámci 12. ročníku festivalu Jabloneckých tónů. Přijďte si užít první promítání pod širým nebem v Jabloneckém letním kině. Letošní zahajovací projekce proběhne zítra v pátek 26. Areál se pro návštěvníky otevře od 21 hodin. Začíná se zahajovacím snímkem Spasitel. Tip na sobotu do České Lípy, řemeslný workshop výroba slaměné loutky, tak tedy o 12.30 v centru textilního tisku. Tradiční lidové tvoření pro děti i dospělé, účastníci si pod vedením lektora vyrobí vlastní slaměnou loutku z přírodních materiálů a dozví se něco o lidových zvicích. A typ do Semil, spiritismus v Krkoroších. 26. od 17.30 v Muzeu a pojzerské galerie v Semilech. Podkrkorošský spiritismus z období mezi lety 1880 až 1940 je dnes už mezinárodně známý fenomén, a to především díky takzvaným medijním kresbám, které podle přesvědčení spiritistů vznikaly v přímém napojení na duchy. Přednáška je součástí varnisáže výstavy Jan Pohrybný, spirituální krajina, která začíná v 17 hodin. A tip na sobotu, obec Bulovka, to je Sokol Bulovka a SDH Bulovka vás zvou na tradiční letní akci Bulovské léto 2026, který se uskuteční v sobotu 27. na fotbalovém hřišti v Bulovce. Ať už vyrazíte kamkoliv, příjemné kulturní zážitky a pohodové letní chvíle s Českým rozhlasem Liberec. Dobrý večer.

0: Ve vysílání Kultury pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec je před námi premiérová rozhlasová četba. Perličky z příběhů Liberecka aneb putování libereckým krajem za knížkami a jejich autory. Dneska nás čeká už pátý díl seriálu Františky Dudkové, Párisové a Marka Sekyry. A bude to velmi pikantní. Nastal čas na erotickou literaturu. Psali ji muži i ženy a nebude řeč jenom o Vladimíru Páralovi, jehož textech bylo na dobu svého vzniku poměrně hodně sexu. Leckdy ho v tomto směru trumfly i ženy spisovatelky. Hezký poslech.
1: Házeli si žaludem a dubinkami? Pojď si házet taky.
2: Chceš skotačit v lese? Nebo dnes máme na programu přírodní liriku?
3: Kdepak? Erotiku. Ale dostaneme se i do přírody, jako v této básni Jany Krejcerové, dcery slavné novinářky Mileny Jesenské.
2: Tak pojďme. Kde začneme?
3: V Semilech. Ve 30. letech zde tvořila Zdeňka Kvízová, která si dle svého rodiště zvolila pseudonym Poděbradská. Bývá označována za autorku milostných a společenských románů.
2: A další slaďárna pro ženy.
3: Aby ses nedivil. Přečti si její povídku Jarčino manželství a uvidíš, že slovo milostný je silný eufemismus a společenský naznačuje, že tam milostné hrátky provozují všichni společně. Ženy, muži, občas i zvířátka.
1: Paní Jarča byla vychována v úplné nevědomosti, co se týče manželského života a hlavně pohlavního. Byla velmi temperamentní a po svatbě se z ní stala erotomanka. Naproti tomu její muž Ruda byl až příliš usedlý, takřka chladný. Četl v nějakých lékařských listech pojednání o manželství a vzal si to tak k srdci, že nesouložil vícekrát než jednou za týden, poněvadž prý to škodí na zdraví. Sobota byla jeho pracovním dnem. Bez veškerého mazlení vlezl na Jarču a když Jarča teprve přicházela do varu, byl Ruda hotov. Skulil se na druhou postel a hned usnul, aniž by se byl ohlédl na svoji rozdrážděnou polovici.
2: Čekal jsem něco peprnějšího.
3: Jsou tam mnohem lehtivější pasáže, ale stejně by nám polovinu vypípali a posluchači by si mysleli, že vysíláme v Morzeovce.
2: Napsala ještě něco dalšího?
3: To ví, že jo. Za román Ve spárech sadismu byla vykázána ze Semil a dílo bylo zkonfiskováno, protože obsahovalo na tehdejší dobu odvážné motivy sexuálního sadismu a homosexuality.
2: Holka se toho zřejmě nebála.
3: Ona měla vůbec pestrý život. Byla třikrát vdaná, několikrát policejně vyšetřovaná kvůli výhruškám a spronevěrám a v roce 1948 emigrovala do Kanady, ale pak se vrátila.
2: Pěkné číslo. Ale oceňuji, že se snažila o rovnoprávnost žen v intimní oblasti. Neměli to v té době vůbec lehké.
3: Obzvláště ty lehké. Velkou pozornost tématu padlých žen věnoval rodák ze Staré Paky Ivan Suk. V knize Holčičky pod Lucernou z roku 1923 odhaluje příčiny vedoucí k prostituci.
1: Dej to dolů, zahučel rozepína její šaty jediným trhnutím. Hehe, jak jsi se nastrojila na to? Zrudla studem. Když zdvihla nožku, využil toho a štípl jí mezi nohy. Bránila se, kopajíc. Toho však popouzelo tím více. Uchopil ji za její malý dětský prs a přitlačil ji na lůžko. Ty se naděláš nějakých cerátů, holka. Máni se zdál, že zemře hnusem. Spozoroval to a byl ještě surovější. Rozevřel jí prudce kolena, aby jí způsobil bolest, aby ji pokořil studem. A když spatřil její slzy, vrhl se na ni, až jí vyrazil dech s prsou. Byl řezníkem.
2: Není to zrovna vysoká literatura, ale kdyby se o těchto autorech učilo, vsadím se, že by si je studenti pamatovali. V Podkrkonoší, Kraji zapadlých vlastenců, bych ale čekal úplně jinou literaturu.
3: A to zdaleka není vše. Josef Kocourek z Brda u Nové Paky sám o svých dílech říkal, že voní sexualitou. Proto většinou neunikl cenzuře.
2: Třeba z básní Oči.
4: A pak mě žena vzala do stehen a zase jsem byl básníkem. Můj ocas to není chlorodont, nepí jiná zubní pasta, nebo snad bílá sklenice vína, když se chlastá.
3: Při psaní dílka žena konstatoval. Ňadra jsem napsal jen jednou, pohlaví vůbec ne, klín vůbec ne, šlapku jen jednou a to ve větě, kde se mi to velice líbí. Tu novelu jsem četla. Přechválil se.
2: Koukám, že povídka Milostná přízeň a zbožnost od Heinricha Palmeho, sklářského průmyslníka z Kamenického Šenova, je proti tomu slabý čajíček. Hlavní hrdina prosí faráře, aby domluvil jeho manželce, která v zimě po ránu odmítá milování. V překladu Otokara Sima čteme.
4: Pan farář se jí pokusil vysvětlit, že se svému oddanému manželovi nesmí odcizovat odpíráním, protože by tak nakonec rozbila manželské štěstí. To je všechno moc hezký, co tady říkáte, odpověděla mu Tonka trochu ustrašeně. V létě si nemůže stěžovat, ale v zimě se mnou ráno při vstávání nic není. No, a proč zrovna v zimě ne? Vyptával se dál bodrý duchovní pastýř. No, pane faráři, tak já vám něco povím. Sedněte si brzo ráno při rorátech v té psí zimě s mokrou věcí na kostelní lavici studenou jako led.
3: To v úvodu citovaná Jana Krejcerová se chtěla milovat pořád.
2: Počkej, nejdřív musíme zmínit jilemnického rodáka Zbyňka Havlíčka, syna slavného Jaroslava Havlíčka. Erotické sklony se zřejmě dědily, neboť Jaroslav Havlíček byl krom svých slavných děl též autorem erotického románu Muž sedmi sester. A Zbyněk, jako jeden z nejvýznamnějších českých surrealistů, napsal roku 1948 pro Janu Krejcarovou soubor básní Levou rukou. Jsou tak odvážné, že je tu ani není možné citovat.
3: A Krejcarová na to reagovala cyklem básní s názvem V zahrádce otce mého.
2: Měla se Zbyňkem Havlíčkem poměr?
3: Nejen s ním. Ačkoliv se jí kvůli oční vadě říkalo šilhavá Honza, muži z ní šíleli. Někteří doslova. Třeba Egon Bondy, kterého přivedla do blázince. Právě jemu byl určen text Dopis, z něhož citujme alespoň velmi krotkou pasáž.
1: Prosím tě, co je to za nesmysl, že tu nejsi? Co je to za volovinu, že tě teď nemohu políbit? Že si k tobě nemohu lehnout? Že tě teď nemohu hladit, vzrušovat a vzrušovat se s tebou?
2: Nevěděl jsem, že žila v Libereckém kraji.
3: Až v závěru života. Pobývala v Raspenavě, kde se po boku čtvrtého manžela sklidnila. Zemřela v roce 1981 v 52 letech při dopravní nehodě. Frajerský život, frajerská smrt, prohlásil tehdy Bohumil Hrabal.
2: Po druhé světové válce se na chvíli vrátily nevázané časy. K surrealistům patřil i turnovský rodák Ladislav Novák, malíř a spisovatel s pseudonymem Hadlís. Jeho texty tu nelze citovat, také proto, že jde leckdy o grafické básně. Například Eva má tvar kosočtverce.
3: Za totality se erotické literatuře asi moc neholdovalo, co?
2: Jedině tajně. Díky tomu byl od 60. let bezkonkurenční, hojně vydávaný Vladimír Páral, který ve svých románech stavěl citovou a sexuální uvolněnost hrdinů proti morálním stereotypům. Profesionální žena a muka obraznosti se odehrávají opět pod Krkonoší a také v Liberci.
3: V Liberci se narodila Helena Skalická, jejíž autobiografická kniha A to si pak můžeš říkat, co chceš, vznikla na základě nahrávek, v nichž vyprávěla o svém životě na okraji společnosti. A že teda umí podat sexualitu pěkně jadrně.
2: V novém miléniu se na Liberecku objevuje celá řada erotických děl. Zdeněk Jízera Vonásek jich napsal hned několik a jeho povídka se dostala do výboru Schůzky s erotikou. Postavy děl Mirko Stýbra líčí erotické zážitky, hovoří s pohlavím, či se dostávají in utero. Oba autoři pocházejí z Lomnice nad Popelkou.
3: Zase pod Krkonoší. Tam musí být něco ve vzduchu. Ale přesuňme se na Jablonecko, kam jezdila Vítězslava Klimtová. Většina ji zná jako výtvarnici, autorku Skřítku z pohádkové země. Ale napsala i knihu humorných povídek Sexuální přitažlivost domácích kutilů.
2: V Jablonci se humor očividně daří. V 80. letech se tu narodil Štěpán Kučera, který také napsal humoristické knihy. Například v Tajné kronice rychlých šípů velmi vtipně líčí sexuální zrání Mirka Dušína. A ještě jeden humorista z regionu se věnoval erotice. Českolipský rodák Jaroslav Balvín v parodii Mácha deníky.
3: Ale konec legrácek. Liberecká autorka Kristýna Srovnalová se věnuje mrazivější podobě erotiky. V románu Lovci sexu, sběrači lásek se zabývá manipulací ve vztazích a působením sekt. Inspirací jí byl případ vůdce sekty, který si říkal Guru Jára a své klientky pod záminkou terapie sexuálně zneužíval.
2: Nalezneme tu dokonce díla až na hranici perverzity. Patří k ním i některé erotické pasáže jinak ekologického románu Hastrman Miloše Urbana, který se odehrává v okolí Holan. Knihu libereckého rodáka Michala Ješka bych neváhal označit za pornografii a stejně tak knihu z prvky sci-fi Michala Tesáčka.
3: Pojďme od autorů z Liberecka nabídnout i něco poetičtějšího. Třeba sbírku smyslných, velmi ženských básní Motýlí sny od Ivety Bakrlíkové.
1: Tanec. Jak hříšný tanec chutnáš mému tělu. Tep tvého srdce probouzí v mých bocích něhu. Tvá ústa sladce mi voní vášnivou melodii. Oblé boky v jejím rytmu se vlní. Jsem zahrada rajských potěšení. Prosím, vejdi.
2: Já mohu nabídnout Vladimíra Vacátka, absolventa literárního klubu Liberecké knihovny, jehož lektorem byl i Jiří Žáček. Řekl bych, že pod vlivem jeho básně, hlavně Bacha na přechodník, psal Vacátko svou sbírku Bez kondoma. Žáček. Co si počnu večer, strativ, z brusu nový prezervativ. A Vacátko je doma bez kondoma a je si toho vědoma. A dál tu mám Tomáše Miklicu se sbírkou Google poezie, psáno našeptávačem.
5: Dělám. Dělám, co cítím. Dělám si to sama. Dělám pohyby. Dělám to se psem.
3: A já vše zakončím verši Nadi Ondráčkové, píšící pod pseudonymem Aďan Ávok Čárdno.
1: Život je plný falše. Falešných zubů, snů a orgazmů.
2: To se nám hodí. Faleš bude totiž příštím tématem.
3: Přesně je řečeno literární fake news Liberecka. Těší se na vás Františka
2: a Marek.
0: Erotice v literatuře autorů a autorek Libereckého kraje byl věnován dnešní díl seriálu Perličky z příběhů Liberecka. Připravili ho Františka Dudková-Párisová a Marek Sekyra, jejichž hlasy vás seriálem také provází. Ukázky načetli herečka Miroslava Pleštilová a herec Svatopluk Šuler. Seriál vznikl pod dramaturgickým vedením Petra Gujdy a v režii Vladimíra Ruska letos na jaře. Děkujeme. Tak opět další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. vás zve k poslechu Kultury pod ještědem Tomáš Beneš. Hezké letní dny a brzy zase naslyšenou.
6: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Pozemek u autosalonu prodá majiteli Českolipská radnice laciněji. Bedřichov v Jizerských horách otevřel novou stezku pro děti. Rusko podle tamního ministerstva zahraničí v odvetě uzavře rumunský konzulát v Petrohradu. Zítra bude jasno, přechodně polojasno a teploty až 35 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezký večer. Českolipská radnice prodá pozemek u průtahu městem za nižší cenu. Majitel přilehlého autosalonu neakceptoval loni schválenou částku 1,75 milionu korun. Za parcelu mezi silnicí číslo 9 a svým autosalonem je ochotný zaplatit 1 100 000. Zastupitelé města s jeho návrhem souhlasili.
2: Místo starosta Martin Brož z Hnutí ANO říká, že cena je podle znaleckého posudku. Pro město je pozemek nevyužitelný a je navíc zatížený vedením podzemních sítí, včetně horkovodu. Společnost Gerhard Horejsek v minulosti pozemek užívala neoprávněně tím, že na něm vystavovala auta. Radnici za to zaplatila pokutu za 3 roky zpětně. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Novou stezku pro děti dnes otevřeli v Bedřichově v Jizerských horách. Duhová stezka plná dřevěných soch vede obcí. Návštěvníci se musí vyzvednout v infocentru hrací kartu s mapou, pohádkou a úkoly pro menší i větší děti. Stezka je dlouhá 2 kilometry, říká vedoucí infocentra Renata van Vliet.
3: Vede od informačního centra k prvnímu dětskému hřišti u hlavní silnice. Tam odbočuje doleva a stáčí se k nově vystaveným bedřichovským rybníčkům. Tam to obkrouží, takový ten kopec pod Maliníkem, a za hotelem Jelínek se zase vrací k nám.
0: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléřů, tady o 12 haléřů míň než dnes. Naftu pak čerpací stanice v Česku budou moct prodávat maximálně za 36 korun a 22 haléřů. To je o 9 haléřů míň než dnes. Jestli bude stát ceny paliv regulovat i v červenci, by měla vláda rozhodnout v pondělí. Rusko v odvetě uzavře rumunský konzulát v Petrohradu a vyhostí tamního konzula. Informovalo o tom ruské ministerstvo zahraničí. Reaguje tak na květnové uzavření ruského konzulátu v Konstanci. Bukurešť tak učinila po pádu ruského dronu na východě země. Úder poškodil obytnou budovu a zranil 2 lidi. Moskva obvinění odmítla.
1: Počasí.
0: Noci bude jasno, nejnižší noční teploty 19 až 16, na horách 16 až 13 stupňů. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 31 až 34 stupňů, na Českolipsku až na 35 a na horách na 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V obci Lučany nad Nisou na Jablonecku se srazilo osobní vozidlo s motocyklem. Projedete se zvýšenou opatrností. V Liberci ve Vrakyslavecké ulici srazilo osobní vozidlo cyklistu. Také tady projíždějte opatrně. A na silnici 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou ve směru od Turnova do Liberce je uzavřen sjezd do Hodkovic. Doprava je odkloněna na exit 39. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, máte pocit, že se někdy pinožíte?
2: No, ano, mám.
1: Neptám se na to náhodou, protože nám napsala posluchačka Inka, že se setkává často se slovem pinožení, ale že vlastně nikde nenalezla význam tohoto slova a to googlovala a googlovala a hledala všude možně. Tak jestli vy jste to našla, paní magistro, význam toho slova? Asi jste negooglovala, spíš jste se dívala do učených knih.
2: No, samozřejmě, pro mě je jednodušší vzít tlusté knihy a podívat se, co se v nich píše, a je fakt, že výraz pinožení se nevyskytuje v těch základních slovnicích, které obsahují slovní zásobu češtiny, takže není ani v tom stručném slovníku, ani v příručním slovníku jazyka českého, a není to slovo ani ve slovníku spisovného jazyka českého. Zkrátka v těch běžných slovnících se nevyskytuje.
1: No, ale někde se vyskytuje, když jste to našla.
2: Ale používá se a nakonec jsem ho našla v etymologickém slovníku jazyka českého od Václava Machka. Respektive po ruce jsem měla druhé vydání z roku 68. Předpokládám, že tam to heslo bylo i před tím.
1: Dobře, a je tady správně, když řeknu, že jste se pinožila a pinožila, až jste to našla, nebo to už je posunutý význam?
2: Ne, ten význam je poměrně volný, protože, jak se praví právě u Václava Machka, je to slovo doložené u nás nejčastěji z nářečí. Mm-hmm. Takže tam ten význam je vždycky maličko volný. Konkrétně tedy on ho našel jako užívané v hanáckém nářečí ve významu zhruba vypínati se, snažíti se o něco, ve valašském nářečí ve významu namáhat se, totéž v chodském nářečí, a srovnával ten vývoj slova se staročeským napěnožec a novočeským ještě doloženým výrazem napěnožka, kde se domnívá, že šlo o člověka, který se, ač byl nepatrný, snažil vypínat, jaksi zvětšit se, a bylo to zřejmě hodně namáhavé. Yeah. Takže dneska to má částečně hanlivý význam, že se hodně snažíme.
1: Zbytečně vlastně.
2: Nebo neuměrně, řekněme.
1: Jo, že vynakládáme tím tolik energie, že ten výsledek pak nestojí za to.
2: Takové ty běžné výskyty toho slova, jako že se někdo pinoží, namáhavě vystoupá někam na nějaký kopec a podobně. Ono to ty výsledky má, ale zřejmě jde o tu neuměrnou námahu tam.
1: Je, jak jste to říkala, ta nožka? Pěnožka.
2: Napěnožka.
1: Napěnožka. Krásné slovo, které jsem slyšel poprvé díky Dagmar Magincové. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Dobrý večer, vítáme vás u dnešního vysílání. Dnes si budeme povídat s Rafaelem Krpcem a Samuelem Storkem z platformy Mladých proti rasismu a xenofobii, která vznikla v rámci projektu Vlak Lemkin. Po písnice vám představíme novou publikaci Lety u písku, památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, která vyšla v roce 2025 a připomíná historii místa spojeného s pronásledováním Romů a Sintů během druhé světové války i vznik současného památníku. Lači rateš ukar šuniben.

0: To byla kapela Romance Pardubice. V roce 2025 vyšla publikace Lety u písku. Památník holokaustu Rómů a Sintů v Čechách, jejíž autorkou je historička a muzejní pracovnice Anna Míšková. Kniha přibližuje historii romského tábora v Letech u písku, proměnu tohoto místa paměti i vznik nového památníku holokaustu Rómů a Sintů v Čechách. S Annou Míškovou natáčela Iveta Demeterová.
1: Co stálo za vznikem této publikace a proč jste se rozhodli vydat ji právě v době, kdy byl otevřen památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách?
2: Přišla ta doba, kdy památník byl hotový, expozice byla hotová, všechno bylo otevřeno a my jsme měli prostor trochu vydechnout a vlastně zároveň, když jsme si tak jakoby uklízeli v našich kanceláři všechny ty materiály, tak jsme zjistili, že je spousta myšlenek, které jsou zaznamenané třeba právě v těle těch jako zápisů z porad, různých fotografií. Bylo nám líto, aby tohleto zaniklo.
1: Publikace přináší pohledy odborníků, které nové poznatky nebo souvislosti mohou být pro čtenáře největším překvapením.
2: Ta publikace není odborná, bylo to opravdu cíleno na v zásadě návštěvníky našich památníků, kteří si potom třeba chtějí něco odnést nebo si něco dozvědět navíc. Ta unikátnost její je v tom, že ty věci dává dohromady na jedno místo ve čtivém formátu, myslím si, že i ve velmi jako hezkém formátu, že dává dohromady jak už právě historii toho místa, ale třeba právě myšlenky, které měli architekti, když plánovali a designovali celý ten prostor, jaké myšlenky vlastně byly zatím, jak ta expozice v památníku dneska vypadá, nebo aspoň nějaké základní informace, které jsou srozumitelné veřejnosti o tom archeologickém výzkumu.
1: Jakou časovou osu publikace mapuje?
2: Od předválečné doby až po současnost. Končí tím, že památník byl otevřen a teď vlastně píšeme jako novou éru, novou část historie toho místa, kdy už tam teda je běžící a fungující památník. Říkám trošku opatrně tu předválečnou dobu, protože opravdu nejde o odbornou historickou publikaci. Není tam citační aparát a podobné věci. Je to prostě něco, co jsme chtěli, aby bylo přístupné každému, nejenom odborníkům.
1: Takže tato kniha slouží jako doprovodný materiál?
2: Já myslím, že ano. Moje myšlenka byla, že já třeba, když chodím po různých památnících a pomnicích, tak často mám spoustu otázek potom, protože ne všechno během té návštěvy zvládnu pojmout. Ta kapacita není, ale zároveň bych si chtěla odnést něco, čím by si mohla potom třeba doma v klidu se šálkem čaje něco přečíst a doufám, že zrovna tato publikace by mohla tohleto splnit.
1: Kolika stránková je publikace?
2: Má přes 200 stránek. Formátu A4, ale ten jsme zvolili kvůli tomu, že máme spoustu krásných fotek, které jsme prostě chtěli, aby tam byly ve velkém formátu a cokoliv menšího nám prostě nedávalo smysl. Jsou tam právě fotky, ať už jako z doby toho koncentračního tábora, z průběhu celého vzniku vlastně toho památníku a samozřejmě jsou tam fotky vepřína. My jsme ho poměrně hodně dokumentovali v době, kdy jsme převzali ten areál jako Muzeum romské kultury, takže jsou tam jako detailní dronové fotky celého toho areálu, což si myslím, že potom jako hezky hraje v kombinaci s tím, že tam návštěvníci potom můžou vidět fotky toho, jak ten areál vypadá dneska, toho vlastně dřív a dnes. A pak samozřejmě spoustu velkoformátových fotek toho, jak ten památník dneska vypadá, ale i jak vznikal, ať už je to demolice nebo právě výstavba.
1: Kniha mapuje více než 80 let historie tohoto místa. Jak se vám podařilo zachytit cestu od existence tábora přes desetiletí zapomínání až po vznik dnešního památníku?
2: Naší snahou bylo právě tam zohlednit všechny ty fáze těch více jak 80 let, které vlastně uběhly od té doby, co tam byl otevřen ten koncentrační tábor ve 42. až po současnost. A to ideálně právě pohledem jako různých osob, které na tom participovalo. Takže ať už jde o pohledy třeba nás jako historiků z muzea, ale pak třeba tam máme proslov Václava Havla a o kus dál prezidenta Petra Pavla, který tam byl při slavnostním otevření. Článek Jindřicha Šídla, novináře, který se tomu tématu věnoval od 94. Velmi to pro něj bylo vlastně jako srdcová záležitost. A samozřejmě i pozůstalých. Není to tolik o výpovědí například přeživších, protože na to máme vlastně jiné publikace, ale doufáme, že to pokrývá co největší prostor těch lidí, kteří se na tom vlastně nějak participovali.
1: V čem může publikace prohloubit porozumění tomu, co toto místo představuje?
2: Doufám, že pomůže v tom, že ty odborné publikace, které jsou mnohdy dneska i třeba často těžko dostupné, nebo jsou drahé, nebo jsou prostě jenom jako obří, třeba naše, to jsou těžké vzpomínky, první díl, to je prostě 800stránková publikace, kdo si to přečte a koupí. A doufali jsme, že tohleto tím jako vstřícným formátem právě způsobí, že to třeba bude přijatelné a čtitelné, jako je to něco, co tomu může třeba přispívat. A vidíme to právě i na těch návštěvnicích. My tam máme katarzis, což je taková skulptura, kam můžou návštěvníci zanechávat vzkazy po tom, co prošli tím památníkem, aby vlastně nějak vyjádřili své emoce a trošku se jim třeba ulevilo. A tam často vidíme právě i vzkazy o tom, že nevěděli, neměli tušení, neznají tu historii a že třeba odchází s tou větší empatií vůči romské minoritě, což pro mě osobně třeba byl jako hlavní cíl.

0: Poslech nám zpříjemnila Ida Kellerová a Roman Orad. V rámci projektu Vlak Lemkin vznikla v roce 2023 platforma mladých proti rasismu a xenofobii. Združuje mladé lidi z České republiky, kteří se podílejí na aktivitách Centra studií genocid Terezín. Cílem platformy je zapojovat mladou generaci do vzdělávacích a komunitních projektů, rozvíjet její znalosti moderních dějin, kritické myšlení a respekt k menšinám. Iveta Dordoňová na konferenci Trace v Osvětimi oslovila dva členy platformy, Rafaela Krpce a Samuela Storka.
1: Teď jsme v Osvětimi. Jste tu poprvé?
2: Ano, oba dva tady jsme poprvé. Je to hodně zvláštní, taky dost nepopsatelný pocit tady bejt. Myslím si, že by se měl, každý člověk by se měl Evropan minimálně jednou v životě podívat. Tím, že jsem začal už tak ve svých 14 letech pracovat v této oblasti, tak ze začátku to spíš bylo taky objevování té historie, ale postupem času si tak člověk to začne všechno chápat víc a víc a začne si uvědomovat, jaká hrůza to byla a hlavně, že by se o tom mělo co nejvíce hovořit jakoby po celém světě, protože se to furt děje v některých oblastech i v dnešní době.
1: Pane Storek, vám je 20 let. Jaký byl váš první dojem, když jste vstoupil do areálu památníku?
3: První dojem byl takový, že jsem si říkal, jak může něco takového člověk, stejný jako já, z masa a kostí, nejspíš taky s nějakou duší, jako tohle to vůbec províst. Bylo to strašně silný. Když jsem tam jako vkročil, tak cítil jsem trošku nával takové jako zlé energie trochu, kvůli tomu, jaký zvěrstva se tam děly. Takový nervózní pocit jsem měl, když jsem vkročil. Silný zážitek jsem tady poprvé a jak chodím okolo různých památek z druhé světové války a i z dalších jiných válek, tak tohle to bylo jako jedno z nejsilnějších pocitů, co jsem měl.
1: Pane Storek, vy a pan Krbec, vy jste z platformy mladých proti rasismu a xenofobii. Co to znamená? Co vy vlastně proto děláte, nebo jaké je vaše úloha?
3: Pan Chalupa, můj otec, pracuje teda v Centrum studií genocid Terezín a ten se zabývá genocidama, rasismem, právě xenofobií a já mu pomáhám s jeho výstavou, kterou dělá v Terezíně a tak různě, jako brigádník.
1: Pane Krbec, jaké je vaše úloha, nebo v čem pomáháte?
2: Já jsem hlavně pracoval na projektu Vlak Lemkin. Už jsme projeli celou Českou republiku, měli jsme už hodně tras. Snažím se prostě těm mladým ukázat, aspoň minimálně tím, že já jako stejná věková kategorie se jim snažím tu situaci a tu minulost popsat našima slovama a jednodušejc, aby se do toho pokusili nebo víc vcítit. A právě do budoucna si myslím, že se samým určitě budeme s nějakýma novýma projektama pokračovat. A ještě bych chtěl dodat, že tím, že naše otcové pracují na tomhle už několik let, tak se snažíme využívat týhletý situace a získávat co nejzkušeností do budoucna. Snažíme se pomáhat skoro na každé akci, co to jde.
1: Vaši kamarádi nebo vaši vrstevníci, pane Storek, ptají se vás, co děláte nebo v čem pomáháte?
3: Ptají se a vědí, že už pomáhám, to už jsou léta. Já tam jedu vždycky busem a jsem tam 3 dny, pomáhám otcovi a pak zase jdu do Prahy. Matka je ráda, když takhle pomáhám otcovi v tomhle tom. V ostatních věcech třeba zase tak moc ne, ale tohle to říká, že to je boj za dobrou věc.
1: Jaký máte vy plány jako platforma mladých do budoucna?
2: Tak my se samým jsme přemýšleli, že bychom to chtěli ještě nějak více rozšířit k mladým, obzvlášť naši novou výstavu v Terezíně. Můj takovej plán do budoucna by byl, že by sem ať už z mojí školy, či samovy školy, či přes naši vrstevníky, jako jsou naši kamarádi, že by jsme právě domluvili jednodenní či dvoudenní prohlídku Terezína.
3: Je to strašně důležité téma, docela dost lidí moc nezná jako detaily té historie tohohle z toho, tak takhle to ukázat jako třeba lidem ze školy.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manga v Budbách, Zor Tesa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Summit NATO se znovu řešil i ve sněmovně. Škodu zhruba 1 300 000 korun způsobila nehoda kamionu u čtyřkol na Benešovsku. V pátek bude slunečno a teploty až 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sporem o účast na summitu se dnes zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala to, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup Hradu a rozhodnutí ústavního soudu včera označil za pokus o ústavní puč.
2: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
3: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
2: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
4: Byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
2: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Dopravu na silnici první třídy číslo 3 u čtyřkol na Benešovsku zkomplikovala nehoda kamionu. Řidič převážel betonovou jímku a zvedacím ramenem narazil do mostní konstrukce. Provoz zůstal otevřený, v místě se ale tvořily dlouhé kolony. Škoda podle prvního odhadu dosahuje 1 300 000 korun. Krajský správce silnic nechá most posoudit statikem. V Národním parku České Švýcarsko platí ode dneška nejvyšší stupeň výstrahy před požáry. Turisti tam můžou jen na vyznačené trasy a do lesů Národního parku nesmějí vstupovat v noci. Informují o tom tabule na bezmála 50 místech, říká mluvčí správy parku Tomáš Salov.
5: V současné době indikují červenou úroveň toho rizika, to znamená, že je to nejvyšší stupeň požární výstrahy, protože se snažíme zúžit ten případný prostor, kde by mohlo dojít zažehnutí požáru.
0: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Obětí je nejméně 164, zraněných jsou stovky.
6: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
7: Český těžký tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely. Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
6: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů v údolích ke 13. V pátek bude jasno až polojasno a velmi teplo. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu u 19. kilometru směrem k D1 hoří vozidlo. Na exitu 19 je uzavřený nájezd. U Litostrova na Brněnsku se srazil autobus s osobním autem. Na D11 u 90. kilometru směrem na Hradec Králové stojí porouchané vozidlo. Tak nohu z plynu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: Před 4 lety významně přispěl k bronzovému úspěchu hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos se ale šampionát nevyvíjel podle jeho představ. Jak s odstupem času hodnotí vystoupení národního mužstva? Co podle něho chybělo k lepšímu výsledku? A jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost dál? Hokejový útečník Matěj Blimel je naším hostem. Vítám tě.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Dnes je s námi hokejista Matěj Blimel, který před 4 lety právě tady do Alex a host přinesl bronzovou medaili z mistrovství světa. Letos jdeš s prázdnou. Tak už si nějakým způsobem v sobě si srovnal myšlenky, ten možná i smutek z toho neúspěchu s odstupem času?
1: Jo, tak... Samozřejmě byl jsem z toho zklamaný a smutný hned vlastně po tom mistrovství těch prvních pár dní nebo týden, dva, ale teď už se připravuji na novou sezonu a už je to za mnou a už nad tím teda vůbec nepřemýšlím a jenom se dívám na to, co bude dál.
0: Už nad tím nepřemýšlíš a já ti to teď budu připomínat.
1: Trošku.
0: Protože tě samozřejmě poprosím, aby si se ohlédnul za tím letošním mistrovstvím světa, protože pro tebe to bylo po 4 vlastně letech, kdy jsi z toho, řekněme, užšího ledu zamířil na ten širší led. Jak dlouho jsi musel zvykat? Bylo to hned?
1: No, tak já jsem vlastně to nějako vůbec neřešil v začátku, jak pravdu řekl. Prostě jsem to bral tak, že jsem přijel a jdu hrát hokej. Byl jsem jako natěšený, fakt jsem se hrozně těšil. V začátku jsem se cítil skvěle. Ani mi to jako nějak nedělal, nebo samozřejmě bylo to jiný, ale nedělal mi to jako úplně tak velký problémy, ale pak jako během toho turnaje se to zhoršilo, no a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
0: Dopadlo to, jak to dopadlo, ale když se podíváme na začátek, tak ty emoce u tebe musí být opravdu jak na houpačce, protože vlastně jeden den vy jste vypadli z Bruins z AHL a na to ti volá Jiří Šléger, manažer hokejové reprezentace, s tím, jestli přijedeš reprezentovat. Tak ze smutku najednou euforie a radost?
1: No, tak spíš pak stres trošku, protože jak už jsem vlastně říkal několikrát, tak jsem tam musel prostě všechno zabalit a bylo to hodně náročné, těch 20 hodin, 24, ale bylo to tak, no, tak my jsme prostě vyhráli, že jo, tu základní část AHL a doufali jsme, že, nebo věřili jsme prostě, že půjdeme daleko v playoff, jo, bylo to fakt jako, že jsem z toho týmu cítil prostě, že jako máme takovou tu soudržnost a věříme jeden druhému prostě i v AHL, kde jako každý vlastně chce na sebe víceméně ukázat, aby se dostal nahoru a tak to bylo prostě dobrý, no a pak najednou jsme si balili kufry po pár dnech, takže to bylo jako zklamání, ale pak vlastně jak říkáš potom hned vlastně, když mi volal pan Šléger, že jako jestli jich přijel, tak jsem samozřejmě hned se začal těšit a pak tam prostě řešil jenom takové věci, jako jak to všechno zabalit a co všechno vyřešit, takže to bylo fajn, ale říkám, těšil jsem se, no.
0: Když jsi viděl na displeji pár dní před mistrovstvím světa jméno Jiří Šléger, bylo ti hned jasné, proč volá?
1: No, tak jako doufal jsem třeba, že zavolej, jo, protože mě vlastně ty 3 roky předtím se mi to vůbec nestalo, protože vždycky, ať už s Dallasem nebo s Farmou, prostě jsme byli vždycky daleko v playoff, tak jsem tam byl vždycky s nima, takže prostě nebyla možnost přijet ani na jedno mistrovství a hodně mě to mrzelo, protože přece jenom po tom úspěchu, co jsme udělali, bylo 22, tak člověk je takovej, jak se říká, namlsaný a chtěl by prostě jezdit furt, ale ta sezona v té Americe prostě ta sezona v té Americe je dlouhá a někdy to prostě nejde, no.
0: Někdy to nejde. První pocity po příjezdu na mistrovství světa, přeci se změnil trenér, už to nebyl Kari Jalonen, pod kterým ty si hrál v tom roce 2022, byl to Radim Rulík, tak to byla jediná změna, kterou si zaznamenal?
1: Asi ta největší, jako samozřejmě všichni ty kluci, nebo většina z nás zestárla,
0: takže
1: už čtyři roky, co jsme tam byli, ale bylo to vždycky fajn, jako vidět ty kluky, nebo bylo to fajn vidět zase ty kluky po těch 4 letech, protože jsem se jako s nikým moc neviděl, že jak jsem nebyl tady na těch akcích a pak člověk trénuje vlastně ty léta tady během těch prázdnin a v Česku už vlastně začíná příprava, takže třeba s těma některýma klukama, co jsme byli v Tampere právě, tak jsem se třeba 4 roky neviděl a bylo to vlastně super je vidět zase kustody, fyzioterapeuty, s nimi vždycky hrozná sranda, takže to bylo taky super a na to jsem se taky těšil. No.
0: Já jsem tě také 4 roky neviděla, jsem ráda, že jsi tu. Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem Matějem Blimelem, který letos reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa. A nebylo to úspěšné mistrovství světa pro českou reprezentaci, asi jsme všichni čekali víc. Ty jsi říkal, že smutek už si zažehnal, já teď s dovolením se ještě k tomu mistrovství zkrátka vrátím, doufám, že ti to nějak nejítří rány. Nicméně mohli jsme vidět, že z hokejově, z papírově stejně silnými nebo silnějšími hokejisty, hokejovými týmy, vám to šlo lépe, než s těmi, slabšími. Tak je to tak, že, nebo jak to vnímáš ty, hrálo se ti lépe s Kanadou, s Finy, než třeba s Itálií, s Norskem, Slovinskem?
1: No, tak asi jo, tak tam vlastně je důležitý říct, že jsme měli jako dobrý start do toho mistrovství, jo, že prostě to Dánsko byl jako těžký soupeř na začátek, jo, a čeká se, že musíš vyhrát a tak prostě to se nám podařilo. A pak prostě přišli ty Slovinci a taky jasně víceméně se čeká, že vyhrajeme s rozdílem třídy, no a najednou prostě tam nejdou ty góly, nejde to a my jako hráči prostě začneme být trošku nervózní, jo, prostě ty, od koho se čekají góly, to prostě nejde to, teď jako ty kluci, co mají ostatní role, tak prostě chtějí tomu přispět, furt to nejde, no a pak prostě to dopadlo, jak to dopadlo a to samý bylo i proti, třeba jsme hráli proti těm Italům nebo tak, jo, prostě jejich gólman proti nám chytal skvěle a my jsme prostě měli šance, ale bohužel nám tam třeba něco, nebo nám to tam hnedka nespadlo a pak ten tlak a ten stres prostě se kupí a ty puky oskakujou, kdežto, když pak jsme prostě vlítli na Švédy nebo i na tu Kanadu, jo, všichni věděli, jaký mají na papíře tým a my prostě tam fakt jde člověk trošku jako outsider, i když třeba bychom nechtěli být vůbec tady v té pozici, ale třeba jsme to tak měli, no a pak se hrálo úplně s klidnou hlavou, jo, taky proti těm Švédům jsme prostě měli štěstí, nám tam spadly 3 góly hnedka, že jo, tak ještě jeden nám neuznali, takže to prostě bylo úplně jako super start. A proti té Kanadě taky jsme vedli 1-0, jsme je tlačili, takže prostě bylo to, nevím, no, bych asi úplně neřekl, že jsme podcenili ty soupeře, ale prostě jak jsme, nevím, no, asi jsme byli trošku jako nervóznější a jsme měli takový jako někde by pouta na rukách, když to řeknu, prostě, že to úplně nešlo. No.
0: Ano, co se děje s těmi hráči, s tím týmem, když se dlouho nedaří střelit gól? Těžkne hokejka, psychika jde dolů, co se děje? A co se potom musí odehrát, aby se ten tým zase zvednul?
1: No tak nemělo by se dít nic, že jo? Ale prostě někde to tak je, že prostě, nebo třeba, když mluvím třeba za mě, za ty útočníky, tak jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali. No a teď prostě, jo, je tam třeba poloprázdná brána a ten puk najednou třeba ti sjede z té hokejky nebo tak něco, tak to jsou prostě takový malý detaily, který třeba v té televizi nejsou tak vidět, že jo, že to prostě sjede, tak to tam není prostě tak vidět, ale najednou v té hlavě to trochu máš, tam máš skvělý fanoušky, fakt na nás chodilo prostě hodně českých fanoušků, jako super atmosféra, tak prostě chceš vyhrát pro ně, no a najednou vidíš, že to nejde a to, tak je to těžké a těžké, no.
0: Těžké a těžké, no ono z gauče se to velice dobře hodnotí. Matěj Blimel je naším dnešním hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimal. Slyšeli jsme píseň We Are the Champions, který český národní hokejový tým slyšel před 2 lety tady v Praze. To byl úžasný zážitek. Věřím, že ji ještě uslyšíme. Nicméně, když ty si Matěj reprezentoval před těmi 4 lety, tak svým výkonem jsi řekl o angažmá, tehdy si podepsal smlouvu s Dallas Star a s Dallas Stars. Co teď? Co tě čeká?
1: Nevím ještě.
0: Opravdu není nic, nic se nerýsuje?
1: Ne, ještě nic nemám. Čekám vlastně, nebo 1.7. se otvírá trh s volnými hráči v NHL, kam vlastně já spadám, takže na to čekám a uvidíme, jaká přijde nabídka. Vlastně budu na to čekat a pořád bych tam chtěl zůstat. No.
0: Čili stále na prvním místě máš AHL, NHL nejlépe.
1: Spíš NHL mám na prvním místě. Taky bude i záležet na to, jakou roli třeba mi ten tým dá, nebo prostě kde mě vidějí jak to vidějí třeba i v průběhu té sezóny. O tom se všem s nima dá mluvit. Samozřejmě nikdo vám nedokáže slíbit 100% roli v NHL, ale říkám, uvidíme, jak se s nima, nebo jaký ty námluvy budou a jaký je ty nabídky budou a pokud tam bude nějaká nabídka, která prostě by fakt dávala smysl, ať už

0: smlouvu a v momentě, když já jsem vlastně odešel do Ameriky, tak si mě převzala agentura CIA, se kterou vlastně má tady moje česká agentura jakoby smlouvu tam, že oni se pak starají o ty český hráče, ale právě Aleš jako se o mě stará i tam, takže je to tak vlastně, že se o mě starají jako oni, tak vlastně i tady odsaď a ty námluvy, já agent nejsem, takže já jenom co tak jako slýchám, tak je to tak, že prostě ty týmy volají s nějakýma nabídkama, a pak vlastně moji agenti jim řeknou, jak to máme my, co my bychom očekávali a co my tak nějak chceme. No a pak se to vždycky nějak snad protne v tom středu, no.
1: Tak a kdybys ty sám si mohl vybrat kam, co bys si spřál? Jaký tým bys si spřál?
0: A to je těžký říct, vlastně to bych mohl říct třeba, kdyby bylo 12, 13, ale teďka jak už vím, jako jak to tam funguje a jaký je to zákulisí, tak ten tým, jako mně je to jedno, abych jako hrál za jakýkoliv tým, tam spíš fakt jde o tu nějakou roli a o to, co ten tým je schopný nabídnout. No.
1: Nezalitoval jsi někdy, že jsi odešel z Dallasu do Bostonu?
0: No, tak letos to bylo docela vtipný, protože letos vlastně se jim zranilo, nevím, jestli na té soupisce 14 útočníků a jestli 13 se jich fakt zranilo na víc než 2 týdny minimálně, takže těch šancí tam letos bylo dost, což vlastně mě za ty 3 roky se nikdy nestalo, takže to byla trochu smůla a samozřejmě nebo takhle, trochu jsem si postesk třeba během té sezony, protože prostě mě to mrzelo na druhou stranu se to stalo pro nějaký důvod takhle a asi to tak mělo být a to je takový třeba chvilkový postesnutí, ale bylo to docela i vtipný. No,
1: že a co, když se Dallas ozve? Matěj, pojď zpátky.
0: Jo, tak mě se tam líbilo, prostě byl jsem tam 3 roky, byl jsem spokojený, dobrý lidi kolem, je trenéři, užil jsem se tam, každý rok byl prostě lepší a lepší a co je fakt jako teda velký plus tam, tak je to počasí, no, protože tam prostě fakt člověk má když to řeknu, teploty, jarní, letní teploty, skoro fakt 12 měsíců, takže až asi na 2 dny v roce, kdy tam bylo kolem nuly, tak je tam vždycky mezi 10 a 20, takže to je fakt paráda, no.
1: Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimel, který teď dá se říct, že má volno? Je teď volno během prázdnin?
1: No, úplně ne, tak měl jsem vlastně po tom mistrovství pár týdnů, že jsem vlastně nechodil do posilovny nebo ani na led, ale já miluji sportovat, takže jsem dělal všechny různý, nebo jsem hrál třeba tenis, pedl, nebo na kolo jsem chodil, takže to je takový, že člověk si užije i ty sporty, který nemůže přes tu sezónu dělat, ale vlastně tenhle týden už jsem se vrátil vlastně zpátky do posilovny a na let, no.
0: Když děláš ty jiné sporty, tak zvlášť si musíš dávat pozor, aby si se nezranil.
1: To si dávám, no, ale jak říkám, já prostě miluju furt něco dělat a baví mě to, plus mám hodně kamarádů vlastně, se kterými jsem třeba vyrůstal na hokeji nebo tak a můžem ty sporty dělat spolu, takže i to je třeba forma, jak se s nima vidím, a, že jo, protože zase celý rok nevidím a jak si to užijem i takhle, no.
0: Takže jsi teďka tady v Čechách, v České republice po celé prázdniny.
1: Jo, jo.
0: A pak až uvidíš, který klub, se kterým klubem se domluvíš, nebo tví agenti, tak podle toho tam, do kterého státu zamíříš.
1: Tak nějak.
0: Takže vlastně je to úplně otevřené. Nevíš, jestli na východ, na západ, Spojených států amerických.
1: Jo, přesně tak, no.
0: Tak a ty jsi říkal, že jsi před tím mistrovstvím, než ti tady zavolal, nebo když ti zavolal Jiří Šléger, tak jsi se kompletně zbalil a přestěhoval jsi se do České republiky. To znamená, že by si musel v zámoří vlastně začneš úplně odznova?
1: No, v některých věcech jo, v některých ne. Já, jak jsem tam vlastně byl teď ty 4 roky a vlastně jsem si tam i nechával věci každý rok, tak prostě ty věci se fakt nakupí. A já si pamatuju, já jsem tam prostě letěl, nevím, se 2 kuframa s hokejovou taškou a teď bych jich klidně zbal 20, kdybych mohl, jo. Prostě to je tak, že každý ten den nebo tu sezónu člověk pozbírá takových věcí a vybavení, že já jsem tam třeba začal hrát golf a tak, takže to mě taky baví a teď najednou máš celý bag golfovej a oblečení na to, že je to fakt hodně a to je třeba příklad, jak co tam člověk může všechno nabrat, jo, takže já spíš jsem si to tak nějak tam vyklidil a vytřídil, co je fakt potřeba a co fakt ne. Vzal jsem si to sebou a když prostě nevím, jaká je moje budoucnost, tak abych už tam nic neměl. No.
0: Takže počítáš s tím, že třeba, nebo asi se to nestane, ale že by si mohl zůstat v České republice, jít do extraligy, nebo nabízí se třeba i nějaký evropský tým?
1: Je to taky možnost, no.
0: I to je možnost, ale je někde vzadu na tom žebříčku tvém.
1: Jo, pořád bych chtěl prostě dostat smlouvu v Americe takovou nějakou, aby fakt dávala smysl, no.
0: Když jsi vlastně žil v Bostonu, tak je pro profesionálního hokejistu čas na jiné aktivity, než jenom na hokej. Je něco, můžeš mít nějakou dovolenou, nebo jak ten čas během roku trávíš?
1: No, jak já jsem vlastně byl v Providence celý rok, což je vlastně tak 45 minut autem od Bostonu, takže na americký poměr je to blízko. A jo, tak lepší to bylo v Texasu tady v tom, protože když fakt bylo volno, tak jak v tom Texasu bylo prostě celou tu sezonu hezký počasí, tak jak jsem zmiňoval, člověk mohl jít hrát golf, nebo prostě jsme mohli jít do města, kde prostě nebyl 1,5 metru sněhu třeba, ale normálně se třeba dalo projít, jo, zajít si tady někde do kavárny nebo nějaký jídlo. Jo, v tom Providence nebo Bostonu, když prostě jsem letos byl, tak tam prostě najednou letos byla jako obrovská zima, tam jsme tam měli několik jako sněhových bouří, že prostě jsme třeba hráli zápas, hned potom měla přijít sněhová bouře a nám prostě nepustili jako fanoušky na zimách, protože se prostě tam, oni jako se tam hrozně bojí, jak třeba ty lidi jako v tom budou cestovat a tak, takže prostě se báli, že by se nedostali domů. No a tak jsme prostě za ty 2 hodiny třeba, než když pak člověk vyjde ven z toho zimáku, tak tam už bylo, nevím, třeba 30 čísel sněhu a ráno bylo prostě prostě metr, půl metr, metr, no, takže, takže to já jsem třeba jako nikdy úplně nezažil ani tady, tak, tak to bylo taky fajn, ale vždycky bych radši volil to léto, nebo ty letní, to letní počasí, no.
0: Říká Matěj Blimel, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hokejový útočník Matěj Blimel je dneska s námi ve vysílání. Zajímá mě, co fanoušci. Liší se nějak ti v zámoří a ti, co potom jezdí na ty světové šampionáty? Vy jste na tom letošním šampionátu měli pomalu domácí prostředí.
1: Je jo, to bylo to super, já jsem si to hrozně užil, protože vlastně v tom Tampere to bylo ještě takový trošku omezený, jak bylo vlastně po covidu a tak, tak ještě bylo jakoby fakt cítit, že ty lidi jako byli takový zdrženliví, ale stejně jsme tam měli jako dost lidí, ale prostě bylo to cítit. A letos já jsem byl úplně, jako já říkám, tyjo, to je úžasný, jako jo, to je fakt super, protože v té Americe prostě, když třeba hraje člověk NHL, tak ty zimáky jsou plný, tam je prostě 18 000 lidí, ale je tam fakt ticho, jako jo, ty prostě, pokud není nějaká bitka nebo gól, tak ty lidi prostě moc nefandějí a jenom prostě se dívají, takže tam je normálně jako slyšet, jak na sebe ty kluci třeba řvou, že si řvou o puk nebo to, tak to je úplně normální, ale tady prostě jak se fandí, tak to je super. A nebo třeba naopak v AHL, ne ve všech týmech jsou prostě plný tribuny. Někde prostě přijde, je hala pro 10 000 a přijde 5 a pak někde je prostě hala třeba pro 5 a přijde fakt 5, jo. Takže to je fakt takový rozdíl a já říkám, já když jsem přijel vlastně na ty zápasy tady, jak si říkám, ty jako před takovou atmosférou už jsem jako dlouho nehrál, no. Třeba jak jsme hráli s těma Slovákama, to bylo úžasný, jako to jsem si fakt užil, no.
0: Které jste porazili nakonec.
1: Jo, jo.
0: A byl tady Patrik Eliáš, já jsem to nezmínila, byl tady Patrik Eliáš pár dní před začátkem mistrovství světa a přesně odhadl výsledek Česko-Dánsko, které jste porazili 4-1, tak to přesně tipnul, tak jsem to chtěla jenom doplnit. Teď v současnosti už je vlastně hokejovým manažerem národní reprezentace. Ale ještě k těm fanouškům, stihneš to vnímat? Ty jsi říkal hrozně, jako užil jsem si to, ta atmosféra byla úžasná. Přináší ti to něco?
1: Třeba na tom rozbruslení, když jako těsně před tím zápasem, že člověk vjede do té haly a teď už tam vidí ty lidi, jak jsou prostě nalepený na to sklo a fanděj a teď ty český vlajky a že jak tam mají ty nápisy, odkud třeba jsou, tak to je vždycky super vidět a člověk si to hrozně užije, nebo jo, když tam prostě jsou ty malé děti nebo menší děti za tím sklem, tak když třeba jim můžu hodit puch nebo něco, tak pak člověk vidí, jak jsou šťastný a to je super, ale pak jakmile začne zápas, tak už to neřeším a už se fakt jako soustředím jenom na sebe, jenom na tu hru. No.
0: Jak prožívali mistrovství světa rodiče tvoji?
1: Jo, hrozně mi fandili a byli vlastně rádi, že jsem jel, protože mě jako, nebo takhle 4 roky prostě jsem hrál mimo, jo, jeli tam třeba za mnou se podívat, ale bylo to na pár zápasů, takže to není takový to, že mě prostě vidějí tu celou sezónu hrát, takže tady v tom samozřejmě je to těžší, ale podporují mě přes tu sezónu hrozně moc a jsem jim za to vděčný, ale tím vlastně, jak jsem byl tady, že jo, zase na mistrovství, tak se taky užili a fandili mi, no.
0: Říká Matěj Blimel, který je naším dnešním hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále útočník, hokejový útočník Matěj Blimel. Ty jsi zmiňoval v jednom vstupu, že američtí fanoušci začnou trošku být aktivní, když je třeba nějaká bitka na ledě. I tebe jsme třeba teďka na tom světovém šampionátu viděli v nějaké bitce, se usmíváš. Co tě jako vybudí k tomu jít do té bitky a máš někde v hlavě to, hlavně se nesmím nechat vyloučit, nesmím to přehnat?
1: No, já bych spíš uvedl na pravou míru, že já do bitky to úplně nejde k sobě.
0: Ne? Ale viděli jsme tě někde.
1: Spíš do strkanice bych to nazval.
0: No, tak dobře. To už je slovíčkaření.
1: Prostě tam v té Americe je to tady v tom jako jiný. Oni tam prostě mají kolikrát hráče, kteří jsou čistě placený za to, že prostě fakt se jdou pobít a oni to tak berou, že to tomu týmu dodá prostě tu energii a když třeba pak ten tým hraje doma a ten domácí hráč vyhraje tu bitku, takže prostě ta celá hala šílí a fakt jako ta atmosféra je jako neskutečná. To je kolikrát fakt větší, než prostě když dá ten tým gól. Jo. A spousta kluků, který prostě tam třeba si tím prošli a dostali se tady do té role, i třeba myslím z Česka, tak pak přijdou sem a přinesou si to sem. Ale mě trošku, nebo jsem tak jako, co třeba tak já vidím, takže to tady úplně tím, jak prostě hrajem na tom širším hřišti, hraje se víc s pukem a nechce se ten puk ztratit úplně, plus se nechtějí prostě dělat vyloučení, protože v těch přesilovkách je větší hřiště, tak tady to není úplně tak docenění, jako je to třeba tam a fakt jako když ten hráč fakt tady toho baví, to ty bitky a tak a baví ho hrát hodně tvrdě, tak pak v té Americe je tam pro něj větší prostor, no.
0: A ty to tedy nejsi, ty se nepovažuješ.
1: Já radši hraju s tím pukem a i tam radši hraju s tím pukem a radši ho dám do té brány a dám ten gól, nebo nějaký gól připravím, než abych se s někým pral, ale právě už 2 roky zpátky jsem jako chodil na box, že abych byl trošku tvrdší, protože oni prostě to tam mají rádi a mají rádi tu tvrdost a letos budu chodit znova, no, protože prostě je to potřeba a já třeba to v sobě, vím, že to v sobě nemám úplně nějak jako, že bych to dostal od Boha třeba do svého těla, tak prostě to musím dostat tím tréninkem, takže taky letos budu chodit a docela se na to i těším, no, bude to taková změna v té přípravě trochu.
0: Tak a pak to třeba použiješ na ledě a dostaneš nějakou slušnou nabídku. Ne?
1: No.
0: Nechybí to tomu úspěchu
1: já myslel, že řekneš jako nakládačku třeba.
0: Ale, no to taky, ale z toho bude ta nabídka potom.
1: Ne, tak spíš je to o tom, že prostě chci hrát tak, že aby mě prostě nevylekalo to, že bych třeba byl někde u té brány, tam se to začalo prát, abych dostal třeba ránu, abych jako s tím byl v pohodě a byl prostě takový tvrdší, takže i to tak nějak cítím, že mi třeba trochu chybí a tak to chci změnit.
0: Vybavíš si nejhorší faul, který si dostal? Ono někdy třeba to vrazení, nahrazení vypadá děsivě. Vybavíš si, kdy ti bylo ouvej?
1: Já si vybavím jednu situaci, že to jako nebyl faul, ale byl vlastně, já jsem jako zavážel puk do útoční třetiny a vlastně jeden protihráč mě dojížděl a tak nějak jako mě chtěl dohrát, ale já jsem jako tak nějak, nebo prostě dohrál tak jako blbě. No a já jsem spadl jako na mantinel a hlavou jsem si dal mantinel, no a byl jsem jako v bezvědomí a právě jsem pak jako jel až do nemocnice, že jsem skončil jako to, tak to bylo tak 3 roky zpátky, no, tak, ale naštěstí jako potom, jak to jsem měl jako, byl jsem jako otřesený z toho, ale naštěstí, jak to jako hrozně vypadalo, protože jsem dělal nějaký videa, jak jsem si říkal, tyjo, to je divný, že se cítím tak dobře, jo, protože fakt jako to bylo jenom na den, dva, pak už jsem zase začal zpátky ten protokol, který vlastně tam třeba po otřesu mozku je a ten šel, to pak šlo už jako, že s tím pak už nebyl žádný problém, takže to bylo asi to nejhorší, co se mi stalo zatím.
0: No to doufám, že to neviděli tvoji rodiče, to si vůbec nemůžu představit. no, vidět své dítě ležet bezvládně na ledě.
1: No, jako rodiče ty koukají, nebo no, rodiče jako koukají občas, tak nějak, jak jim to vyjde, nebo více mi se snaží, ale samozřejmě je to těžší, když hrajeme ve dvě, ale třeba moje babička se fakt kouká na každý zápas a ta to teda asi viděla, no, ale pak já jsem hned jako psal, že mi dali telefon hnedka, že jsem jako v pohodě, takže to bylo dobrý, no.
0: Tak babičku zdravíme. V Pardubicích ty jsi říkal, že ti hlásila, že tu dneska budeš, tak jo, moc
1: dneska,
0: zdravíme.
1: Dneska mi hlásila, no.
0: Děkuju, že jsi tu byl a ať se ti daří a jsem opravdu velmi zvědavá, kde se nakonec ocitneš. Matěj Blimel.
1: Moc děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání a bylo to fajn.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Na polovině stanic v Česku padly teplotní rekordy. V Kladně vznikne centrum pro děti ohrožené násilím. Pátek přinese slunce a teploty až 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu. V neděli by teploty mohly překonat absolutní český rekord 40,4 desetiny stupně ze srpna roku 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
1: V Máchově jezeře na Českolipsku je nejhorší kvalita vody ze sledovaných koupališť v Libereckém kraji. Vyplývá to z posledních dat krajské hygienické stanice, která v jezeře naměřila zvýšený výskyt sinic. Podobné výsledky přineslo i měření začátkem června. Následně se kvalita vody zase zlepšila.
3: Vodu znečištěnou sinicemi hygienici v Máchově jezeře loni hlásili už na začátku sezóny. Na konci srpna pak vyhlásili zákaz koupání. Radnice v Doksech si letos objednala studii možných zásahů omezujících právě růst sinic. Z ostatních sledovaných koupališť v Libereckém kraji je aktuálně mírně zhoršená kvalita vody v Hamru na jezeře, v Zákupech, v Nedamově, Sedmihorkách a ve Sloupu. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Středočeský kraj na začátku příštího roku otevře v Kladně centrum pro děti ohrožené násilím. Rozhodli o tom krajští radní. Takzvané dětské advokační centrum bude druhé v Česku. První funguje v Praze. Pomáhat tam budou psychologové, terapeuti a sociální pracovníci. Centrum se zaměří na nezletilé oběti a svědky sexuálního nebo domácího násilí. Změnu systému financování nepedagogických pracovníků provází nejistota. Výplatu jim od ledna posílají místo státu zřizovatelé. Města a obce na ně dostanou víc peněz z daní. Podle některých samospráv přesto budou muset na mzdy doplácet. Například Olomoucký kraj zatím počítá s doplatkem 73 milionů korun. Město Olomouc s 10 miliony.
4: V tuto chvíli opravdu nejsme schopni říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
5: Podle Martiny Karkoškové nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku. Zatím stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít. O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
6: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
5: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů v údolích až ke 13. V pátek bude slunečno a velmi teplo. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě místy kolem 31. Pršet nebude.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Praze je v úseku od Bubenečského tunelu k Nové Povltavské neprůjezdní pravý pruh. Důvodem je porouchané vozidlo. Na jižní spojce v Praze stojí porouchané osobní auto. Neprůjezdní je levý jízdní pruh a řidiči musí počítat se zdržením. Na D48 u 65. kilometru ve směru na Český Těšín havaroval nákladní vůz. Pravý pruh je uzavřený. Na D1 na sjezdu u exitu 226 ve směru na Ostravu stojí porouchané taktéž vozidlo. Překážka může omezovat provoz. No a na D48 u 44. kilometru ve směru na Olomouc leží předmět na vozovce. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem tentokrát naložil do pravidelného country dostavníku. Na úvod to bylo Až uslyšíme vyzdání Roberta Křesťana z prvního alba brněnských poutníků, které vyšlo v roce 1983. Já vás ale zavedu do jejich pořadí šesté kolekce, která vyšla před rovnými 30 lety pod názvem Je to v nás.

Vzpomínkou na dívku, která odjela do Jižní Karolíny a aktuálně se toulá jen a jen v myšlenkách pod sloganem Fall in Love, kterou na sebe v letošním létě poprvé upozornil rodák z Louisville ve státě Illinois Bailey Zimmerman. Zájek ní přidal dalších 7 melodií a nedávno vydal první mini-album Nezasínej Leave the Lights On. Do jeho obsahu se ještě vrátím, ale teď zpátky do Brna, do času, kdy po odchodu Roberta Křesťana hledali poutníci jak dál a na album Je to na nás zasadili písničku Čas příliš dlouho stál.

Kelly Zimmerman, opět ženskou tak zasažený, že si připadá, jako kdyby ho přijel vlak. Písnička Trainwreck, která je jednou z novinek jeho prvního většího pokusu na gramofonovém poli. A zase do obsahu alba Je to na nás, které vyšlo před 30 lety a zastihlo brněnské poutníky v sestavě Ladislav Cejnek housle, Mirek Hulán kytara, Sváťa Kota z banjo, Zdeněk Kalina 12-struná kytara, Jiří Pola kontrabas a Hana Černohorská.

se toulají naším i zahraničním hudebním světem celých 52 let. Přesně tak se totiž jmenuje jejich nejnovější projekt, který měl premiéru před 2 lety, kde se připomněli v současné sestavě Honza Máca, Petr Mečiar, Jakub Bílý a veterán Jirka Pola. Ten přidal i solovou písničku Málo.

Nejnovější nešvilský objev Bailey Zimmerman a z jeho miniprojektu Leave the Lights On, další poetické vzpomínání na zmizelou lásku a podzimní dopisy. Velice názorný příklad, jak se léty radikálně proměnila tvář country, kterou třeba představoval texaský trubadur Ernest Tubb v písničce Try Me One More Time, kterou na prvním poutnickém albu zpíval doslova úžasně Zdeněk Kalina.

Sunny Sweeneyová a z jejího v pořadí pátého solového alba Married Alone, které vyšlo po pětileté přestávce a zabalilo se do příjemné country atmosféry úvodní svašmě Tie Me Up.

okolím projíždí, nahání ti strach tím smutným hlasem svým. Černej dlouhej vlak jako stín se blíží tmou, zůstává jen pára, dým a černej mou. Skutky z velkých dálek, z mých dávných období, jako temná černá skvrna

druhej vlak má i svý průvočí. Ti hoši přesně sčítaj, a když musí, násobí. Na co přesně čekaj, to ti nikdo nepoví. Když však řeknou dost, máš to prý z

Some Kind of Trouble, country stálice Tenny Tuckerové, jako Chladno střídá mráz se solovou Janou Skippy Cagašovou, a pak mimořádně úspěšný Long Black Train, který v roce 2003 vyhnal jeho autora Joshe Turnera mezi country elitu v doslovném překladu se solovým Martinem Merlinou z nejnovějšího alba Vsetínských Gimplerů Hrajeme dál. A ještě jednou za taxasankou Sunny Sweeneyovou. Chci, abych ti scházela. Want you to miss me.

Brněnský sakrapes Pavla Páci Petrželi a country klasika Bobbyho Helmse z roku 57, inspirovaná pobytem amerických vojáků v Evropě. Přesně v Německu, protože písnička se jmenuje Fräulein. A ještě na závěr se k vám druhým dechem přiženou poutníci 1992. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Maximální povolená cena paliv na čerpacích stanicích v Česku zítra mírně klesne. Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Teploty zítra budou se pohybovat od 32 do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléřů, tedy o 12 haléřů míň než dnes. Naftu pak čerpací stanice v Česku budou moct prodávat maximálně za 36 korun a 22 haléřů za litr. To je o 9 haléřů míň než dnes. Jestli bude stát ceny paliv regulovat i v červenci, by měla vláda rozhodnout v pondělí. Vandalové v pražské Vinoři opakovaně ničili sochu rudoarmějce v tamním parku. Technici ji proto přesunuli do depozitáře Národního muzea v Terezíně, kde ji restaurátoři zakonzervují. Následně se socha stane součástí sbírky muzea dělnického hnutí. Podle radního městské části Martina Macha z uskupení Společně pro Vinoř sochu v parku nahradí pamětní deska.
3: Pro Národní muzeum bude socha poznamenaná poškozením sloužit jako svědectví nejen o době svého vzniku, ale i o tom, jak česká společnost ve 21. století přistupuje k problematickému kulturnímu dědictví minulého režimu.
2: Přes 4 promile alkoholu nadýchal po kolizi řidič v Litoměřicích. Podle krajské policejní mluvčí Pavly Kofrové narazil 38-letý muž se svým autem v centru města do zaparkovaného vozidla. Z místa nehody bez oznámení odešel. Policisté ho krátce poté vypátrali. Ve Smetanových sadech v Jeseníku funguje nové hudební hřiště pro děti. Přáli si ho obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Investice vyšla na zhruba 350 tisíc korun. Doplňuje mluvčí radnice Markéta Kanyová.
4: Na hřišti najdou návštěvníci 4 nové hudební prvky, najdou tam bubny, barevný xylofon, pak taky velký dřevěný nástroj a zvonky. Všechny ty prvky podporují kreativitu, pohyb, soustředění i spolupráci mezi dětmi různého věku.
2: Češi se můžou zapojit do pomoci po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Veřejnou sbírku spustili třeba nadace ADRA, Český červený kříž nebo organizace Člověk v tísni. Ta pro okamžitou pomoc na místě už vyčlenila 1 000 000 korun. Humanitární pomoc lidem poskytne díky spolupráci s místními organizacemi. Venezuelu v noci zasáhla 2 silná zemětřesení. Zemřelo přes 160 lidí a asi 1 000 jejich zraněných.
0: Sport.
2: Útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů z mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. 30-letý hráč Leverkusenu to oznámil na Instagramu. Uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Šik za národní tým odehrál 56 zápasů a dal 26 gólů. Na šampionátu v Americe neskóroval. V závěrečném utkání skupiny proti Mexiku, které Češi prohráli 0-3, navíc nečekaně nenastoupil v základní sestavě.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů, v údolích až ke 13. V pátek bude slunečno a velmi teplo, teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 u 111. kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda, počítejte se zdržením. Na D1 u 221. kilometru směrem na Ostravu stojí porouchané vozidlo. No a na pražském okruhu u exitu 10 je po poruše odstavené osobní auto. Překážka je na vozovce, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte. Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.

0: nebyle.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti, to všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976 a to hodně, hodně dlouho. No a divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dodeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
3: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo, a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb, ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a frrrr, celé králičí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma na hřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů, hů a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je. Se svýma mhouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píší. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansalská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Mě tak dobře v mé mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek vonavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou ne.

vyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horká, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořána na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Aiguilles, teď jsou v Paradou. Potom se najednou k večeru strhl pokřík, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou z prachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehňaty mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom běží psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou dva pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cúpe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká v jedro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný, novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti, a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím výrokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal: vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porodním období, a v tiskárně byly oba obvinění zaměněni. Mně samotné a v tiskárně byly oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlích byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili,

0: radili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl z Líh odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel: páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
1: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal, činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzal činění, tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka. Nebo opět zní žaloba. Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu ukrývat se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
0: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal: tak jsem to ukradl, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje, a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat a že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu, a stařeček vykřikl: tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta: et tu mi fili. I oni, pane Brute.
1: Václav Kulhánek, známý Poberta Dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlepovat v šedivé trestnické kazajce než na svobodě a ve svátečním kabátě, takto ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléhník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železo láme. Třeba si byl

0: usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemýta je o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudili nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. Představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, librový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek, an právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení, po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej, ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Z ordinace divotvorného lékaře.
3: Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna.
2: Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka. A podle obžaloby je 42-letý, ženatý, bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský. A pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstranit chudokrevnost, povzbudit vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posílit pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslatit data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní příprava

0: Prvek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagyrické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě. Je těžko moderní vědou podstatu spagyrického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencií. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce, známého doktora Šipka, uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uspůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce Vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
1: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
1: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu Vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený.
2: Děte.
1: Jo, protože já si vzala krásného, čistého muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel jí musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám?
3: Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli.
1: To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
0: Lidové noviny 8.9.19.

0: Tematicky se stránky na Dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření. Co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nichž ležím už týden a jež jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nichž zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík, třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jich dobrý 20 minut, k nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut, takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají ji hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. a které jsem si okřtil na Lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zadrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist z tůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možno. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok, tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospůdky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam a já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohli vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá loď za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál. Mně se klížily oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Někdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak brk zapanáčkoval, stoupil si na hlavu a nohy dal nahoru, jak na půl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun. a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal býku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak, opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl o kouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdovej frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že jí sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že ji sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, o které odplouvá.

nejsem klidný, jen mé vědomí chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom

ohnivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes nebude chybět noční linka. A o čem si spolu budeme dnes povídat? O vzpomínkách na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Budeme se ohlížet zpět, zavzpomínáme na vaše školní léta. Vzpomenete si na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti? Co pěkného jste zažili? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více. Podělte se s námi všemi. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900 nebo můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Návrh vašeho tématu můžete také zavolat na záznamník, ten má číslo 221 553 770. Příjemný a pokud možno nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na vzpomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Prázdniny, zastaralé vakace nebo pokleslé vagace, ještě dříve férie, jsou období volna na základních, středních či vysokých školách. Hlavní školní prázdniny v roce 2026 začínají v sobotu 27. června a potrvají do pondělí 31. srpna. Kdo se dovolal dnes na linku 731 800 900 jako první? Tou první volající je paní Vlasta z Ústí nad Labem, kterou srdečně zvu a vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže mě už je 80, jo. Jako děti jsme jezdili k babičce do Nevida a tam prostě bych řekla, jsme měli spoustu zážitků, jo.
0: Ano.
1: Chodili jsme na maliny, chodili jsme s tetou teda na dřevo a takovýhle věci. Ale já bohužel, já jsem neměla volat, protože
0: proč?
1: Já nemám nejhezčí zážitek, ale nejhorší.
0: Aha.
1: Mě pokousal tam u babičky, teda sousedový pes.
0: Aha.
1: Rozrafnul mi obě nohy.
0: A dopadlo to pak dobře, aspoň paní Vlasto, vylečila jste se?
1: No, prostě my to zašili. Bylo to blbý, jakože tam ta vesnice byla u Rokyca, v Rokycalech mě poslali do nemocnice až do Plzně. No tam si mě teda chtěli nechat, no ale zase strejda zase od maminčiny strany tam pro mě přišel a vzal mě domů.
0: Pani Vlasto, a díky této příhodě, tomu zážitku, jako bála jste se potom v dospělosti psů?
1: Teda, jak bych řekla, já jsem se pak bála i bzukotu mouchy.
0: A potom v dospělosti taky máte strach ze psa?
1: Prosím?
0: Jestli máte strach, nebo měla jste strach, jako i v dospělosti, potom třeba, když jste viděla nějakého psa puštěného bez vodítka?
1: Ne, tak to už určitě ne, protože my jsme měli jako německýho ovčáka. Jo?
0: Tak to je dobře.
1: A to jsem se nebála. No a jinak teda, jak bych to řekla, jako dospělí jsme měli spoustu psů, jo, velkýho, malýho, a taky jsme měli třeba velkýho knírače, jo, a to jsem se prostě nebála.
0: Tak to jsem moc ráda, že vás ta příhoda z dětství neodradila, protože Bůh ví, co kdo komu tomu psovi udělal. No a prostě...
1: No ne, ono to bylo od sousedů a tam ta jejich dcera toho psa mlátila klacky.
0: Je, tak to, no, tak to se potom člověk nemůže divit.
1: No a on teda, když tam by se vrhnul na ní, tak se vrhnul na mě.
0: No, děkuji paní Vlasto za vaši příhodu z dětství, i když říkám, není to ta nejveselější, ale takový je život, jsou tam i jiné příhody, že jo? Nejenom veselé,
1: ano,
0: tak moc krát děkuji. Děkuji a zdravím do Ústí nad Labem, do mého studentského města. Děkuji.
1: Dobrou noc.
0: Já přidám ještě zprávu krátkou, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od paní Petry Skladna a ta píše: Dobrý den, mám zážitek, když jsem v Kácově za chatičkou spadla holým zadkem do kopřiv. Na to tedy nikdy nezapomenu. To věřím, paní Petro. Ale moje babička říkala, když jsem chodila na kopřivy, tehdy jsme měli snad kachny, já nevím, teta husy a tak, tak říkala: Prosím tě, to vůbec nevadí, protože když tě ty kopřivy pošlehají, tak to získáš na kráse. Tak paní Petro, předpokládám, že jste krásná i v dospělosti. Teď už další písnička. Bude nám zpívat Viana Bartošová Dotek lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční lince vzpomínáme na vaše nejkrásnější zážitky z prázdnin. Vyptávám se vás na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného jste zažili? Vyptávat se budu i paní Ivety, která nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, krásnou noc a zážitky z prázdnin. Tak kdybych to pojala, já mám tři pejsky doma a když jsem byla jako mladá děvčica, jo, tak jsem jezdila na kole na Poděbrady se koupat.
0: Ano.
1: Krásné zážitky jsem měla. Už tím, že jsem se tam jela vykoupat, opalovat, jo, krásné zážitky s prázdnin. A jinak, když jsem byla v manželství, měli jsme dvě děti, holčičky, tak krásné zážitky s prázdnin. Tak já jsem pro ty holky chtěla to nejlepší.
0: Ano.
1: Oni měli atopický ekzém, ano, tak já jsem každý rok šetřila a to už jsem tam jednou říkala tady do noční linky, jo, abych je vyvězla k tomu moři.
0: Kam pak jste jezdili, paní Iveto, kam jste jezdili k moři?
1: Kanárský ostrovy jsem vyvezla holčičky na maturitu, oni jak maturovali, tak já jsem jim koupila k maturitě Kanárské ostrovy. Úžasný. Nádhera.
0: Užili jste si to všechny, že jo?
1: Ještě jednou?
0: Užili jste si to všichni, říkám.
1: Ano. A manžel vždycky nadával. Při zastavu moři. Já to nechci. Já se tam nebudu pražit na slunci. Vždycky nadával. Já říkám, ale holčičky to potřebují. Mají atopický ekzém a tak dál. Takže Kanárské ostrovy, Malta. Třikrát jsme byli na Maltě. A to bylo vedro, to vám povídám. Na té Maltě to bylo vedro jako teď.
0: Teď chci říct, víte? Vedro jako teď tady u nás, že jo, v tyhle dny.
1: Přesně tak. Tak na to teď vzpomínám. Tady ty vedra, to bylo na Maltě. Ježiš. A já už jsem tam nemohla vydržet. My jsme tam byli tak na 3-4 týdny a já vám něco povím. Já už jsem tam nemohla vydržet to vedro.
0: A pomohlo to dcerám, paní Iveto, vaše zájezdy
1: ano.
0: K moři. No a to
1: ano.
0: Je důležité, to
1: já
0: je důležité.
1: Já jsem vám to jednou povídala, že já jsem jim vyléčila atopický ekzém. Ty holky dneska, to už jsou mladý ženský, jo, už mají leta. Já jsem jim vyléčila atopický ekzém.
0: Perfektně.
1: Kanárské ostrovy, Malta, třikrát na Maltě, Řecko, Itálie. Já jsem Řecko. Já jsem každý rok šetřila. Já jsem stará už. Já jsem žila za socializmu. Já jsem každý rok šetřila tak.
0: A paní Iveto, jestli holky, pak vám to vrátili holky, jestli pak s vámi taky potom někam jeli zase v té dospělosti, když už oni mohli vás někam vzít,
1: no,
0: vyvezli vás?
1: No to teda nejeli, to teda, říkám pravdu,
0: ano.
1: To teda nejeli, tedy, ale já v duši věřím, že oni to v srdci cítí, jedna je v Praze,
0: ano.
1: Já jsem tady Olomouc Radíkov,
0: ano.
1: My jsme od sebe daleko, jo. Ona má holčičku, já mám jednu jedinou vnučku. Já když slyším ty ženy, jak říkají v tom rádiu, že mají 10 vnoučat nebo 15 pravnoučat, já tomu nemohu uvěřit. Jo, já pláču v duši. Já mám jednu jedinou.
0: No zaplat pán Bůh za tu jednu. No, nikdo nemá žádnou.
1: Ano.
0: Je to tak, paní Iveto?
1: A tu holčičku vidím jednou za rok.
0: Paní Iveto, tak vám přeju, abyste ji viděla častěji. Moc vám děkuji za váš příspěvek do noční linky. A teď už přečtu další zprávu, kterou nám napsal Sváťa, a ten napsal: krásný pohodový večer vám, paní Jano, i všem linkařům. Tak a budu výjimečně stručný. Na dětství a prázdniny rád vzpomínám. Prožíval jsem je u babičky v Kácově, krásném městysu v Posázaví. Tak jdem na to, než to zapomenu. Koupání v Sázavě, skoky do jezu, hašení lesa po průjezdu parního vlaku, hraní volejbalu, péče o drůbež králíky prasátko, brigády v lesní školce, sběr malin, lesních jahod, hub za přísného dozoru babičky. Na chytání ryb za dozoru strejdy. A víte co? Stačí. Podrobnosti třeba příště, napsal Sváťa. Teď už Pavel Bobek nám bude zpívat. Drž se zpátky, chlapče můj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomene si ještě paní Marie, která nám volá z Hradce Králové na prázdninový zážitek, který se jí nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného zažila? Kde, kdy a s kým to bylo? Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Jsem ráda, že jsem se dovolala. A vzpomínám, že už kdysi jsem na toto téma s vámi mluvila.
0: Ano, tak to už musí být dávno. Ano.
1: Budeme vzpomínat na rok 1952,
0: ano.
1: Když jsem končila 8. třídu, tehda jsme končili 2 třídy, 8. a 9. A přeskakovalo to, že 8. třída od toho roku pak nějak dlouho končila, chodilo se 8 let. A jako nejlepší žáky vybrali na Měšťance kluka a holku, a ta holka jsem byla teda já.
0: Ano.
1: A dostali jsme 3týdenní pobyt do tábora v Olivětíně.
0: Mhm.
1: Tehda jsme prostě nebyli na vesnici peníze, bylo to chudo docela.
0: Mhm.
1: A naši na to neměli, aby něco koupili.
0: Mhm.
1: Takže jsem byla hrozně překvapená na 3 týdny dovolený. Jela jsem tam se starostmi, protože jsem nebyla zvyklá takovou dobu být dlouho
0: mimo domov. Mm-hmm.
1: Samozřejmě. Bylo to velice nádherný. A měla jsem sice už ve škole svou první lásku od 6. třídy a představte si, tam byl kluk, který hrál na kytaru. Zpíval. Pro celý tábor zpívali jsme. No a co budu prostě v těch 14 letech, jaký byly tehda lásky, to se nedá teďka srovnat s těma dle mladejma. Bylo to tak nádherný, že opravdu jsme se do sebe zamilovali. A když jsem se vrátila, tak pak jsme se několikrát teda setkali, jezdili jsme se koupat v Hradci Králové do lázní a tam jsme se setkali. Jelikož ta moje školní láska nějak to všechno přebyla.
0: Aha.
1: A představte si, že jsem se k ní vrátila, tu jsem si vzala. I když do dneška na toto místo vzpomínám, jak to bylo nádherný a s tou první láskou jsem žila 62 let potom, teď jsem vdova. A vzpomínám na to všechno, jak to bylo tehda nádherný proti dneska těm mladým nebyly telefony, nebylo nic nikde.
0: Ano, ano.
1: Prostě bylo to strašně krásný. A představte si, že jsem chodila k lékaři, který měl stejný jméno jako jeden kluk taky tam, ne ten to, o kterým mluvím.
0: Ano.
1: A já mu říkám, pane doktore, můžu se vás zeptat, jestli váš tatínek nebyl někdy jako dítě
0: na táboře
1: v Olivětíně, a on mě říká, představte si, že jo, že mě o tom vypravuje taky. No, bylo
0: náhoda.
1: To strašně krásný. Nebudu to víc rozvádět. Vzpomínám na to i po tolika letech, když už mě je 88 let.
0: Tak to muselo být nádherné.
1: A říkám si, že snad jsme my to měli, i když nebylo nikde nic, to prostě byly jenom rádia, nebyly televize, nebylo nic. I že jsme snad to dětství měli zajímavější, než mají dneska ty dnešní, který si dají do uší hraní a prostě no.
0: Víte, paní Maruško, když vás takhle poslouchám, jenom na to reaguju, máte pravdu, protože sice víme do sekundy, co se děje na druhém konci světa, ale nevíme, co se děje vedle u sousedů. Úplně jsme prostě změnili kompletně způsob života a nevím, jestli je to zrovna ten nejlepší způsob. Podle mě ne.
1: Ano, máte pravdu. Teď poslouchat zprávy. Dneska zemětřesení dneska to hlásí zas. Ty hrůzy, co se dějou teďka ty mladí. Já kdybych doma byla tenkrát řekla, že se mně něco na učitele nelíbí.
0: To bychom dostali, přesně tak.
1: Tak jsem dostala pár facek. Ale dneska jsou děti takový, ta šikana asi mezi dětma je to zvláštní prostě. teď, aby se báli rodiče o ty děti, když každou chvíli slyšíte, vystěhovali školu nebo zavřeli to. Je to strašný. No a prostě už si to nedovedu ani v hlavě srovnat. Nechci dlouho...
0: Děkuju, paní Maruško. Děkuju za vaše vzpomínky.
1: Ráda poslouchám a mám vás strašně moc ráda všechny tam.
0: Děkujeme. Děkujeme, paní Marie. Zdravíme.
1: A přeju vám dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A šťastný příští den.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 29 minut po 23. hodině a stále si budeme pamatovat nebo vzpomínat na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Vyptávám se vás, co pěkného jste zažili, kde a kdy a s kým to bylo. A dovolala se i paní, tuším, Ivana, protože jsem dobře nerozuměla, z Pardubic, a říkala mi, že se dovolala úplně poprvé. Je to tak, paní Ivano? Dobrý večer.
1: Ano, ano. Jsem Iva, to je jedno.
0: Iva, dobrý večer, Ivana, paní Ivo.
1: To je dobrý večer. Mě to vyburcovalo, protože já nejkrásnější prázdniny prožila v 47. roce v Lovosicích.
0: A vy, kde byste, no ano, jenom já miluju.
1: Já musím zavolat.
0: To jste hodná.
1: Nejkrásnější prázdniny u babičky v cukrovaru, tam ve vile. Tam byla taková krásná vila, park u toho byl, no to už tam vůbec není. My
0: bohužel, tam, bohužel.
1: Taky podívat. Smutně mě bylo, to byla nádherné prázdniny. Strejda kropil ty zahrady nebo ten park a my jsme si tam hráli. Nádherné prázdniny, ale bylo to 47. rok, kdy byly ty vedra. To byly to, jak nám pomohli údajně Rusové z toho, no to je jedno, zkrátka byly hrozný vedra, takže pořád musel kropit, aby jsme vůbec tam mohli dejchat a chodilo se přes koleje,
0: ano,
1: přes takovej nadjezd,
0: ano,
1: nebo taková lávka a to jsem jednou utíkala pro mlíko, to se ještě s butelkou chodilo pro mlíko, mě bylo 10 a pochytla mě bouška a na ty přes tu trať, vím, že mě babička utíkali naproti, kde se bál.
0: Bále, že jo, ano.
1: No, takové, no, krásný prázdniny, celý 2 měsíce, nemůžu na to zapomenout a pak jsem tam ještě jezdila, ještě už jako zase slečna babičce, ale ta už bydlela potom tam.
0: Kde pak?
1: Za parkem, no, jako ke kostelu a,
0: jo, jo,
1: a do hlavní ulice a za Národní výbor, nebo jak se to jmenovalo, byl na rohu.
0: Vím, pořád je tam.
1: No a naproti vím, že byl pan doktor Lojhar se jmenoval.
0: A pořád to tak, paní Ivo, je, pořád to tak je.
1: Byli jsme tam před 5 lety se podívat, syn mě tam ves, abych si ty okna prohlídla, kde jsem tam byla. Ale smutno mě bylo, jak ten cukrovar je úplně
0: zničený. Ten lehnul takzvaně úplně. No a bohužel, úplně. Tam paní Ivo vzniknul jako restaurace, že jo, a ubytování a to. A teď je to všecko zavřené. Jako mně je to taky strašně moc líto, protože je pravda, že se zlepšili hodně k lepšímu Lovosice. To je pravda prostě.
1: Ano, ano.
0: Ale na druhou stranu je tam skoro všechno uzavřeno, zavřené. A tak je mi taky někdy smutno, když se tam vracím.
1: Ale my jsme tam, paní Chládko, a byli ještě v tom cukrovaru, teda před těmi 5 lety na obědě.
0: No vidíte, tak teď je to všecko zavřené.
1: Ještě tam bylo, že tam se mnou aspoň ještě šli, abych to trochu tam si ty vzpomínky. Nádherný prázdniny a ty Lovosice, já na ně pořád stejně myslím, protože to byly moje první prázdniny. Já jsem byla z Přelouče, nikdy jsme žádný prázdniny, to byla válka a v ten 47. rok byl první, že mě maminka tam teda dovezla vlakem, tenkrát celý den málem jsme jeli,
0: to
1: protože
0: je.
1: Se přesedalo. No, moc hezký prázdniny. Zdravím vás, nechci zrovna.
0: A já moc děkuju za krásnou vzpomínku.
1: Když mi vysíláte, tak si vždycky říkám, bylo sice. Moc krát děkuju a moc vás mám ráda.
0: Moc děkuju.
1: Mějte
0: já, paní Ivo. Dobrou noc.
1: Nashledanou. Nashledanou.
0: Tak paní Iva mi samozřejmě udělala velkou radost, protože já jsem patriot úplně šílený. Přitom já vlastně jsem v Lovosicích bydlela, pravda, tak do 20. Potom jsem 5 let jezdila do Ústí na fakultu, ale samozřejmě jsem se vracela k rodičům na víkend. Takže dejme tomu do 25. Ale od těch 25 let jsem vlastně Pražák a stejně jsem srdcem v Lovosicích v Českém Středohoří. Prostě to tam miluju. Miluju to tam a jsem moc ráda, že se tam zlepšilo ovzduší, protože to tam bylo opravdu k nežití, ten sever. Moji rodiče se ale museli odstěhovat do hor, protože jsem byla pořád nemocná. A doktor potom řekl, buď to teda to nějak přebije ta holka, anebo se musíte odstěhovat. Tak naše byly nešťastný, protože tam oba měli práci, že jo, a rodinu a tak dále. No tak já jsem to přebyla, statečně zůstali jsme, no a na Lovosice nedám dopustit a já už jsem to tady

0: kolikrát říkala, že ať už jsem byla kdekoliv v cizině, tak jsem vždycky říkala, že žiju v nejkrásnějším městě na světě a vždycky to ty lidi chtěli vidět a pak tak jako na mě nevěřícně koukali, jako to myslíš vážně. A já jsem vždycky říkala, samozřejmě, že to myslím vážně, protože to je město mého dětství, mého mládí, to nejkrásnější období a na to přece nejraději vzpomínáte a proto to tam máte tak rádi. Alespoň tedy já, nevím jak vy. Tak teď už nechám zase prostor pro vás, ale to až po písničce, kterou nám bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Společně dnes vzpomínáme na prázdninové zážitky, které se vám nikdy nevymazaly z paměti. Vyptávám se, co jste zažili, kde a s kým to bylo. Tak a vyptávat se v tuto chvíli budu na lince 731 800 900 i paní Ivety z Teplic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano. Zdravím i všechny posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak mé nejhezčí vzpomínky jsou z prázdnin ze Slovenska, z Bratislavy, kde žila moje babička, maminka mojí maminky. Žili v bytě se strejdou Karlem, to byly velké cihlové domy, 10 jich tam bylo.
0: Uh-huh.
1: A tyto domy se dostaly i dokonce do klipu skupiny Elán, že natočili této ulici záběry. No a babička se stejnou měli velkou zahradu, zahrádkářské kolonii a velkou chatu novou tam pak postavili. No a tam jsme vždycky trávili, že jo, většinu času, aby jsme nebyli zavřeni v bytě. No a tak tam měli velikánskou třešeň vysokou, pak i ořech velký, pak nezapomenu na ty velké keře rybízu červeného i tmavého. Plno zeleniny tam pěstovali, květin. A dokonce měli i mandloň, jo, že jsem teda viděla, jak vlastně vyrůstá i mandloň, jak roste.
0: Ano.
1: Tak krásně růžově kvete, hezky voní. Pak měli velké broskve na broskvy, no prostě nádhera. No a zase strejda, druhý syn babičky, strejda Joška, ten zase se staral o různé aktivity, aby jsme zažívali o prázdninách. Tak jsme jezdili se koupat třeba i na Zlaté písky, nebo zase od tety z práce, to byly chemické závody, tak ty měli vlastní koupaliště kryté, taky tam jsme hodně chodili na tohle koupaliště. No a pořádali jsme různé výlety do přírody, i tam se to jmenovalo jako Koliba, kde byl kolibský vysílač Slovenské televize.
0: Ano, ano.
1: Takže tam kolem byly lesy různé, takže tam jsme chodili. Tam jsme jednou se dostali na takové místo, že najednou tam bylo takové velké hejno komárů, jo, že jsme museli holem utíkat pryč, aby jsme nebyli poštípaní, že prostě ten jeden rok se tam najednou takhle
0: vyrojili, ano.
1: No. No a pak jsme i chodili třeba po různých památkách, jako i na hradě jsme se byli podívat, nebo přes Dunaj, jak byl vystaven nový most Slovenského národního povstání a nahoře je otáčivá restaurace. Tak to byla taky zajímavost v té době pro mě. No, potom mě uchvátili tamnější trhy. Tam byla i velká tržnice, i venkovní trhy, i jako krytá tržnice a tam prostě ovoce, papriky se dovážely i z toho, z Maďarska tam přišli prodávat soukromníci, ale to vám byly takový velký kusy, že jsme je nikdy neviděli, tak velký papriky, my jsme se pak vezli i domů. No a ve vlaku pak to vonilo paprikama a i oštěpky jsme vozili a velký kulatý chleba byl výborný z trhu. Takže to prostě bylo nezapomenutelné. I mám na fotce taky květiny, jako kytice, jak tam prodávali v těch tržnicích, i na tom tržišti vždycky. No, tam se prostě, tam člověk sehnal všechno možné, i jako živou drůbež, i jako už vykuchanou, oškubanou. I kvašáky výborné tam prodávali. Tak to jsou takové zážitky, co
0: prostě... A vzpomínky, že jo? A z dětství si to člověk pamatuje, utkví mu to.
1: A do zoologické zahradě jsem taky několikrát jsme se šli podívat, že tam mají taky pěknou velikou. No a když jsme třeba zrovna přes to léto, který člen měl narozeniny, tak jaké velké oslavy se pořádali, dobré jídlo se navařilo, napeklo se, že jo, všelaké to, ty zákusky, koláče, no prostě to byly nezapomenutelné hostiny a i jsem si jako mohla vyzkoušet práci ve vinohradě, kde se jako okopával vinohrad a plelo se, no takže to bylo taky zase nějaká to zajímavost, ale i právě tam prodávali Jugoslávci zmrzlinu, měli tam svoji výrobnu, ale to byla tak výborná a třeba i 10 i více druhů zmrzlin a velké kopce dávali.
0: A tehda, jo, že jo, to byla vzácnost, měli, když byla dobrá zmrzlina,
1: potřeby,
0: ano.
1: Jak jste si jednou dávali, no to byly, a ta chuť, jo, třeba ano. I punčová, jo, že prostě taková růžová rozinky v tom, jo, že nezapomenutelný tyhle zážitky opravdu, no, že na to člověk nezapomene nikdy a furt si to můžu pak připomínat.
0: A jestli pak jste, paní Iveto, se tam vrátila třeba teď, v téhle době?
1: No, tak naposledy jsem tam byla v roce 2008 a teď se tam chystám, že příští rok budu mít kulaté narozeniny, tak ještě tam mám bratrance a sestřenice a jednu tetu právě od toho strejdy Jošku, ženu, takže bych se tam chtěla podívat zase, no. Že,
0: tak přeju krásné zážitky, abyste zavzpomínala.
1: Petr Žálce na té druhé straně Dunaje, tam byl vždycky velký lunapark přes léto, plno všelijakých atrakcí, houpačky, já tam nejradši jezdila na těch autíčkách, protože já moc tady ty houpačky jako otočené, jako nesnáším, takže vždycky jsem se tam povozila na těchto autíčkách a i takové zajímavé balonky dřív měly jako ve tvaru zajíce, jo, že takový dlouhý uši
0: ano,
1: měl,
0: ano,
1: ten balónek, tak to bylo taky, no, nádherný.
0: Moc děkuji, paní Iveto, za vaše krásné vzpomínky.
1: Jako nějakého zpěváka nebo herce.
0: A zdravím do Teplic.
1: Juru Kukuru jsem tam potkala taky, no, takže ty zážitky jsou prostě nesmazatelné.
0: Děkuji moc za ně. No. Naslyšenou. Dáme zase šanci někomu jinému, ale to až po písničce Marie Rotrové Lakomá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stále posloucháte Noční linku, já jsem ráda, že telefonujete na toto téma, kdy se vás ptám, jestli si vzpomenete na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. A vítám i paní Ludmilu. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko. Jsem ráda, že vás slyším a povím vám můj příběh.
0: Ano.
1: My jsme měli chatu za Brnem na Říčkách. Byla to chata mojí tety, to byla sestra mého tatínka.
0: Ano.
1: A druhá teta, to byla taky sestra, a oni to měli, ta chata byla postavená za války v 42. roce. Byla ale krásná, do dneška stojí. A nádherně se tam bydlelo.
0: Uh-huh.
1: A oni neměli, ta jedna teta neměla děti vůbec, a ta druhá, ta měla o 10 roků staršího syna. Takže bratranec o 10 roků starší než já.
0: Ano.
1: Teď už mi 84, mě bylo 74. A oni si nás brali každý rok na tu chatu. 15. července vždycky byla oni měli to celozávodní dovolený. Oni dělali všichni v Modetě.
0: Ano, ano, ano.
1: Modeta Jihlava, a bylo to v Brně. A tak se si nás tam brali. A můžu vám říct, že to neskutečné vzpomínky mám na to, jak oni se nám věnovali. Ta teta jedna měla, umřela v 92 letech,
0: mm-hmm.
1: A ona byla, oni jí říkali Božka. Ona si vždycky, to byly ty lehátka, takový ty, no ještě to je, myslím, teďka ty
0: nafukovačky. Jo, takhle. Ano.
1: Ano. A tak první fotku, co jsem našla, tak jsem tam seděla v tom lehátkovým křesle, měla jsem kudrnatý vlásky na kohouta a měla jsem nožky, jsem šoulala po trávě a papala jsem nějaký sušenky.
0: Aha.
1: A ona vždycky si nás posadila kolem sebe a četla nám pohádky. A po obědě, a ona vždycky, chlapi vždycky, Božka, pojď číst už, děcka už čekají. A to byly dvě děti z jedné chaty, ze druhé strany, z té další strany. A tak nás tam bylo tak 6 dětí a ona nám četla. Večer, my jsme tam nebyla elektrika, takže my jsme měli takovou plynu, no to nebyla plynová, to bylo na petrolej,
0: ano.
1: Lampa, která měla punčošku. A to vždycky napumpovali a ta punčoška krásně to rozzářila. A tam jsme četli zase na pokračování, bylo nás 5, to nám zase strýček jeden četl. A byli jsme tam 14 dní a vždycky po týdnu, když už nám docházely ty potraviny, tak jsme chodili pěšky přes les. A 2 kilometry v lese, 2 kilometry do dědiny, tam do jedné Ochoz u Brna. Tam jsme chodili nakoupit. Tam jsme vždycky měli oběd, koupili nám oběd a zase jsme šli zpátky. Potom tam byl jeden pán tam chodil a to bylo tak, počkejte, měl jsem se 52, tak v 60. roku.
0: Uh-huh.
1: A tam chodil pán s kolem.
0: Ano.
1: Představte si, v tom lese a měl tam, a prodával ovoce a to vždycky křičel. Tešně, tešinke. Máte. Já jsem se vždycky smála.
0: No to jo.
1: A oni, my máme dost, pane. A on vždycky, jo, máte dost. A co ti tam zvedu, tak je majo dost. Pamatuju do dneška. A když to vykládám svojím vnoučatům, jsem to vykládala, a když už to vykládám pravnoučatům, a když jsou ještě maličky, tak se musím tomu strašně smát. Naučili mě plavat, protože 10 minut byl rybník, naučili mě plavat a tak jako mě vedli k tomu zálesářství. Jsem té chatě měla strašný dobrý vztah.
0: Mm-hmm.
1: A nerada jsem se s ním loučila.
0: Věřím.
1: Ale potom jsem ji nechala bratrovi, protože oni potom zemřeli a my jsme to dostali jako já půlku a on půlku a nedělala to dobře.
0: Rozumím.
1: takže jsem mu to tu půlku nechala a on tam myslím ani nejezdí, nevím to.
0: Ale vzpomínky jsou krásné, přesně tak, paní Ludmilo. A to je fajn, protože jak zpívá skupina Holky, že vzpomínky nám zůstanou, to je prostě pravda. Ty nám nikdo nevezme.
1: Ano, ano, to je pravda.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění.
1: A děkuji moc za odpovědi dneska.
0: A já děkuji moc. Dobrou noc, dobrá naslyšenou.
1: Dobrou noc, mějte se hezky. Zdravím všechny.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. V 90. letech, kdy jsem byl malý chlapec, jsem v létě cestoval s rodiči po Evropě. To tehdy cestování ještě nebylo masovou záležitostí. Těch zážitků mám. Třeba v Paříži za námi jela v autě Helena Růžičková, když tam natáčeli komedii Trhala fialky dynamitem. A těch fotek. Mám v albu momentku, jak mi před pařížskou katedrálou Notre Dame bere vítr z hlavy čepici. Mám tam i fotku, jak nás na náměstí svatého Marka obklopují holuby. A nebo tu, jak sedím na lavičce v dánském Legolandu a líbám dámu, která je celá z kostek lega. A právě na výlet do Dánska vzpomínám nejčastěji. Třeba jak jsme se večer po příjezdu do města Vejle šli projít do lesa a před námi se nečekaně otevřelo širé moře. Donedávna jsem měl za to, že jsem byl u Severního moře, ale on to byl fjord moře Baltského. A také jsem se marně snažil na internetu vyhledat ten hotel, v němž jsme bydleli. Už není, koho se zeptat. Máma nežije a táta si to nepamatuje. Ani dánsky se na to postěžovat nemůžu. Dánská výslovnost je nesmírně těžká a nikdy jsem ji úplně nezvládl, napsal Michal. Samozřejmě děkuji Michale i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Olympik nám bude hrát a zpívat Kufr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kufr ve mě vyvolal prázdninový zážitek. Teď naposledy, když jsem letěla, tak jsem měla tak narvaný kufr. Já to neumím prostě, i když jedu na 3 dny, na týden, na 14 dní, tak mi vždycky nadávají všichni moji spolucestující. Říkají, prosím tě, zbal si nějaký malej kufr a ne ten velký. No tak snad příště. Tak to se teď dělám legraci. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Bohumíra, který nám volá ze Šternberka, a i jeho se budu ptát na prázdninové zážitky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Bohumíre, ano, ano, ano, já taky vás zdravím srdečně.
1: Já mám takový zážitek, že třeba v 5. třídě jsem byl u tety ve Skrbení na prázdninách a oni měli hospodářství a měli spoustu práce. A oni mě jednou řekli, že když se zabijí prase, tak to bývaly takové velké hrnce, vám řeknu takové nerez hrnce, kde vlezlo asi, kde se rozpustilo asi 30 nebo 40 litrů sádla. A jak to sádlo začalo tuhnout, tak do toho dávali klobásy.
0: Aha.
1: A že ty klobásy jsou velice dobrý. A představte si, oni jednou odjeli na pole s kravama, to měli krávy.
0: Ano.
1: A já jsem měl dlouhou chvíli, tak jsem měl chuť na ty klobásy. Já. A teď jsem vzal žičku, ono to bylo v takové komoře, a ono v létě bylo horko, tak ono to sádlo nebylo tak tuhý, jako já, ale nic jako tomu nebylo.
0: Ano.
1: A já jsem vzal velkou, to byla taková velká lžíce, a začal jsem do toho sádla rýpat. Já vám furt na ty klobásy nemohl narazit.
0: Ano, ano.
1: A já jsem vytáhl všechny hrnce, kredence, a to sádlo
0: tam dával
1: do toho.
0: Já. Rozumím.
1: A no to vám byla hrůza. Já jsem byl celé domaštěné od toho. Já.
0: Našel jste ty klobásy?
1: Až na dně, teď jsem uviděl tu klobásu, jako já, a ona byla tak zatočená, že to šlo, bych řekl, ke kraju toho hrnce, ale až důle, jako já. A teď jsem vám tu klobásu vytáhl a jsem se díval, tam byly 3 hrnce a toho sádla. A já napřed, než jsem tu klobásu snědl, teda než bych ho snědl, tak já jsem to sádlo musel dát naspátek, jako já.
0: Ano, ano.
1: A já jsem prostě to musel dělat tak, aby to oni nepoznali, jako já.
0: Podařilo se. Podařilo se.
1: No, já jsem si vám s tím tak ohrál, že jsem ani neslyšel, že oni přijeli a teď tam slyšeli, jak si čtení jako já, tak otevřeli ty dveře, no pro pána Jána. Teta říká, teda, no toto, ty dostaneš na zadek jako já. Teda já jsem vám dostal od toho stresa, on měl tam takové, oni měli takového chlupatého psa, Běla se to jmenovala, Běla se jmenovala, ona mě aj poslouchala. Ale on to byl takový bičik malý, jako já, on vám mě spráská, ale
0: stric,
1: z lásky, jako
0: stric,
1: já.
0: Ano.
1: Ne, že by mě to, jako já. Ale pak to dlouho vykládali jako celé rodině a
0: jak jste si poradil, že jo? Jak jste si hezky poradil. Ale to je zážitek.
1: Já jsem si vzpomněl, že jako děcka o prázdninách většinou rodiče nikdo nás neviděl. A my jsme se jezdili koupat na Hrubou Moravu, na Litovelsku. A tam byla Mlýnské potok, to se oddělovalo, tak tam jsme jezdívávali pod sprav a chytávali jsme štiky. A na těch kolích, co byli, jsme měli obyčejný kola, tak jediný bazén byl v náměstí na Hané. Tak polňačkama jsme všude různě a jenom se dostat do náměstí. A tam byl bazén, dneska už to je tam zrušený, jako.
0: Uh-huh.
1: Ale tam byl bazén a po pravé straně kopce, jako já, lesy, tak ta voda bývala vždycky studená, ledová. No my vám takové kus na kolích 10-15 kilometrů a dojel já, kdo první vleze do té vody, to byla katastrofa, tak jsme se tam navzájem naházeli
0: a bylo to.
1: Veselí jsme jeli naspátek.
0: No moc děkuji i vám, pane Bohumíre, za hezké vyprávění a přeji krásnou dobrou noc do Šternberka.
1: A taky.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Před chvílí, konkrétně před 6 minutami, byla půlnoc a my jsme se přesunuli do pátku 26. června a mě bude stále zajímat na to, nebo vzpomínky vaše na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Ohlížíme se zpět, vzpomínáme na vaše školní léta, já se vás vyptávám na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, co pěkného jste zažili, kde, kdy a s kým to bylo. A tak dále, a tak dále. No a vy vyprávíte a vyprávíte krásně. Tak doufám, že to tak bude pokračovat i v té druhé hodině. Paní Martina z Brna mi například napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka toto. Dobrý večer, dnešní noční linka nebo téma noční linky mě připomnělo, že můj nezapomenutelný prázdninový zážitek trvá už 35 let. Bylo to na táboře, kam jsem přijela na návštěvu. Připojila jsem se k jednomu oddílu, šla s nimi na puťák, dokázala nemožné a vracela jsem se po týdnu jako vyměněná. Vzhledem k tomu, že v té době chodili kluci ještě na vojnu, naše zamilovanost musela projít i touto zkouškou. A zkoušku jsme zvládli na výbornou. Z oné zamilovanosti se po 2 letech stalo manželství, které trvá stále. Všechny moc zdravím a všem dětem přeji krásné prázdniny plné úplně obyčejných radostí a zážitků. Mějte se krásně, napsala Martina z Brna. Já se budu těšit samozřejmě po písničce, kterou vám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš, na váš další telefonát na čísle 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Josefa z Kopřivnice se budu vyptávat na prázdninový zážitek, na který nikdy nezapomene. Krásný dobrý večer.
1: Jo. Můj zážitek je ten, že mám kamaráda Oldu Němca z Kopřivnice. Je to včelař,
0: ano.
1: Slyšíme se?
0: Ano, ano.
1: Je to včelař, pan Oli Němec.
0: Ano.
1: Mám ho velice rád a zážitek mám takový, že mě zachránil život.
0: A jak se to stalo, pane Josefe? Jak vám zachránil pan Olin život?
1: Zachránil život takový, že předtím jsem měl špatné manželství, no a on mě z toho dostal. A teď žiju velice dobrý život, no a pan Olin Němec je z Kopřivnice, je to včelař a je velice dobrý člověk.
0: A na nějaký ten zážitek z dětství si vzpomenete, pane Josefe?
1: Jo, zážitek z dětství, já jsem měl celkem dobrý zážitek z dětství. Nemůžu to, prostě mám dobrý zážitek z dětství. No, ale to bych chtěl poděkovat Oldo.
0: Já se moc omlouvám, pane Josefe, ale protože bychom se oddálili od tématu, už jsme poděkovali panu Olinovi a já jsem se vás ptala, jestli si vzpomenete na nějaký zážitek z dětství. Omlouvám se, ale musíme dát šanci zase někomu dalšímu, kdo se dovolá k tématu. Teď už Marika Gombitová, Koloseum.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále mne zajímají spomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin a vzpomínat v tuto chvíli budeme s paní Květou z Barteskova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, mě 93 roku.
0: Ano.
1: A na své prázdniny u babiček, já jsem totiž obě babičky měla v Křenovicích, protože moji rodiče byli rodáci z Křenovic. Na týden zapomenu do smrti.
0: Ano.
1: Jezdila jsem tam od 4 let a jezdili jsme 3. Moje o rok mladší sestra, o rok mladší sestřenka a já. Bylo to nádherný. Bydleli jsme u babičky maminčiny maminky a ráno, když jsme vstali, tak jsme běželi kousek dál, bydlela druhá babička, zjistit, co bude vařit k obědu.
0: Která babička toho, bude co, že jo, co vařit, že jo?
1: Ano, babička, maminčina maminka vařila taková prostší jídla, kdežto u babičky druhé, tatínkové maminky, tam bylo plno drůbe, že tam bývaly kačeny a králičci a kuřata. Takže vždycky jsme si to vybrali a řekli jsme, babi, nech nám to na večeři, my budeme k babičce a my si s tím dolky sníme večer. U babičky té maminčiny maminky byl báječný zvyk, tam se vždycky v 5 hodin vzali stoličky a babička říkala, jdeme na ulici.
0: Aha.
1: Všichni. A tam se sešlo nejmíc takových 20 tetiček, babiček.
0: Ano.
1: Babička seděla v čele, dědeček seděl na židli a kouřil fajfku a babička byla úžasná vypravěčka. Babička vyprávěla, my jsme ani nedutali.
0: A poslouchali.
1: Bylo to báječný. My jsme na té ulici i večeřeli. Babička nám byla ochotná vařit každé speciální jídlo. Jedna chtěla od oběda v dolky, druhá chtěla krupičku, třetí chtěla vajíčka. Babička, vždycky moje maminka a teta říkali, proč je tak, babi, rozvazuješ? Ona říkala, děti mají jíst to, na co mají chuť. Byla úžasná.
0: To teda.
1: No a ještě jeden zážitek. My jsme byli takový činorodý holčičky a já jsem napsala divadelní hru, pohádku. My jsme to zecvičili, my se namaskovali a prodávali jsme za oknem
0: lístky
1: za korunu.
0: Ano.
1: A celá ulice
0: šla na divadlo. To je ale krásné,
1: bylo
0: paní Květo.
1: Velice jednoduchý příběh o Janečkovi, který se potkal s Bílama a my jsme byli 3, takže sestra hrála Janečka a my jsme byli 2 Bílí, ale byli jsme taky dědeček a babička. A začínalo to s dědečkem a s babičkou a my jsme dědečka a dědečkovi udělali fousí a krásně, teda to jsem dělala já, a jsme ho namaskovali a hráli. Potom jsme odešli a Janeček chodil a chodil a my jsme se převlékali za ty víly, jenomže ty fousy nešli smazat. Tak ona vždycky víl a válko, přijdi. A já jsem vysočila hlavu, říkala jsem, nedojí umýt fousa. Takže s tím bylo i trochu legrace.
0: Tak.
1: A bývaly to úžasné zážitky. Na to do smrti nezapomenu.
0: To vám věřím, paní Květo. A já vám moc děkuju za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Paní Květa ve mně vyvolala vzpomínku, kdy moje maminka jezdila jako vychovatelka s dětmi do školy v přírodě. Já jsem ji vždycky obdivovala, ona milovala malé děti od 1. do 5. třídy, jak to s nima uměla. No a když jsem byla v 5. třídě, tak maminka mě vzala s sebou, i když to byly jiné třídy, tak abych jela s nimi. No a já už opravdu od těch dětských let jsem měla ty komediantské sklony a tak jsem tam nacvičila, přesně mi to paní Květa připomněla, pohádku. kdy jsem tam hrála na piano, režírovala jsem to, hrála jsem v tom, no prostě tři v jednom. Ale celou třídu jsem do toho zapojila, všichni hráli a celá tehdá vesnice, byly to tuším Nové Hamry u Karlových Varů, se přišla podívat. Bylo to v místní hospodě a já na to tak ráda vzpomínám. To jsou jako opravdu ty nezapomenutelné zážitky, kdy si to užijete, nejde o žádné drama, nejde o nic vážného a přitom se všichni baví. Je legrace a tak by to asi mělo být. No. Trošku to mizí, ale nebudeme plakat. Já si myslím, že se zase k tomu vrátíme, protože ono nám nic jiného v podstatě nezbyde, jinak nás ta umělá inteligence sežere. Pan František ze Židlochovic napsal: Dobrý večer, paní Janičko. O prázdninách jsme pomáhali rodičům hlavně na žních. Každou přestávku jsme využili dostat se k rybníku, kde se koupala děcka, co nepomáhala rodičům o žních. Taky jsme tam chytali ryby. Chodilo se ve 4 hodiny ráno do lesa na houby. Žně se zvládaly bez cizí pomoci, ale byla to fuška pro nás děcka. Dvakrát jsem byl na prázdninách, co jsem se včera zmínil v noční lince. To naše děcka tolik povinností o prázdninách neměli, píše František ze Židlochovic. Děkuju i za váš příspěvek, Františku. A teď už Michal Tučný, Cesty toulaví. Jak se to hodí k dnešnímu tématu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam vedly v dětství cesty toulavý pana Pavla, který nám volá z Byšiček od Bělehradu, to se dozvíme právě teď a budeme vzpomínat. Dobrý večer, pane Pavle.
1: No určitě, to budeme vzpomínat krásně, protože já jsem byl malinký chlapeček ještě a se svým dědečkem jsem chodil na houby od svých 5 let, jo, takže jako...
0: A jste dobrý houbař, naučil vás dědeček rozeznávat houby?
1: Já jsem prašivkář.
0: Aha, takže umíte. To,
1: já jsem mluvil s Paloukinou, tak jsem mi říkal, jako, jak to je s těma prašivkama, ale to se obtejte jí, protože to jako, to se nenechá vysílat. A když ano, jo, ano. To je. Ne, já jsem říkal, ona říkala, já jenom sbírám, co má dole. Ty?
0: Mech, jako nebo takový ten mech, že jo, ano.
1: No a ona říkala, a co má dole ty takový ty?
0: Čárky.
1: Proužky.
0: Ano.
1: Čárky. Tak to ne, já jsem říkal, podívej se, Paulo, postav se přes zrcadlo, až se vykoupeš, podívej se nahoru, dolů, máš čárku, seš prašivka.
0: Tak koukala.
1: Ona teda, to bylo jediný, kdy mě týkala, jo, protože já ji týkám, ona mě vyká, a to je jedno, ale já jsem milovník přírody, protože teďka tady nade mnou lítají ty...
0: Světlušky?
1: Takový ty největší ptáci evropský.
0: Nevím, co máte na mysli, pane Pavle, neumím číst myšlenky.
1: A víte, jak vypadá jeřáb?
0: Cože? Vy tam máte jeřáby?
1: No my tady máme jeřáby. Teďka šel kuk a šli tam dva rodiče, před nima dvě malinký jeřábci, ještě takový menší, no.
0: Mm-hmm. No a když teda zaspomínáme ještě, Pavle, na to dětství, ať se vrátíme k tématu, aby posluchači nenadávali.
1: Já úplně miluju dětství, protože když jsem byl na tom na Vlkánově, tak jednou přijeli sestřenice z Hořic, ráno ve 4 hodiny jsme vstali a už jsme mazali na houby, jo. A já, když jsem se narodil, tak dědečkovi bylo 80 let. A prostě to byla, i když maminka říkala, on s ním chodí na houby,
0: Co když se ztratí, že jo?
1: aby to s dětkem nešlehlo, že jo, nebo to, ale... Tak on se dožil do 90, to je jako dobrý, ale...
0: Takže máte dobrý kořeny, ano.
1: No ale zase to bylo takový... On je naučil, kde jakou bylinu, co kde bylo, prostě jo, co rostlo, takže já všechno vím. A když jsme přišli a byl tam nějaký takový přerostlej hřib, to říkal, ne, Pavlíku, to tady necháme, ten tady necháme na semeno. Ne, jako když
0: Sebra
1: vidím
0: to.
1: Ty návaný stromy, nebo já nevím, ty tenisový stoly, narovaný těma hřibama, prostě ty lidi dělají, ať si to uvědomějí, prostě vemu si domů. Já vždycky vemu košiček, čubu a jdeme,

máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit,

0: Vzpomínat na nejkrásnější zážitky z prázdnin budeme i s paní Olgou, která nám volá od Přerova. Krásný dobrý večer, paní Olgo.
1: Ano, dobrý večer, zdravím vás, paní Aničko. Tak já mám 80 let je mi, takže vzpomínky mám jako... Jezdila jsem na prázdniny k babičkám. Jednu jsem měla ve městě, jednu na vesnici, takže to jsem vlastně měla takové rozdělné prázdniny. Ta na vesnici, že jak to bylo, měla kravičku, prasátko, kozy, kousíček pole, jsme chodili na mandelinky. Vzpomínám si aj, že jsem jako obily se sklízelo, tak se ty snopy stavěly. Pak když to doli přijela mlátička, se to vymlátilo. Tak na vesnici to bylo takový, jak všude jinde, že?
0: Ano.
1: A ta druhá ve městě, tak tam jsem měla sestřenici, tak tam to zase bylo úplně jinak. Ale já mám nejlepší vzpomínky na prázdniny z roku

0: 1971, to mi bylo 25, já to hned vysvětlím, ano. Proč prázdniny, proč jsem byla učitelka a prázdniny jsem teda měla. Měla jsem volno, tak jako děti.
1: Ano.
0: A na začátku prázdnin jsem se seznámila právě se svým manželem.
1: Mm-hmm.
0: A za rok, teda budoucím, ano, za rok jsme už byli manželé, no a prožili jsme spolu necelých 50 let, proč je potom mi umřel. Takže to je taková moje troška domlina k prázdninám.
1: Paní Olgo, a kde jste se seznámili s manželem na začátku prázdnin?
0: Tak jak jsme se seznámili, tak bylo to ke konci školního roku. On jezdil do práce stejným vlakem jako já,
1: ano.
0: Ale já nás tam jezdilo moc, tak já jsem si ho jako vůbec jako nevšimla. No a protože věděl, že už budou prázdniny, no tak mě musel potom ten poslední den teda oslovit, no a tak už to začalo.
1: Tak takhle to vzniklo a tolik let jste spolu byli.
0: Ano.
1: Moc děkuju.
0: Já taky děkuji. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka pan Bohumír. O prázdninách bylo pro nás koupání živlem. Na řece Moravě jsme se vydováděli, ať už to bylo u splavu či na Hrubé Moravě mezi Lhotou a Stření, nebo se pozbírali kola a polňačkami do náměšti na Hané. Tam bylo koupaliště. Jinak jsme prorajzovali po okolí, co se dalo. Vzpomínám na tábor ve Zlatých horách. Tam jsme poprvé uviděli světlušky v lese cestou večerní skina. A těch bylo požehnaně. Nebo jsme šli ve skupině na maliny a narušili jsme nečekaně rojvoz. Hrůza byly všude a těch žihadel, co jsme pochytali. Hromady písku nestačily, jak jsme se váleli, napsal Bohumír. Pane Bohumíre, tak to já se taky vzpomínám na ten roj lesních vos a musím teda říct, nevím, jestli to byly včely nebo vosy, to už se nepamatuju, ale pěkně nás honili po lese a pěkně nás poštípali. Takže rozumím. Teď už ale dítě Štěstěny, Petr Spálený a Zdeněk Rytíř nám budou zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince jsme se ohlíželi, vzpomínali jsme na školní léta, ptala jsem se na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, a vyptávat se budu i paní Vlastiny, která nám volá z Krnova.
1: Vůbec ne, ani spolu.
0: Paní Vlastino, krásný dobrý večer, teď jsme ve vysílání.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Janičko.
0: Paní Vlastino, tak
1: moc,
0: vzpomenete
1: moc
0: si?
1: Pozdravuju všechny.
0: Ano, ano.
1: A všechny posluchače. A já bych si řekla svůj případ.
0: Ano.
1: Já jsem na Váchách ve Velký Karlovicích tetičku.
0: Ano.
1: Strašně hodnou. Rejstriček, oba dva byli strašně hodní. A tatínek mě nasadil na vlak, měl jsem 9 roků a cestovala jsem do Karlovic. Do Velké Karlovic. No ale docestovala jsem. Povedlo se mi to a začala jsem jezdit vždycky oprázněná na týden. Tetička mě měla jak svoju, říká ty moje děcka, ty mi nic nepomůžou, a já jsem jí pomáhala vařit, okopávat zahrádku, brambory okopávat, krávu dojít, jo. To byly takové fakt krásné prázdniny pro mě.
0: Rozumím.
1: No, já měla jsem tam kamaráda, Zlatíčko, Hladíčka, kterýho jsem poznala, měl 10 a já 9 let. Celý život, jestli jsem tam volali, psali, když jsem přijela do Karlovic, tak v momentě byl u tetičky, že tady je Vlastička. No je. No já říkám, no ty jsi hodný, že jsi přišel za mnou. Jo, a my jsme byli celý život jen kamarádi.
0: Ano.
1: Žádné zamilování nebylo. Jako
0: velké přátelství mezi vámi.
1: Přátelství, takové krásné přátelství. A ta tetička s tím stričkem, ke mně se chovali tak strašně hezky. Taky měli svojich 9 děcek. A já jsem měla bratránka, teda bratránka bratra, který měl tatínek za svobodna, kterého měl.
0: Ano, ano.
1: No a on byl muzikant, a on byl starší ode mě, že? A my jsme s bratránkama chodili na zábavu, nebo jsme tam u tetičky hráli a zpívali pod oknem. Ale když jsme šli na zábavu, tak on tam hrával. No a jednou už jsem měla, já nevím, 21 roku, ještě jsem byla svobodná. A on, jestli by se šla projít. A já říkám, ale co by ne, tam je horko, tak jo. A to bylo nad nádražím v lesíku, úplně na vrchu. To bylo na hrozném místě, ale nevadí. Tak jsem šla. A teď on mě chytil a chtěl mě dát pusu.
0: Ano.
1: A já říkám, a to bude jaká pusa? Sesterská? A on teď vyvolil oči. Říká, co to říkáte? Já říkám, no jaká to bude pusa? Kamarádská anebo sesterská? Jak sesterská? Ty blázinku, já jsem tvoje sestra.
0: Je.
1: Ty se nevlastní, ale jsou.
0: Ale jsem. To se podivoval.
1: A on říká, Vlastičko, po zábavě jdeš k nám protože byl tak šťastný.
0: Že jste se potkali, že jo? Že jste se poznali, rozumím. No moc děkuju, ano, paní Vlastino, i za vaše vyprávění. Děkuju, přeju krásný dobrý večer. Já přidám zprávu, kterou ještě napsal pan Mojmír ze Svitav. Dneska jsem celý den jezdil s kamarády evangelíky po jejich kostelích na Krásné Vysočině a přitom jsme probírali také dětské tábory. Jako starý komediant jsem na nich hrál s dětmi na Velkou Moravu. Byli jsme s kolegou já Metoděj a on Cyril, jindy jsem byl prorok Mojžíš a prchali jsme z Egypta. Nebo si děti přivezly oblíbené plyšáky, nastala potopa světa, tak jsme měli Noémovu archu a tentokrát jsme zachránili i dinosaury. Škoda, už na to nemám sílu. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na závěr jsem si nechala zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Iveta, a ta píše. Vzpomněla jsem na pobyt s dětmi s dětským domovem. Vezmu to ve zkratce. Noční hra, děti se všechny vrátily bez úhony, jen vychovatelky skončily špinavé, vyválené v jediné louži v okrese, protože mysleli, že na ně útočí divoká prasata. A ještě jeden zážitek. Sbírali jsme s kolegou svíčky označující cestu noční hry. Slepý chlapec žadonil, abychom jej vzali sebou. I stalo se. Kráčíme spokojeně po cestě k domovu, když v tom se před námi uklonil živý plot. My oba vyjekli a ten chlapec se bezelsně jen zeptal, co se děje. A za plotem se chechtali domorodci. Prý co strašit děti, to není zábava, ale vedoucí. Hezké prázdniny a dobrou noc, napsala Iveta. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to 21. července, a mě bude zajímat, zda věříte v osud. Dnes už noční linka s mým brněnským kolegou Borkem Kapitánčikem, ten má téma kila dolů, nejen do plavek. Pokud se vám před letními prázdninami ježí vlasy při pohledu na plavky a plánujete schodit nějaké to kilo, tak jakou cestu k tomu zvolíte? Tak to si budete povídat dnes s Borkem. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert Tamchina.

0: Například ježek.
1: Ezop, La Fontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkář, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, a? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo a med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo. Ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. No vida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.
3: O psu a vlku, aneb svoboda nebo blahobyt. Potkali se vlk a pes. Vlk byl zubožený, kost a kůže, za to pes byl dobře živený a dobře naložený. Jak to děláš, kamaráde, divil se vlk, že jsi tak vypasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes, a pán mě za mou službu dobře krmí. Spím v teple, mám střechu nad hlavou a každou chvilku si přilepším tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučil vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Mile rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk?
4: To nic není, mávl pes tlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese.
3: Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde,
4: vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
5: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
6: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
5: Prosila maminku.
6: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
5: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
6: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná.
5: Řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, dvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
6: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
5: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikriki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
6: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
5: Ptala se.
6: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
5: No a jaké to tam bylo?
6: Je tam hezky, světlo a teplo.
5: A co ještě jsi tam viděla?
6: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
5: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nedělá plno křiku, ale neublíží. A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo?
6: Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
5: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: zpět, kdyby se to nerýmovalo.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší, se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
3: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem po každé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá, přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku, šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec. Hej, vy tam, plavčíku. Ptal jsem se, co je to louka. Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo? Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte. Prosím, beze všeho. Jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře. Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes. Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa? Tak to jsem tedy neviděl, myslím si, ale raději jsem mu to neřekl. Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili, ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo? Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnos, moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka. Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech. How do you do? To je jako těší mě. Jak se má Praha? Tak Praha se má fajn. Já taky, ale prosím vás, kde jste se vzal v moři, Larry? Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba? Jo, tak to jste byl vy? No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům. Mořské prase, mořský koník, mořský pes, vždyť to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel. Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase. Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile. Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem? Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám. Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy. Pepik viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou. Slečno, informace, ale rychle prosím. Přepojím, řekla slečna. Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp. A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já. Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku. Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uhánil zpět na záď, za Larrym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku. No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom jste tam, plavčíku Honzo, tady vpravo, ve vodě, byl tam mořský koník, živý, se zakrouceným ocasem. Vzkazuje vám, Larry, že jsem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo,
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. No přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. A samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Baf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro, skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky. Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byli zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, jako opice. Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo. Malý lev se zaradoval.
5: Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
6: Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
5: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
6: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové, přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
5: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
6: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš?
4: Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný.
7: Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne a blížil se večer.
5: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec? Co když ho

0: pro váš roh? Dobrý den, pípl nesmělé lvíček, dobrý večer.
1: Pro můj roh, nasupil se nosorožec, slyšel jsem dobře.
0: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový, ten hezčí, pomoc! A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
1: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu.
0: Vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil. Pak ještě jednou a pak znovu. Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
1: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
0: řekl slon a objal ho chobotem.
1: Neboj se, já tě domů donesu. Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
0: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
1: Nosorožci už jsou takoví. Dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat, řekl slon.
0: Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka vládi nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád jet.

0: není možný tohle, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: Ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Rudyarda Kiplinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíp z něj. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl: aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za pět týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na tři knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny.

Lars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a dřel a dřel a dřel se o ně. Dřel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky. Ty odřel a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanilou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží. Pars slezl s palmy s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariva, anebo k močálům

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách děti sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. Měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s tím obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta, ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný. Zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla, opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Sluně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla sluně šupinatým ocasem. To je divné, myslilo si sluně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho sluně co nejzdvořileji, viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Sluně co nejzdvořileji ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řekl sluně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si sluně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Téhle řeči se děti sluně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Dech bde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, Nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A sluně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajtě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajta. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajta se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala, někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajta. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajta. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajta, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc. Bye.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.